0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Kamenický folkfest a 12. návrat na jeho loňský 6. ročník nás čeká právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme poslouchat záznam vystoupení sobotní hostů, jak na Morava scéně, tak i na scéně velké. A právě tady dnes pořadu Na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Děkujem.
1: Slavik Janoušek dohrál jeden ze svých hitů z 80. let, Halejova kometa. Vystoupil na velké scéně folkfestu v Mohelnických sadech v sobotu v podvečer. Doprovázeli ho muzikanti, se kterými hrává už dlouho. S kytarou to byl Luboš Vondrák, na foukačku výborně doplňoval Láďa Zitka a věkový průměr snižoval Honza Vondrák s kontrabasem. A v poslechu písniček Slavka Janouška budeme pokračovat.

0: Mohelnický folkfest se konává poslední prázdninový víkend. Navazuje tak na legendární dostavníky. Jeho motem je setkání lidí, léta a muziky. Pořadateli jsou muzikanti domácí kapely Madalén společně s celou řadou kamarádů, pomocníků, bez kterých by folkfest nebyl takový, jaký je. Skvěle zorganizovaný, se spoustou kapel hvězdných či legendárních, ale taky těch zatím méně známých, které tady dostávají příležitost, stejně jako muzikanti úplně nejmladší, kteří mají svou vlastní soutěž. Ale pojďme zpátky k muzice Slávka Janouška.
1: Je to tak

0: Hello.
1: Pořadu Na cestě z loňského Mohelnického folkfestu se Slávkem Janouškem a velkou scénou rozloučíme a přesuneme se na Morava scénu do Kempu. Tady si poslechneme banjistu Davida Bendu s kapelou Sebastelar.

Kapelu Sebastelar s Davidem Bendou a jejich dvě skladby jsme slyšeli v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z loňského Mohelnického folkfestu, konkrétně z Morava scény. David Benda se v roce 2020 stal prvním vítězem celosvětové soutěži ve hře na banjo. A my si ho s kapelou Sebastelar poslechneme ještě v jedné instrumentálce.

Banjo ale bude znít v pořadu Na cestě ještě nadále, protože na Morava scéně Folkfestu pokračovala v sobotu večer legendární bluegrassová kapela Monogram.

Monogram není na bluegrassové scéně žádným nováčkem a ani v Mohelnici nehráli poprvé. Mají za sebou 30letou existenci a v poslední době se sestava kolem bratrů Zdeňka a Jardy Jahodových ustálila s příchodem kytaristy Jindry Winklera. Ten přinesl do kapely další autorské skladby. Na kontrabas hraje v Monogramu Erik Banič.

Po bluegrassu přišel čas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na změnu žánru. Na Morava scénu nastoupila kapela Terrakota. Sami se škatulkují jako folk až folk rock. Já bych tam určitě přidala i trampárny. Patří k těm muzikantům, kteří na folkfestu neodhrají jen své vystoupení, třeba na Morava scéně, ale uslyšíte je u Osadního ohně a Noci v Mohelnici pro džemují. Písničky jsou z autorské dílny Radka Foxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme kapelu Terrakota, která dnešní pořad Na cestě z loňského Mohelnického folkfestu zakončí. Jenom ještě doplním, že vystoupení kapel na Morava scéně můžete zhlédnout na YouTube. A taky, že letošní 7. ročník folkfestu se kvapem blíží. Poslední dnešní skladba se jmenuje Příhodně. Co bych ještě chtěl? Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
3: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do Humoriády.
2: Tak to je bez vás. Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
3: Výborně.
0: Humoriáda.

0: V dnešní humoriádě je naším hostem Petr Selava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café. Tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím. Takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna láhve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: jeden. A to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva. Už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60 nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Mm-hmm. Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Selava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája, šerok zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z tohož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce s Rajský Jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od desátého okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Brosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá. A bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuju moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera a Humor Mezera B. Pošlete na 90 011 04. Telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásí se vám dnešní posádka Humoriády, Petr Salavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává. Přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympatiák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás Petr Zelhoty.
5: Zdravíme Petra.
4: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
8: S panem Novotným.
4: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
5: Dobrý
2: Petře.
5: Den.
2: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
5: no,
2: do nového dne všem posluchačům.
4: Děkujeme.
2: Humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
5: Zdravíme.
9: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Děkuji.
5: Děkujeme.
4: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli, takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
5: Dobrý den.
10: Chci vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
4: Ano, Petr Pavel.
10: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
4: Provedu.
10: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
4: No.
10: V té vaší galérii.
4: To je dobře.
10: Vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
4: Já vám moc krát děkuji.
10: Ať vám nevyskne malba a nezaskne štětek.
5: Tak děkujeme.
4: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
11: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do Hloubětína. Táhle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zlectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, berte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbíjem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
0: Humoriáda.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salova má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschla, tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. Mm-hmm. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody poník,
2: nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, obzvláště dámy. Dobrý večer.
4: Dobrý, stačí. Dámy, dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano.
5: Ano, ne.
4: Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Nechaj chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Bychom.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohleto Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak opravdu, to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut
4: je
3: Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: To já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že, a není totožní. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, no.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salova. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se na slyšenou.
3: Díky. Jsme chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré tady Honza. Já vás zdravím všichni, do studiu.
2: Mě vás.
5: A chtěl bych se mít pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro mladého s Náhlovským. Děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla. A dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme
7: dobré
2: povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Kralk nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl
2: je
7: bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, až minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy?
4: Ano, ano, ano, letos...
7: A co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo,
4: tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
8: Ne, mílíš se.
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak. Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: No, to nevím. Ne.
9: Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem možná.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Já teda, vlastně, teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ježiš. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se mám mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
9: Ano, česky správně, cugrund.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy,
9: no, no, to nám nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty
9: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: vám bude
8: opatrně
9: moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby bylo co
4: hrát. To hlavně, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet, to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak
2: dále.
4: Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mýdlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil, dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle, ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě, úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netroufl říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se ji ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.

0: jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
1: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
0: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova,
1: přesně,
0: to se k tomu
1: tak,
0: hodí.
1: To se hodí.
0: Petr Salava i Pavel Kučera, přijde hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
1: Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lesy České republiky nově upozorňují v mobilní aplikaci na uzavírky cest a stezek. Ústí nad Orlicí zvažuje stavbu nového krytého bazénu. Děti a mladiství častěji páchají násilné činy, včetně sexualizovaných. A počasí. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno, postupně až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Informace o uzavřených lesních cestách a stezkách budou nově dostupné v mobilní aplikaci Lesů České republiky. Lidé v ní najdou také upozornění na dočasné zákazy vstupu do lesa, zvýšené riziko požárů nebo popadané stromy po bouřkách. U některých uzavírek aplikace s názvem Klub nového lesa nabídne také doporučenou trasu pro pěší nebo cyklisty, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
2: Veřejnost často vidí jen uzavřenou cestu, lesní techniku nebo změnu v krajině. Díky našemu mobilnímu zpravodajství ale bude předem znát i kontext dění, což je důležité jak pro turisty, cyklisty nebo houbaře, tak i pro obyvatele obcí, starosty a zástupce samospráv. Těmto může třeba usnadnit plánování místních akcí.
0: Krytý bazén v Ústí nad Orlicí je podle provozovatele ve špatném stavu. Radnice proto zvažuje, že bazén opraví nebo nechá postavit úplně nový. Podle odhadovaných nákladů by novostavba mohla stát až 450 milionů korun.
3: Město nechalo krytý bazén zrekonstruovat zhruba před 20 lety. Tehdy se práce týkaly hlavně technologie. Samotná budova se neopravovala. Podle provozovatele se teď zhoršuje stav bazénové vany i nosných konstrukcí budovy. Zastupitelé proto nechají zpracovat studii, která porovná rekonstrukci s výstavbou nového bazénu. Odhadovaná cena nového projektu je až 450 milionů korun. Podle opozice jsou předpokládané náklady příliš vysoké. Z Ústí nad Orlicí Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouštějí častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Pokračuje mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
4: Za dominantní bývají označovány vlivy sociálního a rodinného prostředí, skupinové dynamiky a působení kybernetického prostředí. Dětští a mladiství delikventi se primárně etablují ze sociálně znevýhodněného nebo nefunkčního rodinného prostředí.
0: Ve zprávě nejvyšší státní zastupitelství doporučuje například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou i sociální péčí. Ten by měl mít také dostatečné bezpečnostní opatření. Sport. Tenisový Wimbledon zažije první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostukovou z Ukrajiny.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne až oblačno, páteční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne pak dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, je pátek 10. července a posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 5. hodině. V posledních letech přibývá lidí s alergiemi, momentálně jimi trpí zhruba třetina české populace. Jaké typy alergií se objevují nejčastěji, tak to vám řekneme za chvíli. A čeká vás i Václav Neckář, který nám připomene, že je ráno, bude i Lucie Bílá, Petra Janů s Jiřím Barešem, Beatles a nebo skupina Kryštof. Když žádný déšť momentálně není v dohledu, tak přichází píseň Obchodník s deštěm. Vám všem přejeme pohodový poslech a pěkný den.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Rychlý pohled do Itálie, 5:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 10. července. Milánská radnice tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit anebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů, napsala italská média. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou hlavně kurýři. Tak taky v Česku se má oteplovat. Dnes naměříme v Pardubickém kraji až nějakých 27 stupňů Celsia. Tak podíváme se na počasí v krátkosti za chvíli a podrobně i s meteorology kolem 7:45. Teď ale jiné téma. Alergii má podle České společnosti alergologie a klinické imunologie zhruba třetina Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři dlouhodobě chybí. Třeba v Praze síť alergologů přetěžují lidé ze vzdálených částí republiky. Čekací lhůty na vyšetření kvůli tomu trvají i několik měsíců. Reportér Ondřej Mikušek k tomu zjišťoval víc.
1: Jakmile si dám prášek penicilin, tak se mi osype celé tělo, hrozně to svědí, to je taková červená vyrážka.
2: Jakub Václavíček z Prahy je na penicilin alergický už od dětství. Minulý rok mu k tomu přibyla ještě alergie na pil.
1: Byl jsem u doktorky, tak mi udělala nějaký CRPčka. To vlastně bylo v tom období, kdy rozkvítají trávy a břízy a tyhle ty srandy, tak jsme vyřídili, že to je alergie na pil.
2: Alergie se můžou projevit v jakémkoliv věku. Podle alergoložky Veroniky Procházkové se čím dál častěji objevují u malých dětí, ale i seniorů.
3: Pacientů s podezřením na alergii v posledních letech přibývá a imunita u starších lidí už není tak aktivní.
2: Navíc se u stále více lidí objevuje potravinová alergie nebo intolerance. Hlavním viníkem jsou podle Procházkové stravovací návyky a ultrazpracované produkty, tedy jídlo obsahující barviva, ochucovadla, konzervanty a další chemikálie.
3: Můžeme posnídat mysli, na oběd půjdeme do závodní jídelny, kde si nemůžeme být jistí jako složením a ke svačině v lepším případě narychlo zhltneme nějakou tyčinku, tak se ukazuje, že je to velký problém.
2: Podle místopředsedy výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie Ilji Stříže alergologů v Česku ubývá.
4: V celé republice řádově může být asi 500 alergologů, v Praze třeba někde kolem 60-80 a kolem 40% jich je nad 60 let, takže spíš hodně ubývají.
2: Nedostatek alergologů hlavně v malých městech se pak projevuje dlouhými čekacími lhůtami na vyšetření. Do Prahy na něj jezdí třeba i lidé ze severních Čech.
4: Objednací doby momentálně klidně jsou kolem 3-4 měsíců, což je neúnosné.
2: Podle Světové zdravotnické organizace bude do roku 2050 mít nějakou alergii polovina Evropanů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice přeje pěkné ráno, minutu po čtvrt na šest v pátek 10. července. Maďarské poslance nečekají žádné prázdniny, musí totiž projednávat jeden návrh zákona za druhým. Frenetické tempo vyžaduje premiér Peter Maďar, dychtivý rozbít politický systém zavedený jeho předchůdcem Viktorem Orbánem, píše agentura AFP. Další zprávy nabídneme o 17:30. Slunce dnes zapadá 5 minut po 21. hodině a proč to říkáme? Protože i dnes máte možnost sledovat ten západ na zelené bráně v Pardubicích. Zelená brána láká na letní západy slunce, večerní výhledy oživí prázdninové Pardubice. Léto je tady a s ním se na ochos vrací jeden z nejkrásnějších zážitků, které město nabízí, tedy právě pohled na město zalité večerním světlem. Během července a srpna se rozbíhají tyhle západy slunce. Každý pátek a sobotu za příznivého počasí je věž otevřená od 19. do 22. hodiny, takže si budete moci vychutnat podvečerní atmosféru a pozorovat, jak se historické centrum krajského města barví do zlatých a oranžových tónů. Romantika letních večerů, teplý vzduch a výhled, který nemá v Pardubicích konkurenci. To všechno láká rok co rok nejenom turisty, ale i místní, kteří dobře vědí, že západ slunce z ochozu věže je prostě něco jiného.
1: Počasí.
0: Dnes v Pardubickém kraji má být jasno až polojasno, během dne oblačno, bude to den beze srážek, teploty 24 až 27, na severovýchodě kraje kolem 23 stupňů Celsia. Na horách maxima mezi 17 a 20. Vítr slabý proměnlivý, přes den mírný, severozápadní až severní, s rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky teď ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den ale dobré.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, hezké ráno, 7 minut po 5:45. Dnes je pátek, 10. července. Když se podíváte do kalendáře, zjistíte, že svátek slaví Libuše. Je to slovanské jméno a jeho význam je žena milá nebo milovaná. Určitě ale znáte mýtickou českou kněžnu Libuši, krokovou dceru a manželku Přemysla Oráče. Její příběh poprvé zachytil kronikář Kosmas na počátku 12. století. A cože to vlastně Libuše předpověděla, tak to už vám poví děti, ptala se jich redaktorka Tereza Brázdová.
1: Čím se proslavila kněžna Libuše?
2: Že byla slavná.
1: Nezaložila nějaké město?
2: Založila Evropu.
3: Založila.
1: Přece říkala, vidím město veliké.
3: Půlku chrudimi.
1: Jaké to bylo město?
3: Itálie.
2: Ne, Praha. Praha.
1: Jsou u nás ještě nějaké kněžny?
3: Já myslím, že v Praze.
4: Nějaký asi jo.
1: Co jsou staré pověsti české?
4: Někdo třeba vypráví nějaký historky, když byly praví, když si nevymýšlí.
1: To jsou příběhy, které se staly?
4: Jo.
1: Znáš někoho z těch pověstí?
5: Bára má o tom knihu.
6: Z té knihy se už nikoho nepamatuje.
7: Je to někdo z Dívčí války.
1: Výborně.
7: Vlasta?
8: Mama jí hraje. Teď jí bude hrát.
1: Divadle?
8: Ne, prostě jí bude hrát Dívčí válku a bude hrát Vlastu.

0: Michaela Spáčilová, správy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Městská policie v Chrudimi má prvního služebního psa. Speciálně vycvičený německý ovčák má posílit bezpečnost samotných strážníků a usnadnit řešení složitých situací nebo konfliktů. Psa budou využívat hlídky hlavně při kontrolách problémových lokalit, jako je třeba nádraží a jeho okolí. Moravská Třebová opravuje kostel na Křížovém vrchu, který získala do svého vlastnictví. Při restaurátorských pracích ji pomáhají studenti fakulty restaurování v Litomyšli. Město využívá také asistence studentů z jiných vysokých škol. Kvůli stavebním pracím na propojení sky areálu ve Špindlerově mlýně bude omezený příjezd do města. Stavbaři budují pilíře pro novou lanovku na Medvědín a silnice je zúžená. Dopravu by v následujících dnech měli řídit semafory. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andalusii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů. Podle úřadů část obětí našli v turistické chatě, další uhořeli v autech. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Jednou z variant je, že oheň způsobil pád elektrického vedení na suchou vegetaci, která začala hořet. A ještě krátce ze sportu. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. Jejich soupeřem bude vítěz dnešního zápasu Španělsko-Belgie. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, během dne až oblačno. Páteční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den pak dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kvůli opravám vozovky neprojedete v Lužinách Chrudimskou Havlíčkovou ulicí. Uzavírka je plánovaná do 11. července, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A dnes je 10. července, možná zrovna vstáváte, tak vás vítáme v novém dni. Je to pátek 10. července.
2: Dobré ráno.

0: Skupina Projektil, Zahrada ticha ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 10. července 5,5 minuty před 6:15. S Michalou Spáčilovou pročteme noviny. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Mokrý půjde do zkušebního provozu, o stavbě suchého se jedná. Tak vypadají práce na poldrech, které mají na východě Čech, konkrétně na Chrudimsku, pomoct při nebezpečné vodě. Ten u Kutřína, který zachytí vodu z rychle vzedmuté říčky Krounky, staví za 500 000 000 korun polská firma. O tom suchém u Dřenic, který pozdrží vodu z Bilanky, se debatuje. Na poldru u Kutřína, který při naplnění obsáhne 100 fotbalových hřišť, nabrali práce zpoždění kvůli tomu, čemu má poldr sloužit. Místem prošla stoletá voda, zasáhla část staveniště. Bylo potřeba očistit výstuž, což způsobilo zdržení. No a jak to pokračuje ve Dřenicích, tak základní rozdíl oproti tomu v Kutříně je, že tam by voda trvale nestála, nejde o nádrž, poldr se tam plánuje plochý, lidé by na pozemku mohli hospodařit a kdyby přišla velká voda, kterou by bylo potřeba zastavit, tohle území by zaplavila. Povodí Labe, které je i tam investorem, má zpracovaný návrh projektové dokumentace. Souhrn o poldrech na Chrudimsku přináší na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
1: V Pardubicích ve středu v 5 hodin ráno zalarmoval všímavý člověk policii kvůli muži, který se pohyboval za zábradlím mostu v Kyjevské ulici. Dramatická záchranná akce měla nečekaný závěr. 70-letý senior se do nebezpečného prostoru dostal omylem. Muž ignoroval značení zakazující vstup a vydal se po krajnici přes most. Tam pak v domnění, že se jedná o chodník, přelezl do skuliny mezi vnitřním a vnějším zábradlím mostu, ale už nedokázal sám vylézt. Poté, co se celá situace vysvětlila, strážníci kontaktovali rodinu dotyčného a podrobně jim popsali, co se stalo. Příbuzní si následně seniora převzali od zdravotníků a píše se o tom v pardubickém deníku.
0: A ještě tip na výlet. Během července a srpna je rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce na věži kostela otevřená každý den. Prohlídky se konají od 10 do 16 hodin, v neděli pak od 13 hodin. Ochoz kostelní věže, tam prožíval dětství jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů 20. století, nabízí jedinečný výhled na město a okolí. V Poličce je tedy otevřená denně rodná světnička Bohuslava Martinů a tomu se věnuje Mladá fronta dnes.

o Poličce a o denně otevřené rodné světničce Bohuslava Martinů teď o prázdninách jsme mluvili před chvílí v přehledu tisku ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A z Poličky máme ještě jeden tip, ten se týká Bystra dva fousáči. Tam bude zítra módní přehlídka, den plný pohody, zábavy a skvělé atmosféry. Tak to slibují organizátoři. Kouzelník, malování na obličej, soutěže pro děti, kapela Zázrak, dobré jídlo a skvělé pití. Začátek je tedy zítra ve 12 hodin. A prezentaci nezávislé tvorby současných autorů nabídne Art Collective Festival v Přelouči. Tahle událost pod širým nebem bude taky zítra od 13 hodin. Součástí venkovního programu jsou expozice obrazů a fotografií, bloky věnované poezii a tematická tvorba.

0: Máme většinou slunečno, jasno až polojasno, během dne až oblačno, ale ani kapka. Teploty 24 až 27, na severovýchodě Pardubického kraje kolem 23 stupňů Celsia. Na horách to bude do 20. Vítr slabý proměnlivý, přes den se trochu rozfouká, mírný severozápadní až severní a ta rychlost bude do 25 km za hodinu.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: V druhém prázdninovém Šarmu speciál se vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou Terezou a Anou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu, anebo jak dlouhá je cesta k takzvané světovosti.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Pátek 10. července a my v týdnu od 27. července do 2. srpna budeme v Bleskovce Českého rozhlasu Pardubice soutěžit o vstupenky na Friends Fest, který se koná 8.8. na dostihovém závodišti v Pardubicích. Je to 11. ročník multižánrového festivalu pro celou rodinu, takže lístky u nás budou rozhodně k dispozici. Ale zpátky teď k dnešnímu dni nabídneme po 13. hodině poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď

0: Zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme zase mluvit o zácpě.
2: K tématu se totiž vracíme na vaše přání. Není to tak dávno, co jsme to řešili, ale vypadá to, že na záchodech se trápí hodně z vás.
1: Nechali jste nám spoustu dotazů a my se na ně budeme snažit odpovědět.
2: Dozvíte se, jak všelijak se zácpa projevuje, čeho si všímat a proč ji každý třeba cítíme jinak.
1: A je pravda, že střeva mají vlastní mozek, jak s nadsázkou říkávaly naše babičky?
2: Sledujte nás na Facebooku, sledujte stránky www.veseleazdravie.cz a hlavně poslouchejte naše vysílání.
1: Poradnu na téma zácpa budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
2: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás.
3: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Hezké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji zůstala v červnu stejná, stále patří k nejnižším v republice. Svitavy doplní naučnou stezku v Brandu o nové atrakce. Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. A počasí dnes čekejte v kraji jasno až polojasno, postupně až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v červnu nezměnil. Nezaměstnanost zůstala na hodnotě 3,8%. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Celkem bylo bez práce téměř 13,5 tisíce lidí. Nejvíce nezaměstnaných je na Svitavsku, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
2: Zatímco o administrativní pozice a o místa prodavačů je mezi uchazeči vysoký zájem a konkurence zde bývá výrazná, zaměstnavatele v technických, výrobních a dělnických profesích se naopak potýkají s nedostatkem pracovníků. Uchazečům proto doporučujeme při hledání zaměstnání zohlednit aktuální situaci na trhu práce a v případě zájmu o rekvalifikaci využít služeb poradců Úřadu práce ČR.
1: Svitavy dokončili značení nové naučné stezky v Brandu. Kromě jiného má upozornit návštěvníky na 200 let staré hraniční kameny v zadní části tohoto rekreačního území. Stezka ale bude doplněná ještě o další zajímavosti, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: Chceme na tyto kameny upozornit, tak zde budou instalované speciální takové atypické lavičky, ale i u pramene řeky Svitavy chystáme nový turistický altán s přístřeškem a u retenční nádrže se budou moci návštěvníci Brandu těšit na velmi zajímavou stavbu houpačky.
1: Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci, která se týká příspěvku Česka do programu pomoci Ukrajině. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na iniciativu, díky které mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Kyjev, přesměroval část peněz ze svého rezortu. Hnutí SPD je proti, podle jeho členů to v koalici předem neprojednali. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že si to strany, které jsou součástí vlády, vyříkají dnes na koaliční radě.
4: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka. Sport.
1: Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve třech setech, Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou ve dvou sadách.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne až oblačno, páteční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne pak dobré. Tlak bude kolísat a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ve zprávách jste slyšeli kromě jiného starostu Svitav Davida Šimka ze Sdružení pro město. Ten bude naším hostem krátce po 8:30. Případné otázky na něj můžete psát už teď na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. A taky jste slyšeli, že slavný Wimbledon určitě vyhraje česká tenistka. Do finále totiž postoupili Karolína Muchová i Linda Nosková. Něco podobného se na Grand Slamu stávalo naposledy ještě v československé éře. V 6:50 to připomene legendární Martina Navrátilová. Vydáme se taky do Krkonoš, odtamtud postupně mizí vzácná rostlina sasanka narcisokvětá. Správa Národního parku se jí teď proto na dvou místech snaží chránit před okusováním lesní zvěří. Co je pro záchranu ohroženého druhu potřeba udělat, vysvětlí už za chvíli reportáž. A hrajeme písničky, které nestárnou, třeba Brontosaury a teď Petra Kotvalda.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pátek 10. července, s vámi Český rozhlas Pardubice, 5 minut zbývá do 7:15. Pardubice zažili v roce 1944 3 nálety, které byly tragické. Domy se opravily nebo postavily nové, ale pro lidi zůstalo bombardování jedním z nejhorších válečných traumat. Na víkend se chystá komentovaná procházka, účastníci začnou před budovou starého vlakového nádraží, které dostalo přímý zásah během srpnového náletu. Více tedy dozvíte už zítra v 15 hodin, to tedy startuje komentovaná procházka nálety na Pardubice s dokumentaristkou Šárkou Kuchtovou. A ještě můžeme doplnit neděli, to můžete jít Pardubicemi po stopách Silver A, poslední cestou Alfreda Bartoše od 10 hodin. Za druhé světové války se hrály Pardubice důležitou roli ve spojitosti s protinacistickým odbojem a tahle stezka vás skutečně provede cestou velitele výsadku Silver A, který mimo jiné spolupracoval se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na stezce je promítání s rasy s průvodcem před budovou radnice na Prešnickém náměstí, jak jsme říkali, v neděli v 10 hodin a je doporučená rezervace předem. Z Pardubic se vydáváme do nejvyšších českých hor. Pracovníci Krkonošského národního parku začali na dvoračkách a v okolí Rýchorské boudy chránit vzácnou rostlinu sasanku narcisokvětou. Tahle až 40 cm vysoká květina postupně mizí z horských luk. Okusem ji totiž ničí hospodářská anebo lesní zvířata. Ochranáři proto teď okolo sasanek rozmístují plůtky a malé klece. Natáčela Kateřina Kohoutová.
1: Na dvoračkách máme výskyt právě této ohrožené rostliny.
2: Vysvětluje Lucie Procházková. My jsme tady na velké louce a už odsud vidíme pár kvítků a to je právě ta sasanka.
1: Jsou to bílé květy, které tvoří vlastně složený okolí, který připomíná květ narcisu trošku, proto se jmenuje narcisokvěta.
2: Máme s sebou potřebné vybavení.
3: Malé klícky, které budou chránit ty sasanky, jsou asi tak půl metru velké v průměru, tak do metru.
2: Vysvětluje Klára Tlachačová. 1, 2, 3 sasanky. Ty oplotíme všechny najednou.
3: Ano, v tomhle případě, protože jsou blízko sebe, tak je oplotíme najednou a zvolíme takovou menší oplocenku.
1: Přidržím, natahuj.
3: Jo.
1: Tak, teď ji potřebujeme vlastně svázat, aby držela, děláme kulatý tvar, protože je pro nás nejjednodušší, takže ji potřebujeme k sobě svázat.
3: Drátek a přikurtujeme to třeba hřebíkem anebo roxorem, aby pevně držela
1: v zemi.
2: Pořádně připevnit, aby to bylo odolné vůči větru, dešti.
1: A hlavně kvůli těm hospodářským zvířatům, případně jelenům, kdyby do toho přišli a strčili to třeba čumákem, tak aby nám ta oplocenka zůstala na místě a nepřevalila se třeba, neumožnila jim ten okus.
2: Díky té oplocence je rostlina chráněná a potom se vlastně dál může množit.
3: Většinou se podaří, že i vykvete, pak vysemení a vlastně ty semínka pak nám pomůžou k tomu dalšímu šíření tohoto druhu.
2: Jak moc je to ohrožená květina?
1: Je ze zákona chráněná paragrafem 2, takže je to silně ohrožený druh.
2: Pracovnice se na všechna místa, kam klece a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené nebo poničené. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Další tipy pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice minutu po 6:45 v pátek 10. července. Ve Hřmanově městci začíná v 18 hodin výstava Graminivan autorky Markéty Andělové. Konkrétně to bude v galerii Dvojdomek v Havlíčkově ulici. V jednoduchosti, v blízkosti přírody, v rytmu tradice a komunity, tak to je ve zkratce tahle výstava. No a v Ústí nad Orlicí tam začíná 28. ročník tradiční výstavy výtvarného umění, která potrvá do 9. srpna. Najdete ji v klubcentru v Lochmanově ulici a to zahájení bude dnes v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Podíváme se na počasí. Před víkendem bude slunečno, jasno až polojasno, hlavně na horách, přes den přechodně až oblačno, ale dnešek bude beze srážek. Teploty 24 až 27, na východě a severovýchodě kraje kolem 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Vítr je zatím jenom slabý proměnlivý, postupně zesílí na mírný severozápadní až severní, rychlost bude mít do 25 km za hodinu. A ten vítr taky vylepší zatím většinou mírně nepříznivé rozptylové podmínky.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

pracować.

0: Půlnoc byla a je to 6 hodin a 20 minut od toho okamžiku. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. V pátek 10. července hrali jsme Poetiku, budeme hrát do 6:30 i Eltona Johna a taky Lonu Machálkovou. Přesně o 6:30 nabídneme aktuální zprávy. A o víkendu můžete cestovat časem nesmrtelnou párou pardubickým krajem, taky letos, tedy letní měsíce o sobotách, patří pravidelný význam historických parních vlaků. Dvakrát vlak vyrazí na trasu Dolní Lipka, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Šumperk, Bludov, Ruda nad Moravou, Hanušovice, Dolní Lipka. Jízdní řády, rezervace a bližší informace najdete na webu vytopna.dolnilipka.cz/Kralický Express. Kdybyste měli nějaké otázky na spotřebitelského rádce Josefa Černého, tak klidně pište na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Odpovídáme pravidelně každý den ráno v tomto čase, případně i odpoledne. Zboží koupené přes internet můžete standardně vrátit do 2 týdnů, ale existují i výjimky a právě na ty jste se zeptali v dalším z vašich e-mailů, tak si pojďme poslechnout, jaká je odpověď našeho spotřebitelského experta v tom dnešním spotřebitelském servisu. Slovo má Josef Černý.
1: Pan Pepa viděl, že některé e-shopy mají na svých stránkách uvedenou možnost vrácení bez udání důvodu do 30 dnů místo obvyklých 14, tak se ptá, jestli je to v souladu se zákonem a jestli se tomu dá věřit. Pane posluchači, podnikatel má vždycky možnost vylepšit podmínky pro kupujícího nad rámec zákona, samozřejmě nikoli v obráceně. Prodloužení doby pro vrácení je jedna z možností, jak mít lepší podmínky, než má konkurence, a pokud toto uvede na svých stránkách, je údaj pro něj závazný.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
1: Před námi jsou další zprávy, které přináší Michaela Spáčilová.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na řece Chrudimce platí aktuálně několik omezení pro rybáře. Opatření souvisejí s výskytem račího moru v úseku pod Křižanovickou přehradou. Ochranné pásmo sahá až k jezu Janderov u Chrudimi. Rybáři v něm nesmí ulovené ryby přenášet do jiných vod a povinná je také dezinfekce výstroje a vybavení. Obec Barchov na Pardubicku plánuje na podzim budovat protipovodňová opatření za více než 5 milionů korun. Součástí bude stavba velké tůně a úprava koryta Podolského potoka. Obec veškeré úpravy zaplatí z dotace. Chrudim zvažuje, jak ve městě zajistit dostatek nabíjecích stanic pro elektromobily. Nabídku soukromé firmy zatím radnice odmítla. Chce si nejdříve vytvořit vlastní představu, kde by měly stát a v jakém počtu. ČTK to řekl místostarosta Zdeněk Kolář z Hnutí ANO. Čeká také na připravovaný dotační program na výstavbu stanic. Poslanci budou znovu ve třetím čtení projednávat návrh stavebního zákona. Podle tvůrců má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje před možným kolapsem stavebního řízení a také tím, že norma podle ní příliš vychází vstříc developerům. Ve středu poslanci jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Na řadě je sport. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. O postup do finále budou hrát proti vítězi dnešního utkání mezi Španělskem a Belgií. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne budou dobré. Tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Silničáři pracují na dálnici D11. Zpevněnou krajnici uzavřeli za 9. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, zlatý.

Pověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už nazpaměť,

0: 7 minut po půl sedmé připomněli jsme si Petra Nováka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pátek 10. července. Teď už otevřeme dnešní noviny s Michaelou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Po více než 30 letech služby odešel do důchodu dlouholetý strážník městské policie Pardubice Psovod a odchytář Pavel Antoch. Během kariéry odchytil tisíce zvířat, od psů a koček přes hady až po nebezpečného banánového pavouka. Nechyběly ani dramatické záchrany zvířat i lidí a pomoc při událostech doma i v zahraničí. Další podrobnosti k Pavlu Antochovi a o tom, co všechno zažil, najdete v pardubickém deníku.
1: A v Pardubicích ještě zůstaneme. Tématické vzdělávací programy se zaměřením na astronomii, oceánografii a kosmonautiku připravilo pro veřejnost vzdělávací centrum Sféra, a to od zítřejší 10. hodiny do nedělní 4:30 odpoledne. Součástí je přednáška o dějinách poznání kosmu anebo interaktivní vizualizace zkoumající oceány. Návštěvníci se mohou zapojit také do 45-minutové simulace výcviku astronautů pro Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Ta je přístupná dětem od 6 let v doprovodu dospělého. Kvůli omezené kapacitě je nutná předchozí rezervace přes web, případně na recepci. A píše o tom Mladá fronta Dnes.
0: Včerejší jednání ve Štrasburku posunulo Evropskou unii o krok blíž k oživení zákona o sexuálním zneužívání dětí, informuje server Politico. Tenhle zákon byl přitom už považovaný za mrtvý. Evropský parlament odhlasoval, že předloží členským státům EU ke schválení návrh zákona, který technologickým společnostem dává zákonné právo vyhledávat materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí. Poslanci přidali navíc pozměňovací návrh, který by služby s šifrováním end-to-end, jako jsou WhatsApp a Signál, vyňal z pravidel. Organizace na ochranu práv dětí tvrdí, že návrh zákona je zásadní pro ochranu dětí před pedofily a predátory. Kritici naopak tvrdí, že sebou nese vážná rizika v oblasti ochrany soukromí a sledování. Z výsledku hlasování byly nakonec zklamané obě strany.

0: Nové zprávy ze Zlína. Hasiči v noci lokalizovali požár budovy v továrním areálu, dál se tedy nešíří a mají ho pod kontrolou. Snížili stupeň poplachu na třetí. Posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 10. července, 2 minuty před 6:45. Pokračuje léto, pokračují prázdniny a tak se koná spousta akcí. Třeba v Litomyšli na Toulovcově náměstí bude v 18 hodin pirátská pohádka, divadelní představení pro děti v podání divadelka Mrak. V případě nepříznivého počasí se koná v Music Clubu Kotelna, ale to asi nehrozí. Kladruby nad Labem, zámek v 10 a v 11 hodin, císařovna Čehý i Hot. Národní Hřebčín ve spolupráci s divadlem Kůzle pořádají divadelní představení pro celé rodiny. A ještě další divadelní tip přidáme, a sice z Kunitické hory. Inscenaci s názvem Já je někdo jiný od Arnošta Goldflama uvede soubor divadla Exil v prostorách právě hradu Kunitická hora. Představení žánrově vymezené jako hororová groteska bude zítra od 8:30 večer. Dějištěm divadelní akce bude malá scéna situovaná v severním křídle hradního paláce. Další víkendové tipy najdete i na webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: A o víkendu bude podobné počasí jako dnes, možná se bude i oteplovat. Naměříme v Pardubickém kraji, pokud je o dnešek 24 až 27, na východě a severovýchodě kraje kolem 23, na horách mezi 17 a 20 stupni Celsia. Na obloze jasno až polojasno, hlavně na horách, přes den přechodně až oblačno, dnešek bude beze srážek.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Magdalena, Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají.

0: 6 minut po 6:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas začíná v 21 hodin, na vítěze už čeká Francie. A tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále Wimbledonu a zítra odpoledne si zahrají o titul v ženském singlu. Muchová vyřadila Američanku Coco Gauffovou 12-10 v rozhodujícím tiebreaku třetí sady. Nosková Martu Kostiukovou z Ukrajiny 2x6-4. A jak připomene reportér Jaroslav Plašil, poprvé od rozdělení Československa bude mít Česko oba finalisty grandslamové dvouhry.
1: Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
2: Martina Navrátilová, držitelka 18 grandslamových titulů z ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
1: Bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
2: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
3: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších

0: Měli největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
1: Vyprávěla Linda Rusková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat.
0: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně. A musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila.
1: To Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové ji začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
2: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně ráda, že jí to vyšlo taky.
3: Češka vyhraje, tak jsem moc ráda a pyšná.
1: Je pyšná také slavná česká rodačka Martina Navrátilová. Finále začne v sobotu po 17. hodině z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti. Hasiči v noci lokalizovali požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Wimbledon bude mít českou vítězku ve dvouhře. Ve finále se utkají Muchová a Nosková. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 27 stupňů. Je pátek 10. července a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci v uplynulých dnech.
3: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Komplikace v dopravě začínají pro řidiče projíždějící Jevíčkem. Radnice tam ve třech ulicích ve východní části města zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace.
4: Kromě inženýrských sítí dělníci opraví také silnice, chodníky, parkovací stání a veřejné osvětlení. Součástí úprav bude i prodloužení plynovodů, včetně přípojek. Práce potrvají až do září příštího roku a město za ně zaplatí přes 20 milionů korun. Z Jivička Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují. Hasičům bude dnes znovu pomáhat vrtulník. ČTK to řekl ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Při požáru se podle něj nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále wimbledonské dvouhry a v sobotu odpoledne si zahrají o titul. Muchová vyřadila Američanku Coco Gauffovou 12-10 v rozhodujícím tiebreaku 3. sady. Nosková Martu Kostiukovou z Ukrajiny 2x6-4. Nosková tentokrát nemusela hrát tolik na vítězné míče, soupeřka jí totiž občas pomáhala chybami.
5: Marta je ten asi typ hráčky, u který člověk nikdy možná neví, jak přesně nasupí na ten kurt. Pomohla rozhodně víc, než chtěla, bych řekla. Taky jako tohle malé množství winruje tím, že ona je fakt atleticky skvělá na tom, že ten winr jí dát je opravdu těžký. Někdy si prostě člověk musí pomoct trpělivostí anebo servisem. Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na východě regionu kolem 23 stupňů. Na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic, konkrétně se stala v ulici Na Drážce, hned za světelnou křižovatkou s ulicí Dašická, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I malé potoky rozvodněné přívalovými srážkami můžou způsobit velké škody. Své o tom vědí třeba v Barchově na Pardubicku, kde připravují výstavbu velké tůně a dalších protipovodňových opatření. Podrobnosti přímo z místa nabídneme za chvíli. Je pátek 10. července roku 2026. Čeká nás Marek Ztracený, Vítr do plachet, taky Karel Gott, Holka v domě, John Travolta, Olivia Newton-John a nebo Věra Špinarová, teď ale skupina Argema. Tak vám všem pěkný poslech a taky příjemný páteční den.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pátek 10. července, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice, za 2 minuty bude 7:45. Nejenom velká města chystají na svém území stavby protipovodňových opatření, snaží se i malé obce, příkladem je třeba Barchov na Pardubicku, kde mají s velkou vodou špatnou zkušenost z minulých let. Obec už loni plánovala upravit koryto místního Podolského potoka, brzdilo ji ale dlouhé čekání na přidělení dotace. Podrobnosti ví reportér Ondřej Wolf, kterého vítám ve vysílání, pěkné ráno.
1: Hezký den.
0: Dostal Barchov potřebnou sumu peněz, aby mohl začít s pracemi?
1: Ano, dotaci už má, příslušný úřad ji schválil nedávno a podle nezávislé starostky Ivety Krebsové je příspěvek ve výši přes 5 milionů korun. To je částka, která by měla pokrýt veškeré náklady spojené s budováním protipovodňových opatření.
2: My jsme čekali na rozhodnutí o poskytnutí dotace, nechtěli jsme soutěžit veřejné zakázky bez rozhodnutí. Rozhodnutí jsme obdrželi v červnu, bylo kladné, získali jsme dotaci v celkové výši způsobilých výdajů 5 milionů 420 tisíc korun a aktuálně připravujeme vyhlášení veřejných zakázek.
1: Výběrové řízení plánují vyhlásit ještě teď o letních prázdninách.
0: A kdy se začne stavět?
1: Začít stavět chtějí na podzim, skončit by se mělo příští rok. Obec plánuje vrátit potoku původní podobu a z rovného koryta udělat jakýsi meandrující tok. Zároveň vybudují velkou tůni na zachytávání vody. Koryto Podolského potoka v obci měří nyní 330 metrů. Po úpravách s novými meandry bude mít bezmála půl kilometru. Součástí projektu je i zvelebení prostoru bývalého koupaliště.
0: Co si vůbec obec od těch úprav slibuje?
1: Podle Krebsové by ta plánovaná opatření měla zlepšit odolnost Podolského potoka v případě povodní. Obec tak reaguje na 6 let starou zkušenost, kdy se tok vlivem přívalových srážek rozvodnil. Mimo jiné tehdy vyplavil i sklad státních hmotných rezerv v Kostelci u Hřmanova městce. No a následná záplavová vlna postihla i níže položený Barchov. Přispělo k tomu právě i to, že koryto potoka je z minulosti uměle narovnané, což urychluje odtok vody.
0: Byli jsme se podívat v Barchově na Pardubicku s reportérem Ondřejem Wolfem. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicku a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Léto pokračuje, je pátek 10. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 7:45 a pokračuje taky festival Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje. 2. červencovou neděli je v plánu koncert houslisty Josefa Špačka, ten působil jako koncertní mistr České filharmonie. Vystoupí i violončelista Tomáš Jamník. Oba patří k absolutní špičce v mladé generaci českých interpretů a vystupují s prestižními českými i světovými orchestry. Můžete se těšit na pestrý program pro smyčcové duo i solové nástroje, kde zazní skladby Hendla, Janáčka a nebo poličského rodáka Bohuslava Martinů. Koncert startuje tuto neděli, tedy 12. července v 17 hodin v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci.
1: Počasí.
0: Dnešek v Pardubickém kraji bude většinou slunečný, jasný až polojasný, hlavně na horách, přes den přechodně až oblačný. Teploty 24 až 27, na východě a severovýchodě kraje kolem 23, na horách budou maxima mezi 17 a 20 stupni Celsia. Přes den trochu zesílí vítr.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: 7 minut ještě zbývá do půl osmé, posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 10. července. Bleskovka. Teď nabízíme společenskou hru od Alby Tipni si Česko, v ní je dohromady 1188 otázek a pochopitelně jednu otázku na vás máme i vy, mimochodem v době, kdy v Pardubicích pokračuje mistrovství České republiky v hospodském kvízu, tak tam je taky plno otázek. Přesně před rokem, 10. července v roce 2025, vstoupil do kin film režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka. Snímek byl inspirovaný kauzou sexuálního zneužívání a získal řadu cen, včetně Českého lva.
1: A kdy budete mít další koncert?
2: Teď ne.
3: Budu nahrávat v rádiu.
4: Proč si nám to neřekla?
2: Nevím, jestli mě tam vůbec veme. Je to jenom pro 10 holek.
0: Ptáme se, jak se tenhle český film jmenuje. Zavolejte nám to na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Vypadá to, že už máme prvního volajícího na telefonu, tak nemusíme nic zdržovat, nic natahovat. Koho pak zdravíme? Pěkné ráno. Dobrý den, Bleskovka.
5: Dobrý den, to je Tomáš.
0: Pane Tomáš.
5: A je to z Bormistr.
0: Je to skutečně z Bormistr, odpověď je správná, výhra je vaše, tak gratulujeme.
5: Děkuju.
0: Mějte se naslyšenou.
5: Slyšenou.
0: A vám všem posíláme vítr do plachet v podání Marka Ztraceného. Krásný pátek.

0: vzpomínkách na Bonnie Tyler ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 10. července. Teď už Michaela Spáčilová zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Městská policie v Chrudimi má prvního služebního psa. Speciálně vycvičený německý ovčák má posílit bezpečnost samotných strážníků a usnadnit řešení složitých situací nebo konfliktů. Psa budou využívat hlídky hlavně při kontrolách problémových lokalit, jako je třeba nádraží a jeho okolí. Moravská Třebová opravuje kostel na Křížovém vrchu, který získala do svého vlastnictví. Při restaurátorských pracích jí pomáhají studenti fakulty restaurování v Litomyšli. Město využívá i asistence studentů z jiných vysokých škol. Kvůli stavebním pracím na propojení ski areálů ve Špindlerově Mlýně bude omezený příjezd do města. Stavbaři budují pilíře pro novou lanovku na Medvědín a silnice je zúžená. Dopravu by v následujících dnech měly řídit semafory. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady ale neuvádějí počet pohřešovaných. OSN odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. A ještě krátce ze sportu. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. Jejich soupeřem bude vítěz dnešního zápasu Španělsko-Belgie. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů. Na východě regionu kolem 23 stupňů. Na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne budou dobré. Tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic, konkrétně se stala v ulici Na Drážce hned za světelnou křižovatkou s ulicí Dašická, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krátce po půl osmé je s vámi Český rozhlas Pardubice, čeká nás přehled tisku a taky Valdemar Matuška anebo Damien. Přejeme pěkný poslech.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v pátek 10. července 6 minut před 7:45. S Michalou Spáčilovou už listujeme dnešními novinami a přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Když se Jevíčko před 15 lety pustilo do rekonstrukce náměstí, nikdo tehdy neměl tušení, jaké problémy žulové zadláždění, které centrum města navodilo autentickou atmosféru, nakonec přinese. Při pohledu z výšky je patrná spirála odvíjící se od historické kašny uprostřed náměstí. Tu ale nelogicky přetíná silnice vedoucí jeho středem. Nebylo tomu tak vždy. Žulové pásky protínaly silnici zhruba do roku 2018, než se pod náporem těžkých aut prakticky rozpadly a byly nahrazené klasickou dlažbou. To ale nebyl konec starostí. Loni začala část obyvatel kvůli rostoucí intenzitě dopravy vadit samotná dlažba na hlavní silnici. Kvůli hluku a otřesům z projíždějících aut sepsali petici adresovanou Pardubickému kraji. Chtěli po něm odstranění dlažby a zalití silnice druhé třídy přes střed města asfaltem. Kraj pro takovou investici tehdy neviděl důvod, přesto žádost neodmítl. Před pár dny se vedení města s krajskými silničáři domluvilo na kompromisu. Ven půjdou jenom kočičí hlavy, které způsobují největší hluk. Jevíčko tedy zkusí stišit dopravu na historickém náměstí. Další podrobnosti si k tomu můžete přečíst v Mladé frontě dnes.
1: V Pardubickém institutu paměti národa probíhá do září výstava hybohledů českého řezbáře Pavla Macka. Nenápadné dřevěné skřínky ukrývají propracované mechanické příběhy, oživují miniaturní divadelní scény inspirované biblickými příběhy, literaturou i každodenním životem. Výstava doplňuje stálou expozici Tichá hrdinství. Každý hybohled vypráví vlastní příběh. Inspiraci autor nachází v biblických motivech, známých literárních dílech, pověstech i v každodenním životě. Scénky uvnitř jsou rozmanité, tak jako sám život, řekl Pavel Macek o své tvorbě. Výstava hybohledů v Institutu paměti národa, který sídlí v Pardubicích v Machoňově pasáži, doplňuje tamní stálou expozici Tichá hrdinství. Ta prostřednictvím autentických svědectví přibližuje osudy pamětníků 20. století a článek najdete v Pardubickém deníku.
0: Otočka ohledně zbraní pro Ukrajinu štěpí koalici. To je titulek z hlavní strany deníku N. Ten připomíná, že vládní hnutí ANO i SPD slibovala voličům, že Ukrajině na nákup zbraní nepošlou ani korunu. Závazek ale v posledních dnech padl. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů totiž před odletem na ostře sledovaný summit NATO v Ankaře oznámil, že Česko přispěje do programu na nákup amerických zbraní pro napadenou zemi. Hlavně pro SPD jde o extrémně citlivou otázku, která v poslaneckém klubu vyvolala prudké otřesy. Jaroslav Foldyna se do doby, než se věc vysvětlí, odmítá chovat jako vládní poslanec a hlasovat pro koaliční návrhy.

0: Český rozhlas Pardubice, pátek 10. července a na vteřinu přesně je teď 7:45. My přinášíme dvě informace z Londýna. Slavná tapiserie z Bayeux je teď po utajovaném a přísně střeženém převozu z Francie právě v Londýně, kam byla zapůjčena Britskému muzeu. O tom informují média. A střety mezi policií a fotbalovými fanoušky vypukly v noci na dnešek v jedné z londýnských čtvrtí po skončení čtvrtfinálového zápasu. V něm na mistrovství světa ve fotbale vyřadila Francie Maroko. Při násilnostech byl zraněn jeden policista a čtyři fanoušci byli zatčeni. O tom informuje agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji jsme měli většinou jasnou noc, teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia. Přes den ale bude výrazně tepleji, jak nám teď potvrdí meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Konkrétně tam má službu pan Tomáš Popelka. Zdravíme, pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak asi dnes bude takové letní počasí, tak jak ho známe i z minulých let.
2: Tak, zatím to tak vypadá, počas u nás zatím stále ještě ohně oblast vysokého tlaku vzduchu, takže čeká nás pomalinko oteplování. Dneska bude převážně jasno až polejasno a zejména na horách během dne tam by bylo až oblačno. Teploty většinou se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni na východě a severovýchodě, které tam někde na hranici s Moravou, tam by se pohybovali odpoledne kolem 23 maximálně a vítr bude foukat teď po ráno ještě slabý proměnlivý do 3 metrů a postupně bude zesilovat na mírný severozápadně až severní od 2 do 6 metrů. V noci bude jasno až polejasno a teploty klesnou na 14 až 11, vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severní do 4 metrů a zítra po ránu bude jasno nebo skoro jasno a se během dne převážně polojasno a zase zejména na horách by bylo až oblačno. Teploty zase o něco vyšší 25 až 28 na východě a severovýchodě, které zase tam na těch hranicích s Moravou, tam to vypadá, že by se teploty pojela kolem 24 a vítr zase po ránu slabý severní do 3 metra, přes den mírný 2 až 6 metrů.
0: A taky v neděli podobné počasí?
2: V neděli, v noci jsou ty na neděli, by bylo víc oblačnosti, ta by se natáhla od severovýchodu, takže po ránu jako je oblačné až zataženo, ale během dopoledne už by se oblačnost zase rozpouštěla na polojasno a potom odpoledne večer se nahora a při zvětšině od oblačnosti by se mohla objevit slabunka a přeháňka. Ale jenom na horách. Teploty 24 až 28 stupňů, zase na těch hranicích s Moravou kolem 23-24 a vítr slabý proměnlivý nebo severní od 2 do 5 metrů.
0: Říká meteorolog Tomáš Popelka, my děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, přejeme pěkný pátek i víkend, naslyšenou.
2: Díky, napodobně.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 10. července, svátek mají Libuše a Amálie. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První písemnou zmínku o Brnu najdete v Kosmově kronice k 10. červenci 1091. Ten den před 935 lety, jak se v kronice píše, český král Vratislav I. vtrhl s vojskem na Moravu a oblehl hrad Brno. Královský astronom John Flamsteed se svými spolupracovníky se před 350 lety v roce 1676 nastěhovali do nově vybudované královské

0: britské observatoře v Greenwichi nedaleko Londýna, kterou sám Flamsteed prosadil a založil. Před 35 lety v roce 1991 se Boris Jelcin stal složením přísahy prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska.
1: Isplňovat vložené na mě národem obязанности.
0: Výletní loď Bulgária, postavená v roce 1955 v Československu, se potopila přesně před 15 lety na ruské řece Volze. 122 lidí přišlo o život. Film Zbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru v kinech přesně před rokem.
2: Dlouho jsme tady neměli takový hlas jako máš ty.
0: Kontroverzní snímek inspirovaný kauzou sboru Bambíny di Praga a sbormistrem Bohumilem Kulínským získal cenu české filmové kritiky. Elektrotechnik a radiotechnik srbského původu Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu nedaleko Gospiče před 170 lety. Náš špičkový šéfkuchař, držitel hvězdy v gastronomickém průvodci Michelin z roku 2012, Oldřich Sahajdák, má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý letní víkend.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Thank you.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji je vhodná ke koupání. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, těsně by se do ní dostali také motoristé. O změnách stavebního zákona budou dnes znovu jednat poslanci. A počasí v kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá a vhodná ke koupání. Mírně zhoršenou kvalitu vody má koupaliště Horní Bradlo na Chrudimsku. Podle hygieniků je tam ale voda ke koupání stále vhodná.
3: Čistou vodu mají podle posledních rozborů přehrady Seč a Pastviny, Písníky, Hrádek, Březhrad a Mělice nebo nádrž Konopáč na Chrudimsku a Březina na Svitavsku. Naopak na rybníku Dlouhý u Lančkrouna se letos lidé nevykoupou. Město tam buduje biotopové koupaliště, které chce otevřít příští rok. Rekreační rybník Rosnička u Svitav zase po odbahnění nemá zatím dostatek vody. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Odbor lesního hospodářství v Poličce bude mít nové zázemí. Přestěhuje se do areálu bývalého zemědělského družstva u obce Kamenec. Do obnovy nevyužívaného prostoru investuje město 5 milionů korun, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
4: Celý areál bude sloužit odboru lesního hospodářství prioritně k výrobě štípaného palivového dřeva. Jedna hala bude určena pro trvalé parkování lesnické techniky a strojů sloužících pro zpracování dřeva. Výroba palivového dřeva běží nepřetržitě již od roku 2013.
2: Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončila s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně nad 5% hranicí motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Sněmovna se dnes vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Ve středu jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Sport. Finále wimbledonské dvouhry žen bude poprvé ryze české. O titul se utkají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala v tiebreaku třetího setu Američanku Coco Gauffovou. Linda Nosková pak postoupila do finále po výhře ve dvou setech nad Ukrajinkou Martou Kostěukovou.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na východě regionu kolem 23 stupňů. Na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D35, stojí na 148. kilometru ve směru na Hradec Králové. Dopravní nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z Pardubic, stala se v ulici Karla IV., tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Až
0: šlápneme do pedálu, když je tak hezky. Na Chrudimsku přibude několik nových cyklostezek. Všechny mají společné to, že nespojí nějaká velká centra, ale spíš menší obce. Detaily připojíme za pár okamžiků ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pátek 10. července, 4,5 minuty po 8. hodině a ještě doplníme písničky, které nestárnou. Petra Janů Už nejsem volná, bude i skupina Smoky, Václav Neckář a na začátku této hodiny Meky Žbírka a Marta.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: byl Václav Neckář. Věříme, že i pro vaši dobrou páteční náladu. Dnes je 10. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Za 4 minuty bude 8:45. Na Savrky postaví cyklostezku k rozhledně. Hlinsko chce pro cyklisty otevřít Žďárské vrchy. Nové cyklistické trasy na Chrudimsku mají jeden společný rys, a sice mají zlepšit přístup i do menších obcí, kam zrovna autobusy plné turistů nemíří. Radnice jsou ale přesvědčené, že stezky dopravě výrazně pomůžou. Podrobnosti má reportér Josef Kopecký. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak začneme případem na Savrk, tam už se staví. Odkud a kam stezka povede?
1: Silničáři tam staví nový most přes Debrný potok a to je hlavní podmínka pro to, aby na to mohli navázat na Savrky společně s Hodonínem. Stezka spojí právě tyhle sousední obce, mezi kterými vede rovný úsek silnice a řidiče svádí k rychlejší jízdě. Chodí tudy ale třeba i děti z Hodonína do nasavrcké školy, takže stezka za 11 milionů korun by jim měla zaručit vyšší bezpečnost. Ale jak dodává starosta na Savrk Milan Chvojka za ANO, výhoda to bude i pro výletníky.
2: Pro spoustu turistů, kteří sem do našeho kraje jezdí a když si dají tady ten okruh přes Bojku a jdu na Savrk, tak určitě bychom chtěli, aby se ta bezpečnost podstatně zvýšila.
0: Tak to byly na Savrky a jak daleko jsou s přípravami v Hlinsku?
1: Tam už pomalu startují bagry. Hlinsko spolupracuje se sousedním Jeníkovem, kam povede zhruba 2-kilometrová trasa od letního parketu Cihelka. Stavba bude stát 20 milionů korun, většinu nákladů, 17 milionů, pokryje dotace. Stavbaři hlavní práce spustí příští týden. Stezka má znovu zlepšit bezpečnost, ale také to bude nabídka pro turisty. Z Hlinska se na kole dostanou do Jeníkova, z něj zase vede stezka do Kameniček a to už jste v krajině Antonína Slavíčka.
0: No hezky. A podobný plán má ještě třeba Chrast. Co se chystá tam?
1: Tam má cyklostezka vést po zrušené železnici. Bývalá cukrovarská dráha vedla do Hrochova Týnce, ale provoz skončil v roce 1978 a koleje zmizely. Chrast získala dotaci 19 milionů korun na první úsek do sousedních Rosic. Stezka tam povede k vyhlášené tržnici. A ještě doplním termíny. Na Savrky chtějí mít stezku hotovou letos, Hlinsko to stihne možná ještě letos a Chrast počítá s dokončením v příštím roce.
0: Tak jsme se byli podívat na stav cyklostezek na Chrudimsku s naším reportérem Josefem Kopeckým. Díky moc, naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: pátek 10. července společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice, minuta po čtvrt na devět. V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení policii anebo rozvědkám, to nikdo neřekl. Uvedl to server Seznam zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Žádné bezpečnostní riziko podle ní nevzniklo navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení. Zařízení prý jenom někdo v sále ztratil, uvedla Mráčková. Nikdo se pak ale k přístroji nehlásil. Další zprávy chystáme na půl devátou. Ještě předtím nás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo, a ta bude o melounech. Jestli pak víte, kdy se u nás začaly pěstovat, odpověď nabídne Martin Písařík.
1: Počasí.
0: A léto pokračuje i dnes. V Pardubickém kraji naměříme 24 až 27, na východě a severovýchodě kraje kolem 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. A bude slunečno, jasno až polojasno, hlavně na horách během dne přechodně až oblačno a dnešek bude beze srážek, jenom přes den lehce zesílí vítr, nakonec bude mírný severozápadní až severní a rychlost bude mít až do 25 km za hodinu, což není žádná hrůza. Jitka Slezáková, ta bude za mikrofonem po 9. hodině a je tady s dopolední pozvánkou. Hezké ráno.
2: Je to tak krásné ráno, tak co si dáme v takovém typicky českém letním dopoledni?
0: Pivo.
2: No, ano, výborně, tak to bychom měli. Pivo si dáme určitě, ale potom tady máme spoustu reportáží a taky Oldřicha Číška v radioporadně, což je člověk, který ví o historii železnice úplně všechno. Teď minulý víkend byl i strojvedoucím a jezdil s těmi historickými motoráky Pardubice až Jaroměř směrem až do Krkonoš. No tak si o tom popovídáme, o té historii železnic i o té současnosti, už se na to moc těším. No a také vás seznámíme s pětiletým německým ohařem a jeho souvodem Davidem Hinkem, kteří se nedávno vrátili z mise ve Venezuele.
0: Jitka Slezáková, po 9. hodině, těšíme se.
2: Na zdraví.
0: Na zdraví. No a radši střízlivě.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Celine Dion a teď už Michaela Spáčilová zprávy.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na řece Chrudimce platí aktuálně několik omezení pro rybáře. Opatření souvisejí s výskytem račího moru v úseku pod Křižanovickou přehradou. Ochranné pásmo sahá až k jezu Janderov u Chrudimi. Rybáři v něm nesmí ulovené ryby přenášet do jiných vod a povinná je také dezinfekce výstroje a vybavení. Obec Barchov na Pardubicku plánuje na podzim budovat protipovodňová opatření za více než 5 milionů korun. Součástí bude stavba velké tůně a úprava koryta Podolského potoka. Obec veškeré úpravy zaplatí z dotace. Chrudim zvažuje, jak ve městě zajistit dostatek nabíjecích stanic pro elektromobily. Nabídku soukromé firmy zatím radnice odmítla. Chce si nejdříve vytvořit vlastní představu, kde by měly stát a v jakém počtu. ČTK to řekl místostarosta Zdeněk Kolář z hnutí ANO. Čeká také na připravovaný dotační program na výstavbu stanic. Požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně už je pod kontrolou a dál se nešíří. Ještě dnes ale místo dohašují vrtulníky z bambivaky. Příčina požáru není jasná, škody jsou ve stovkách milionů korun. Na řadě je sport. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. O postup do finále budou hrát proti vítězi dnešního utkání mezi Španělskem a Belgií. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D35, stojí na 148. kilometru ve směru na Hradec Králové a v Pardubicích bourala dvě osobní auta, a to v ulici Karla IV. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Starosta Svitav bude naším hostem už za malou chvíli. Teď ještě sladké mámení.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, blížíme se ke 8:45, tento čas tady bude za 7 minut, je pátek 10. července. A naším dnešním hostem je starosta Svitav ze Sdružení pro město, pan David Šimek. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak vy letos ve Svitavách slavíte 770 let od první písemné zmínky o městě. Co vás ještě čeká a co už běží, jak zatím vypadá ten rok?
1: Tak je to tak, oslavy probíhají celý rok, takže máme za sebou už hlavní dva vrcholy, ať už

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pokračuje rozhovor se starostou Svitav Davidem Šimkem za Sdružení pro město, který je naším dnešním hostem. Dozvěděli jsme se o projektu Staň se Svitavákem. Město by chtělo zvýšit počet registrovaných obyvatel, proto slibuje těm, kteří si nechají dát trvalé bydliště, peníze. Proč jste se, pane starosto, rozhodli jít touto cestou?
1: Tak my se dlouhodobě trápíme tím, že ve městě žije asi o 2000 obyvatel více, než ve skutečnosti v podstatě je v evidenci, má zde trvalý pobyt, a to, že je tady o tolik lidí více, přináší nejenom to, že dostáváme daleko méně peněz z daňových výnosů od státu, ale přináší to problémy, ať už je to v oblasti odpadového hospodářství, kdy nejsme schopni naplnit v podstatě zákonné limity, které přicházejí od státu. A pak jsou to další problémy, ať už je to v oblasti vzdělávání a v oblastech infrastruktury. A z toho důvodu jsme se rozhodli vytvořit tuto kampaň a motivovat lidi, kteří ve městě dlouhodobě žijí a v podstatě nic je nenutí k tomu, aby si ten trvalý pobyt přepsali, tak právě tímto motivačním příspěvkem 10 000 korun se snažíme lidi přesvědčit. Moc mě to těší, že jenom za měsíc červen 23 lidí se touto cestou vydalo, a můj takový hlavní cíl je, protože vidíme, že z pozice evidence nám ročně ubývá asi 80 obyvatel ročně, tak moc bych si přál, abychom ten úbytek meziroční zastavili a zůstali aspoň na těch stejných číslech.
0: Velká města v Pardubickém kraji v končícím volebním období rezignovala na vlastní bytovou výstavbu, to napsala agentura ČTK, nepodporovala ani stavbu družstevních bytů, všechno přenechala developerům nebo jednotlivým stavebníkům. Pouze Svitavy rozšířili svůj bytový fond koupí dvou bytů. Ve všech městech je po bytech velká poptávka, tak jejich ceny jsou vysoké, tolik tedy agentura ČTK. Není to kapka v moři, dva byty?
1: Teda musím přiznat, že to nevím, odkud ČTK čerpala, protože bychom žádné byty ani nekoupili, přiznám se, ale sami Svitavy chystají teďka vlastně nový satelit, začínáme rozprodávat pozemky, 40 stavebních parcel na výstavbu individuálního bydlení, ale také město Svitavy získalo dotaci v rámci dotačního programu Dostupné bydlení na výstavbu dvou bytových domů, které bychom chtěli stavět v následujících letech, takže cestou dostupného bydlení se vydáváme, a je potřeba říci, jestli rezignují nebo nerezignují, tak město Svitavy má přes 500 bytů ve svém bytovém fondu, což ve srovnání s jinými ORPčkovými městy v Pardubickém kraji si troufnu říct, že patříme mezi největší vlastníky bytového fondu, a ono to není jenom o tom budovat nové byty, ale také se starat o to, aby ty městské byty zůstávaly v dobré kondici, což není zcela jednoduché.
0: Do konce července se můžou lidé hlasovat o penězích z participativního rozpočtu, letos je to u vás třetí ročník, a o peníze je značný zájem, vybírat se dá z 12 projektů. Máte radost z tohoto postupu, z těchto sdílených rozpočtů?
1: Tak je to určitě cesta, jak zapojit lidi do nějakého rozhodovacího procesu. Co mě letos těší, že z těch 12 projektů, jak jste říkal, jsou hodně projekty, které podali mladí lidé, dětské školní parlamenty, a to mě velmi těší, že vlastně už děti ve školním věku začínají přemýšlet o tom, jak zlepšit město, co udělat, ale i třeba z pozice matematiky vypočítá

0: dávají rozpočty k těm jednotlivým žádostem a to mě moc těší, že se tohle zlepšuje, je to rok od roku lepší. No a teď uvidíme sami, co z toho vypadne. Už dneska se jasně ukazuje, že je vidět, že lidé více podporují pohybové aktivity, protože jsem se díval, že aktuálně vede příprava nového volejbalového hřiště na stadionu, stejně tak oprava workoutového hřiště ve městě, takže pohybové aktivity mají nad těmi kulturními teďka aktuálně převis a nicméně 3 týdny ještě do konce hlasování, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.
1: A ještě jedno téma nám zbývá. Do města přichází letos několik lékařů, kteří doteď chyběli, hlavně obvodní a zubaři. Město jim dává peníze na vybavení ordinací připravené, má i byty, tak co k tomu to můžete říct?
0: No, nevím, jestli je to úplně dobře, že město toto dělá, protože povinnost schánět lékaře je povinností pojišťovny. Nicméně, jak vidíme, tak dlouhodobě se toto pojišťovně nedaří a selhává v tom a proto jsme se i my jako město snažili do toho svým způsobem zapojit, nějakým motivačním způsobem, kdy jsme vlastně začínajícím lékařům, kteří ve Svitavách otevřeli ordinaci, dali finanční příspěvek až 1 000 000 korun na zřízení ordinace. Ale už dlouhodobě se snažíme i s ředitelem nemocnice v podstatě řešit bytovou otázku přicházejících nových lékařů do Svitav a právě městské byty slouží k tomu, abychom mohli tyto lékaře ubytovat. Takže snažíme se pomáhat tomu trhu a získat do svitavské nemocnice a pro svitavské zdravotnictví nové lékaře. Není to jednoduché, ale znovu opakuji, není to naše základní práce, je to povinnost pojišťoven, které v této věci selhávají.
1: Tak to si myslí starosta Svitav David Šimek za Sdružení pro město, který byl naším dnešním hostem. Moc díky za rozhovor, přeji vám i pěkný víkend a hezké léto. Naslyšenou.
0: I vám také a krásné léto všem.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji zůstala v červnu stejná, stále patří k nejnižším v republice. Nejvyšší státní zastupitelství varuje ve zprávě za loňský rok před trendem takzvaného zážitkového násilí dětí. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se probojovaly do finále dvou hry na Wimbledonu. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v červnu nezměnil. Nezaměstnanost zůstala na hodnotě 3,8%. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Celkem bylo bez práce téměř 13,5 tisíce lidí. Nejvíce nezaměstnaných je na Svitavsku, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
2: Zatímco o administrativní pozice a o místa prodavačů je mezi uchazeči vysoký zájem a konkurence zde bývá výrazná, zaměstnavatelé v technických, výrobních a dělnických profesích se naopak potýkají s nedostatkem pracovníků. Uchazečům proto doporučujeme při hledání zaměstnání zohlednit aktuální situaci na trhu práce a v případě zájmu o rekvalifikaci využít služeb poradců úřadu práce ČR.
0: Sadaři v Česku sklidí podle zpřesněných odhadů maximálně 70 tisíc tun ovoce. To je o 53% méně než v loni. Dlouhodobý průměr je přitom 130 tisíc tun. Škody přesáhnou miliardu korun. Nejpostiženější budou podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka pěstitele jablek.
3: A jablka právě dopadla, když to vezmeme procentuálně jako jedna z nejhůř, protože ta úroda jablek bude sotva poloviční i ve srovnání s tím pětiletým průměrem. A samozřejmě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů, takže ten největší propad na těch tržbách ty pěstitele budou pociťovat hlavně od podzimu potom do jara toho příštího roku.
0: Policie a státní zástupci loni objasnili 3808 činů spáchaných dětmi a mladistvými. Ti se podle zprávy nejvyššího státního zastupitelství radikalizují a páchají více násilí. Dříve se přitom dopouštěli hlavně krádeží nebo loupeží, dnes také kyberzločinů nebo sexualizovaného násilí.
4: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více.
5: Říká vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest Zuzana Mokrá. Nezletilí tvořili loni přes 5% stíhaných, to je mírný meziroční nárůst, říká mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.
6: Rok od roku má v této věkové kategorii čím dál méně pachatelů na svědomí, čím dál více trestných činů.
5: Kvůli tomu doporučuje zpráva nejvyššího státního zastupitelství za rok 2025 snížení věkové hranice odpovědnosti na 13 let, říká mluvčí Petr Malý.
7: Vzhledem ke statistickým údajům u nejzávažnějších úmyslných činů se jeví případné posunutí hranice na 14 let jako nedostačující.
5: Změnu zvažuje i Ministerstvo spravedlnosti. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále wimbledonské dvouhry. Muchová porazila Američanku Goffovou 2-1 na sety a Nosková zvítězila 2-0 nad Ukrajinkou Kostěkovou. O titul si Češky zahrají v sobotu v 17 hodin.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na východě regionu kolem 23 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odstavené osobní auto překáží na dálnici D11, stojí na 25. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré páteční dopoledne přejeme, je 10. července a dívám se tady do kalendáře na jméno Libuše.
9: A je to krásné jméno, ani jsem si to dřív tak neuvědomila. Teď, když ho vidím napsané, no tak zdravíme všechny Libuše a přejeme jenom všechno dobré k dnešnímu svátku. A jako druhé jsou tady Amálie, tak to samozřejmě také. Co vám nabídneme v této hodině? Pětiletý německý ohař a jeho psovod David Hinek se vrátili z mise ve Venezuele, kde po ničivém zemětřesení pomáhali při hledání osob v troskách. Jak náročné bylo nasazení dvojice z hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, to uslyšíte v této hodině. Tak dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: 9 hodin, 12 minut. Čeká nás jako vždy takový ten úsměvný příspěvek, i když moc úsměvně nezačíná, ale nakonec i na pohřbu je možné plakat smíchy. Stačí, aby pozůstalí sepsali nekrolog tak, že člověku při jeho poslechu cukají koutky. Pár perliček uslyšíme právě teď v jedinečném podání herce Ladislava Potměšela. Mimochodem v neděli uplyne 5 let ode dne, kdy nás opustil.
1: Tvoji odbojovou činnost dovedl ocenit i nepřítel, a tak ses ocitl v Terezíně. Byl samotář, ale ve společnosti byl oblíben. Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu. Ztrácíte v něm nejen otce, ale i tátu. Loučím se s tebou jménem drobného hospodářského zvířectva. Zaznělo to jako pohádka, když jsme se dozvěděli, že už není mezi námi. Měl radost, když se mu na dvorku pelešily slepice a rodili králíci. A když šel do práce, těšil se, jak se pobaví se svým šmudlou. Byl těžce raněn pod Duklou, kde se ukrýval v křoví. Odchází od nás navždy, i když tu zanechává to, co jsme měli nejraději, svoji manželku. Byl členem svazu drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jeho exemplář. Měla pěkný poměr s celým naším kolektivem. Byla-li požádána o cokoliv, ráda a poctivě všem vždycky vyhověla.
2: To znáte, jak přijde matka Tereza do nebe? Zaťuká svatý Petr otev, říká, je, matko Terezo, to je bezvadný, že jste tady, pojďte dál. Dobře. Máte hlad? No, něco bych slupla. Dostane párek z hořticí, příští den párek z hořticí, tak to jde 14 dní, po 14 dnech matka Tereza říká, svatý Petře, já jako jiný, já jsem spokojená, všecko v rychtiku, bezvadný. Ale proč pořád párek z hořticí? Matko Terezo, pro nás dva nestojí za to vařit.

0: Adams nám zpíval na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Po ničivém zemětřesení na severu Venezuely pomáhali s hledáním zavalených lidí i záchranáři z českého USAR týmu. Mezi nimi byl i hasič a kynolog z Pardubického kraje David Hinek spolu se svým záchranářským psem Britem. Pro 5letého německého ohaře to byla vůbec první zahraniční mise. Reportérka Anna Svobodová se s oběma setkala přímo na hasičské stanici ve Vysoké Mýtě. No a ptala se, co jejich osmidenní zásah v jihoamerické zemi obnášel.
1: Neuvěřitelná lidská tragédie. Co se tam stalo. I nás jako záchranáře, když vidíte to neštěstí, ale i přesto všechno ty obyčejní lidi tam drží pohromadě.
2: Popisuje hasič a kynolog David Hinek. Český tým záchranářů zasahoval v přímořském městě La Guaira, kde prohledal zhruba 40 budov. Záchranáři vyprostili 5 mrtvých, žádné živé nenašli.
1: Tady jsme opracovali převážně na objektech, které byly 10 až 12 patrový v průměru, které spadly na zem, které se sesunuli v podstatě jak sendvič, sedli na sebe nebo se zbortili jak kostka do boku. Takže opravdu ten pohyb těch psů v těch sutinách byl extrémně náročný. Hromadu železa, skla.
2: Zásah komplikovalo i tropické počasí.
1: Vysoká vlhkost, teploty kolem 32 až 35 stupňů, takže to i pro psy bylo hodně namáhavé. Takže ty psy dokázali pracovat na 100% zhruba nějakých 10-15 minut v průměru. Některý pejsek trošku díl, trošičku trpěli na tlapky, nějaký lehčí popálení tlapek tam u těch psů vzniklo, ale nebylo to zase nic závažného.
2: První ostré nasazení přineslo psovi Britovi nové zkušenosti, které teď si ho psovodem využijí při dalším výcviku. David Hinek je jediný psovod hasičského záchranného sboru v Pardubickém kraji, říká velitel stanice ve Vysokém Mýtě Milan Vincenc.
3: Ne každý kraj má tyhle ty psovody, takže my teda to štěstí máme. Je to taková iniciativa vlastně toho Davida, který vlastně si ty psy vychovává, připravuje a v podstatě ten pes až od nějakého třetího roku může být až po vykonání všech těch atestů zkoušek, tak pak teprve může být zařazen jako služební pes.
2: Příprava záchranářského psa na podobné zásahy trvá několik let.
3: V době, kdy se vlastně Brit ještě učil, připravoval se na ty zkoušky, tak jsme tady dělali různé takové věci, že se chlapi různě schovávali na autech, po autech nebo i v těch místnostech, v různých, prostě jsme je různě zadělávali, aby si ten pes na to zvyk, že tam někde ty pachy jsou a aby je dokázal vyhledat.
2: Český tým získal za svou pomoc státní vyznamenání Venezuely. Jednotliví záchranáři i psi dostali od úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové medaile. Z Vysokého Mýta Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Určitě jste si všimli, že elektromobilů přibývá a také v Chrudimi zvažují, jak ve městě zajistit dostatek nabíjecích stanic pro elektromobily. Nabídku soukromé firmy zatím radnice odmítla, chce si nejdřív vytvořit vlastní představu, kde by měly stát a v jakém počtu, řekl ČTK místostarosta Zdeněk Kolář za ANO. My si teď řekneme v naší rubrice jazykovědkyně Dagmar Magincové, co je to koflík. Jak tohle slovo vzniklo?
1: Proporcelánový šálek s ouškem, aby se dal bezpečně držet, nejlíp s elegantně zvednutým malíčkem, při pití horkých nápojů, jako je čaj a káva, se užívalo i označení koflík. A oba výrazy, šálek i koflík, máme z němčiny. Šálek je přejímkou rakouského šále se stejným významem, přičemž v sousedním Německu se spíše užíval v původním významu. Skořápka, šupina, slupka, případně lastura. No a koflík je přejímkou středohorno-německé zdrobněliny kopfl od základního kopf, pohár či vůbec nádoba na pití. Dnes ovšem v přeneseném významu hlava. Zatímco v latině, odkud výraz pochází, to byl rovnou džber a sud.
0: No a v pondělí se zaměříme na původ slova špelunika.

0: Už za pár minut vám nabídneme opět zámecké léto, opět se zaposloucháte do reportáže z jednoho z našich zámků krásných českých, ale ještě předtím si něco málo povíme o mátě. Je to vynikající, osvěžující bylinka do nápojů, ale pozor, může posloužit i jako ochránce paprik.
1: Babské rady.
2: Máta obsahuje silice, které mají velice výrazné aroma. A toto aroma většině škůdců rozhodně nevoní, právě naopak. Proto se doporučuje vysadit mátu u paprik. Škůdci typu mšice, mravenci nebo bílé mušky se potom vaší úrodě vyhnou obloukem. Vůně máty hmyzí záškodníky doslova zmate, což prakticky znamená, že se hmyz bude mnohem hůře orientovat. Musíme ještě dodat, že máta má i jednu nevýhodu. Roste poměrně agresivně a velmi rychle se rozrůstá. Kdybyste ji zasadili přímo do záhonku k paprikám, mohla by s nimi začít vést konkurenční boj o živiny a soutěžit s nimi o vodu. Proto ji zasaďte raději do květináče a ty postavte kolem záhonu s paprikami. Tak budete mít jistotu, že papriky budou chráněné, ale zároveň si rostliny nebudou konkurovat.
1: Babské rady s Jarkou Vy...

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Zámecké léto.
1: Pátek 10. července je tady, také Pavel Kudrna na naše zámecké leto můžeme uzavřít, respektive druhý soutěžní týden. Vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak vám všechno průběžně vysvětlím, no a vy stálí posluchači víte, že vás dnes čeká hned dvojí soutěžení. Jednak o náš zámecký cestovatelský balíček, no a hned potom z výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho,

0: neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
1: S kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
2: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
1: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
2: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
1: Ne, klasicismus?
2: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
1: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
2: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
1: Kudy půjdeme?
3: Těmi největšími dubovými dveřmi.
1: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
2: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
1: Tady je i dětský stoleček.
2: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit celouku s věnováním.
1: Tante Luise.
2: Ano.
1: Takže ji říkali tetičko.
2: Zdá se to tak být.
1: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
2: To je polifon. Předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený pochod Radeckého. Jsem zasunula kličku.
1: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
2: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
1: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
2: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
1: Proto ti ptáci vycpaní.
2: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
1: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
2: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografii půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
1: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
2: Ta je tak, jako by se cestně lazená.
1: Knihy patřily Dalbergům?
2: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
1: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
2: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
1: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
2: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
0: Zámecké léto. Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Tak to známe další zámek. Stejně musím říct, byli ti naši předkové šikovní. Zaujal vás taky ten polifon, perforovaná deska. Jak to vlastně udělali, aby to proděravili tak, že to hraje pak tu melodii? Já myslím, že bez umělé inteligence bychom se dnes neobešli. Já se tedy bez ní obejdu, ale bez počítače nikoliv. Vy budete telefonovat, kdo se zobrazí jako třetí, tak půjde do vysílání soutěžit. Hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, nejprve tedy o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. 731 800 900. Startujeme.
4: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já budu zvonit za chvíli jinak. Ta znělka, která bude výherní, věřím, tak zní trošku jinak než zvony, ale to je dobře. Doufám, že bude znít pro paní Alexandru ze Staňkova. Dobrý den, paní Alexandro.
1: Dobrý den, já taky doufám.
0: Tak já taky doufám, já vám to přeju. Takže zámecký cestovatelský balíček je připraven, soutěžní otázka taky. Tak já to dnes nebudu zdržovat, čeká nás i losování, pojďme na to. A já se ptám, z té reportáže samozřejmě, jakou barvu má fasáda dačického zámku? Za A bílou, za B červenou, za C zelenou?
1: Zelenou.
0: Je to tak, je to taková tyrkysová barva. Zámecký cestovatelský balíček je váš a máte pětku ode mě.
1: No, děkuju.
0: To je dobře nebo špatně, jestli máte pětku?
1: No.
0: Ono je to jedno, protože...
1: Já nevím, mě je to jedno,
0: víte,
1: to je
0: co?
1: Asi jedno.
0: Já vám takhle předvedu, tady je těch pět pingpongových míčků od jedné do šesti, do pěti, pardon, vy máte tedy tu pětku, takže pokud za chvíli vytáhnu pětku a řeknu paní Alexandra Staňkov, vyhráváte soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký víkend, naslyšenou.
1: Já taky vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
0: No tak teď je přesně ta doba, to napětí pro paní Marii z Brčkova, pro pana Radka ze Světle, pro pana Zdeňka z Říkonína a pro paní Marii z Nivy. Tak kdo pak tedy bude teď tím šťastným? No tak já to takhle roztočím a... Tak a už to mám. Tak je to dvojka, maminko, bych měl dodat. Pan Radek Ambros Světla, gratulujeme. Takže na zámek se pojede podívat pan Radek. Já tam tu dvojku zase vrátím, protože to bude připraveno na příští pátek. No a nezapomeňte, zase v pondělí se sejdeme, jinak samozřejmě zámecké léto pokračuje i o víkendu, to vás pozveme po 13. hodině v čase původních výletů mimo prázdninových, teď tedy zámeckého léta na zámek v Neustupově v sobotu, no a v neděli to bude zámek v Týnci u Klatov. Takže já se na vás těším v pondělí v 9:45. Krásný den, hezký víkend vám všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti. Jevíčko začíná opravovat inženýrské sítě ve východní části města. Do finále dvouhry na tenisovém Wimbledonu se probojovali Češky Muchová a Nosková. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci v uplynulých dnech.
2: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Komplikace začínají řidičům projíždějícím Jevíčkem. Radnice tam ve třech ulicích ve východní části města zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace.
3: Kromě inženýrských sítí dělníci opraví také silnice, chodníky, parkovací stáně a veřejné osvětlení. Součástí úprav bude i prodloužení plynovodů, včetně přípojek. Práce potrvají až do září příštího roku a město za ně zaplatí přes 20 milionů korun. Z Jevíčka Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace výrazně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně kvůli požáru v baťovském areálu dnes pravidelně kontroluje svoje budovy. Uvedla to mluvčí UTB Petra Svěráková. Požár včera zničil budovu 34 nedaleko centra města, ta hoří i dnes. Včera dopadly části z hořící budovy i na střechu fakulty managementu a ekonomiky. Hasiči ale rychle oheň uhasili. Na místě zůstává z preventivních důvodů požární hlídka. Univerzita dnes navíc znovu podení odstávce spustila stavbu nové fakulty, která stojí jen pár stovek metrů od poničené budovy číslo 34. Sport. Finále Wimbledonu si proti sobě poprvé v historii zahrají dvě české tenistky. Karolína Muchová v semifinále nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostyukovou z Ukrajiny. Mezi zápasy byla půlhodinová přestávka a tak mohla Linda Nosková postup své krajanky sledovat až do konce.
4: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě a samozřejmě jsem KF fandila, aby aspoň ta jedna Češka byla ve finále.
0: Zápas o titul mezi Muchovou a Noskovou se ve Wimbledonu bude hrát v sobotu od 17 hodin. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na východě regionu kolem 23 stupňů. Na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 za 35. kilometrem ve směru na Prahu. Máme odtamtud hlášenou blíže nespecifikovanou překážku na vozovce. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dvě Češky ve finále Wimbledonu, to je tedy zázrak neuvěřitelné. Děvčata určitě nezahálejí, ale my ostatní občas Třeba ano a rádi. A já tady mám krásnou, krátkou takovou povídku nebo úryvek spíš od Karla Čapka o zahálce. Je to pár vět, ale stojí to za to, můžete si poslechnout, jestli zůstanete naladěni na našich vlnách. No a taky se podíváme, jak to vypadá s parkováním v Pardubicích. Je to obecně velké téma, jak komplikované to je také u centrálního hřbitova, může na vlastní kůži zažít každý, kdo se tam vydá třeba o dušičkách, dalších svácích nebo v době větších pohřbů. Jestli má tahle situace řešení, to se taky dozvíme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Karel Čapek byl mistrem slov a jak nádherně dokáže vystihnout slovo zahálka, tak to teď uslyšíme v jeho příspěvku fejetonu Chvála zahálky. Chtěl bych dnes zahálet, snad proto, že je tak obzvláště krásně, nebo že na dvoře pracují truhláři, nebo že slunce svítí, nebo z tisícerých jiných příčin. Chtěl bych zahálet. Nechtěl bych jít někam ven, neboť jít není už zahálet. Ani číst, ani psát, protože ani to, ani ono není zahálka. Ani se bavit, ani odpočívat, protože zahálka není ani odpočinek, ani zábava. Zahálka, čistá, dokonalá zahálka, není ani kratochvíle, ani dlouhá chvíle. Zahálka, toť něco negativního, je to nepřítomnost všeho, co člověka zaměstnává, zabavuje, rozptiluje, zajímá, zaneprázdňuje, trápí, těší, váže, vyžaduje, baví, nudí, okouzluje, otravuje, zabírá nebo zaneřáďuje. Je to nic, zápor, neúčel, bezcíl, nevím už, jak to říci. Zkrátka něco dokonalého a vzácného.

0: Za hálku si nemůžeme dovolit. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice je 10 hodin 15 minut a před námi další příspěvek. Zaparkovat u centrálního hřbitova v Pardubicích je někdy zkouškou trpělivosti. Jako zcela nemožné se to může zdát v době dušiček, v období Vánoc a dalších svátků, ale i tehdy, když se koná větší pohřeb. Návštěvníci pietního místa mají k dispozici především nevelké parkoviště hned u vchodu do krematoria a pak musí hledat místa v okolí. Tématu se podrobněji věnuje reportérka Šárka Rusnáková. Šárko, hezké dopoledne přeji.
1: Hezké dopoledne.
0: Pojďme si teď shrnout, jaké jsou možnosti parkování u pardubického centrálního hřbitova.
1: Ty už si to trošku naznačovala, já budu podrobnější. Řidiči mají k dispozici několik parkovacích míst v úzké ulici u vchodu do krematoria, která vede souběžně s ulicí Pod Břízkami a také záliv v ulici Pod Břízkami naproti krematoriu poblíž zastávky městské hromadné dopravy. Parkovat mohou také v okolních ulicích nebo v areálu Masarykových kasáren, kde je parkoviště vzdálené zhruba 700 metrů. Ani to ale není dlouhodobé řešení. Část areálu už město zbouralo kvůli stavbě základní školy a o využití zbývající části se jedná. Současné možnosti nestačí nejen v obdobích, kdy na hřbitov přichází nejvíc lidí, tedy o dušičkách, Vánocích nebo Velikonocích, ale ani při větších pohřbech.
0: Jaké jsou tedy možnosti? Jsou vůbec nějaké možnosti, jak to vyřešit?
1: Před několika lety si město nechalo zpracovat studii, která navrhovala zrušit stávající parkoviště a parkování přesunout do ulice k židovskému hřbitovu. To by ale pro pozůstalé znamenalo například taky delší cestu od auta. K realizaci nakonec nedošlo. Zastupitel Petr Klimpel z ODS pak upozorňuje na návrh skupiny zastupitelů využít pro parkování místo, kde dříve stával autopark. Jde o volnou plochu, která podle něj nevyžaduje žádné demoliční práce. Město se tím dlouho nezabývalo. Změna přišla až na konci loňského roku, kdy rada předložila zastupitelům informativní zprávu s novým konceptem prostorového členění areálu kasáren. Ten počítá právě v jihovýchodní části s parkovištěm a s územní rezervou pro parkovací dům i se zázemím pro pietní služby. Součástí materiálu bylo i oznámení, že o úpravě strategie areálu kasáren se rozhodne v březnu nebo dubnu letošního roku. Je červenec a rozhodnutí zatím nepadlo. Návštěvníci hřbitova a krematoria tak dál řeší, jak v okolí zaparkovat.
0: Jak dlouho se to bude protahovat, to všechno bude sledovat reportérka Šárka Rusnáková. My děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Znáš?

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice právě teď.
1: Právě teď vydala Česká tisková kancelář zprávu o tom, že elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení na výstavbu spalovny pro energetické využití odpadu. Má být v katastru obce Čeperka. Je 10 hodin 26 minut, před námi tropický víkend, i když taková vedra, jaká jsme zažili před 14 dny, snad už nehrozí. Včera jsme se na tohle téma bavili s rybníkářem Adolfem Vondrkou, který spravuje 52 rybníků na Pardubicku. Některé rybníky v rybničním hospodářství Bohdaneč jsou napojeny na Opatovický kanál, což je velké štěstí, protože se do nich dostává živá voda. Některé mají ale smůlu a vysychají. A které ryby jsou na teplou vodu v rybnících nejvíc citlivé? I na to jsem se Adolfa Vondrky zeptala.
2: Obecně dravci, to znamená štika, candát, okoun, to jsou ryby, které tyhle ty velké teploty příliš jako nezvládají. Teď my jsme naměřili, když byly ty obrovské horka, ty 40, tak se nám zvedla teplota v rybnících tady na Pardubicku. 31 stupňů jsme naměřili nejvíc a na Jižní Moravě na té lednici jsme naměřili 33. Takže to jsou teploty, kdy ten kapr to zvládne. Kapr potřebuje optimální teplotu 22 až 26 stupňů, ale pro ty dravce to je velký problém. Jo. Takže jsme měli nějaký úhyny štik právě na dvou rybnících. Nebyly sice velké, ale byly a nějaký menší candátek nám někde padnul. Zkoušíme chov candáta, takže ty dravci tohle to už nezvládají. To už jsou příliš vysoké teploty.
1: Kaprům se u vás daří, protože tam mají i takovou tu pro ně příjemnou hloubku metr. U štik je to trošku horší, přesto je nasazujete. Proč?
2: No, nasazujeme, my se snažíme vždycky vyvážit tu obsádku tak, aby jsme měli 80% kapra, ale snažíme se tam přisazovat dravce jednak kvůli tomu, že vždycky v těch rybnících je nějaká takzvaná bílá ryba, plotice, perlín a další, která se v těch rybnících vytírá a přemnožuje se, takže ta štika nebo sumec vlastně vyrovnává nějakou tu bilanci. Mm-hmm. Snažíme se od sandáta poslední dva roky, se nám docela i daří, máme tam takový mladší tým teďka zaměstnanců, kteří zkouší třeba výtěr sandáta přímo na sádkách, takže právě...
1: To je taková už vyšší dívčí.
2: No, zkoušíme si to rozesazovat na ty menší, větší rybníky, zkoušíme si s tím trochu hrát, takže v loňském roce jsme třeba mohli nabídnout i tržní candáty na prodejně od poloviny října až do Vánoc tam prakticky byly. Doufám, že v letošním roce se to bude opakovat, takže kdo pak schání candáty, tak by je mohl u nás i sehnat.
1: No, já vás ale znám jako takového bojovníka za kapra, že to je číslo jedna, a tak teď říkáte candát, už jste mu taky přišel na chuť?
2: No, tak určitě, ale pořád jako kapr je, tím, že to je všežravec, tak to samozřejmě je jako ryba číslo jedna, patří sem k těm rybníkům a tady je na to nejlepší podloží, takže ta chuť toho kapra, to nám říkají zákazníci z Polska. Já se vždycky ptám, proč si nevezmete tady od vás, máte to kousek, tady máte velký rybářství. A to oni říkají, no, ale to prostě není ono, jako od vás tam z toho Pardubicka, to je nejlepší, prostě tam my si na to radši počkáme, budeme si prodávat pstruhy, až bude od vás kapr, tak si pro něj zase zajedeme.
1: Lidi to říkají laicky, že z toho necítí takové to bahno.
2: Je to daný, z toho masa. No, je to daný způsobem a intenzitou chovu, pokud se ten kapr chová fakt jako ve vyšší intenzitě, hodně se přikrmuje, tak se to může stát, že má větší procento třeba tuku, ten tuk na sebe váže ty pachové stopy, takže to je jedna z věcí a potom i sádkování. My sádkujeme prostě ryby na Opatovickém kanále, máme dost té vody na sádkování, ta ryba krásně se pročistí.
1: A kdybyste chtěli třeba si takový rybník vytvořit, taky jsme o tom včera mluvili. Pokud jste nestihli včerejší radioporadnu, můžete si ji znovu poslechnout na adrese pardubice.rozhlas.cz.

0: Máme tady vzkaz ještě od paní posluchačky Míly, než začne naše soutěž Věřte, nevěřte. Ráda ho přečtu, je to pro všechny řidiče upozornění. Obracím se na vás jako vaše stálá posluchačka, píše Míla, zda by bylo možné informovat o uzávěře silnice z Litomyšle do Ústí nad Orlicí, je to v obci Kornice z důvodu stavby dálnice. Uzavírka je už od 1. července a bude trvat ještě dlouho do 31. května 2027. Je to objížďka přes Němčice a každý druhý najede do Sloupnice a tam se potom řidiči otáčejí. Na autobusovém nádraží jedou zpátky na Ústí, takže je to tam trošku zmatené. Moc děkujeme, paní Mílo, a tuto informaci předáváme a ještě ji určitě nabídneme v naší zelené vlně. A teď už naše soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Tak tedy, věřte, nevěřte. Dnes jsem mluvila s Ladislavem Kašparem, což je důležitý činitel v chovatelském klubu v Holicích a oni tam chystají v říjnu krajskou výstavu králíků, holubů a drůbeže. Tak jsme se domlouvali, co a jak. No a říkal mi, že tentokrát tam bude velká vzácnost a to je antverpský vousáč. Ještě jednou, antverpský vousáč. Kdo to je? Co to je za plemeno? V dnešní soutěži Věřte, nevěřte říkám, že antverpský vousáč je holub, který má u zobáku citlivé hmatové výrůstky, připomínající vousky a navíc má peří uspořádané do formy bratky pod zobákem. Nádherné zvíře. Mám pravdu nebo nemám? 726 46 48 48 hrajeme o praktický rychle snoucí ručník vhodný jak k vodě, tak například na sport. Tak pojďme na to. První tady, kdo nám telefonuje, už je na lince. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, tady posluchačka Hanka. Nejsem chovatel, ale věřím.
0: Že jo, že to je pro holuba,
2: ano,
0: takové pěkné.
2: Čistě,
0: výborně,
2: pěkný to je.
0: Výborně. Hanko, děkuju, při pátku zdravím, hezký víkend, užijte
2: taky
0: si.
2: Nashledanou.
0: Nashledanou. Další z posluchačů. Co pak vy říkáte na holuba? Dobrý den.
3: No, holubí to mohl být.
0: Aha.
3: Protože se pěstují někdy v Americe týhle.
0: Aha,
3: chovají,
0: aha,
3: tak.
0: Aha. Antverpský vousáč, takže podle vás by to mohl být holub. Jste chovatelem?
3: Králíku.
0: Králíku. A jaké máte plemeno?
3: Všeho chuť.
0: Všeho chuť. Máte to na maso, předpokládám.
3: No klasicky, hlavně na maso.
0: Klasicky na vesnici. No a co ty choroby? Teď se o tom hodně mluví, že králíku ubývá i z toho důvodu, že je trápí různé nemoce. Jak pak to je u vás?
3: No, já mám výhodu jednu, že ta králíkárna je pod ořechama a ty ořechy odpuzujou pavouci nebo tyhle ty.
0: Takže no, dobré všechno.
3: Jako pavouci a pavoučiny tam jsou, ale ty se likvidujou zase tyhle ty škůdci další.
0: Ano, tak to je hezká symbioza. Tak děkujeme za tohle poučení, už víme, že pan Jindřich má zdravé králíky. Mějte se hezky, nashledanou. Tak zatím dva souhlasící a ještě tady máme třetího volajícího a uvidíme, jak to bude s vámi. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarko z Brandýsa.
0: Ano.
4: A já vám dneska nevěřím.
0: Mm-hmm.
4: Já si myslím, nebo takhle, nikdy jsem neslyšela, že takový plemeno holuba by existovalo.
0: Mm-hmm.
4: Tak nevěřím.
0: Takže nevěříte. A znáte trošku, vy znáte se v těch chovech, nebo jenom tak typujete?
4: No, trošku typuju, ale říkám, že...
0: Jasně, že se vám to nezdá.
4: Že něco, nějaký to bude,
0: aha,
4: třeba nějaký pták,
0: aha,
4: ale holub asi ne.
0: Ale holub ne, dobře. Tak Jarko, i vám moc děkuju za účast v soutěži, pohodový
4: mějte
0: pátek přeju.
4: Mějte se hezky, děkuju,
0: nashledanou. Já jsem ráda, že se to zatím úplně přesně neprovalilo, protože by mohl taky zavolat chovatel a řekl, no jasně, máte pravdu, já je chovám, nebo naopak. Tak já dnes se ptám ještě vás, kdo se účastníte mailu. Kdo je antverpský vousáč? Tvrdím, že to je holub, který má u zobáku citlivé hmatové výrůstky, které připomínají vousky a navíc má peří uspořádané do formy bratky pod zobákem. Můžete ještě napsat studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

se vám to líbilo, Plamen, Kateřina Marie Tichá na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. A vy už jste možná také napjatí, jak dopadne ta dnešní soutěž, věřte, nevěřte. Pořád nám přicházejí další maily. Tomáš poslední a nevěří, takže já ho tady ještě doplním, protože i když většina z vás tomu dnešnímu tvrzení, že antverpský vousáč je holub, věřila, tak to není úplně přesné. Není to totiž holub, ale drobná slepička. Je to nejstarší původní belgické plemeno zakrslé slepice, chované výhradně pro okrasné účely a na výstavy. Tyhle malé temperamentní slepičky jsou známé svým bohatým krčním i bradovým vousem a podsaditým tělem. A chovají se pro radost, snáší malá vajíčka, kolem 35 gramů, se smetanově bílou skořápkou. A proč zrovna to bylo dneska o vousáčích? Protože my pro vás máme na příští týden takové překvapení. V úterním pořadu máme hosty, který začíná v 8 hodin a 40 minut. Bude chovatelka těchto slepic. 14-letá Iveta Sekerková je z Biskupic u Jevíčka, věnuje se chovu drůbeže a konkrétně právě tomuto okrasnému druhu antverpský vousáč. No a o slepičkách píše dokonce povídky a stejně jako se svým chovatelstvím sklízí úspěchy i na poli literárních soutěží. Takže to jsme vás takhle chtěli i nalákat. Na úterní pořad máme hosty, kde budeme mít mladou chovatelku slepic. No v Holicích by měli jistě radost, protože chtějí tu mladou generaci více do toho chovatelství zapojit a ono se těm mladým dnes prý zase tolik nechce. Ale kdo je zapálený, tak to může pořádně rozjet. Tak, a já to taky teď rozjedu, protože píše vás a telefonuje stále více, takže tady mám docela hodně těch lístečků z vás, kdo jste nevěřili tomu, že vousáč je holub, a vyhrává dneska posluchač Miloš, kterému gratulujeme, oslavná znělka, nesmí chybět. A dívám se na hodin, ještě máme 9 minut do 11, takže minimálně 3 písničky stihneme a nabídneme vám také aktuální zprávy hned v 11 a po 11 radioporadnu. A protože před námi je víkend, tak téma máme takové prázdninové, historické vlaky, hlavně tady ty historické, budeme tady mít odborníka na historii železnice Oldřicha Číška. Koho toto téma zajímá, určitě lákáme k poslechu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji je vhodná ke koupání. Hasiči pokračují v hašení požáru ve Zlíně, od večera už ho mají pod kontrolou. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, těsně by se do ní dostali také motoristé. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá a vhodná ke koupání. Mírně zhoršenou kvalitu má koupaliště Horní Bradlo na Chrudimsku. Podle hygieniků je tam ale voda ke koupání stále vhodná.
2: Čistou vodu mají podle posledních rozborů přehrady Seč a Pastviny, Písníky, Hrádek, Březhrad a Mělice nebo nádrž Konopáč na Chrudimsku a Březina na Svitavsku. Naopak na rybníku Dlouhý u Lančkrouna se letos lidé nevykoupou. Město tam buduje biotopové koupaliště, které chce otevřít příští rok. Rekreační rybník Rosnička u Svitav zase po odbahnění nemá zatím dostatek vody. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Odbor lesního hospodářství v Poličce bude mít nové zázemí. Přestěhuje se do areálu bývalého zemědělského družstva u obce Kamenec. Do obnovy nevyužívaného prostoru investuje město 5 milionů korun, říká mluvčí radnice Naděžda Šauerová.
3: Celý areál bude sloužit odboru lesního hospodářství prioritně k výrobě štípaného palivového dřeva. Jedna hala bude určena pro trvalé parkování lesnické techniky a strojů sloužících pro zpracování dřeva. Výroba palivového dřeva běží nepřetržitě již od roku 2013.
0: Ve Zlíně stále zasahují hasiči u požáru výškové budovy v továrním areálu. Oheň už mají pod kontrolou. K hašení momentálně nevyužívají hasicí vrtulníky. Místo chladí ze vzdálenosti 70 metrů kvůli riziku zřícení dalších částí budovy. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě by skončila s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně nad 5% hranicí motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Sport. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a jsou prvními semifinalisty mistrovství světa. Francie bude o postup do finále hrát s vítězem večerního utkání mezi Španělskem a Belgií.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na východě regionu kolem 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Se zvýšenou opatrností projíždějte po silnici číslo 14 v Rybníku na Orlicko-Ústecku. Na vozovce tam leží lišta. A dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. Silnice nižší třídy je kvůli stavebním pracím uzavřená mezi Litomyšlí a obcí Sloupnice. Konkrétně jde o uzavírku mezi částmi Kornice-Končiny. Obousměrná objížďka vede přes silnice číslo 36 a 360. Uzavírka je plánovaná až do konce května příštího roku. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A my jdeme do pátečního dopoledního finále. Přemýšlíte, čím si ozvláštnit prázdniny. Takovým zajímavým dobrodružstvím může být jízda v historickém vlaku anebo v trolejbusu. Co během takové jízdy zažijete, to nám řekne Oldřich Čížek, který během prázdnin usedá na místo strojvedoucího a vozí zájemce například motorákem Hurvínkem. Pozve nás také do muzea městské hromadné dopravy a železnice v Rosicích nad Labem. Tak dobrý poslech všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Dnešní radioporadna bude výletní a budeme jezdit hlavně vlakem, a to s Oldřichem Číškem z Pardubického spolku Historie železniční dopravy. Vítej u nás, Oldo, pěkný den.
2: Pěkný den tobě i všem posluchačům.
1: Před námi mnoho pozvánek a za námi taky možná, že někteří z posluchačů už se svezli například Hurvínkem, motorákem, ale než začneme zvát, teď se tady bavíme o těch názvech, některé jsou velmi komické, některé výstižné. To už začalo u té první parní lokomotivy, která se dostala k nám do Čech?
2: Tak v minulosti samozřejmě železničáři si vozidla různě pojmenovávali, protože chtěli je odlišit a nechtěli používat to řadové označení. Na začátku byly lokomotivy označovány jmény, jo, třeba Olomouc, Praha, Čechy, podobně, jo, tak tam to už jít šlo, ale pak, když se přišlo na číselné značení, tak už se mezi lidmi začaly objevovat přezdívky, ať německé nebo české. Vlastně takový gro těch přezdívek bylo první republika a pak 60. a 70. léta minulého století, kdy nám koleje brázdily různé štokry, kafemlenky, heligóny, pěta sedmi a podobné názvy lokomotiv.
1: To vymýšleli lidé asi od železnice a ujalo se to.
2: Tak samozřejmě pak třeba do motorové trakce se objevily i jména, kdy vlastně lokomotiva přezdívaná Hektor vznikla od jména jednoho z prvních lidí, kteří s ní jezdili. Jo, a tak by se dalo pokračovat bobina, že jo, zase třeba podle označení uspořádání pojezdu, jo, takové poličtění vlastně, aby každý zhruba věděl, o co jde, a přitom se nemuselo používat to celé číslo vozidla.
1: Tak to byly ty parní lokomotivy, jak jsi říkal, za první republiky a pak 60. léta, a to už byly názvy pro motoráky.
2: Samozřejmě motorové vozy vlastně tady v Československu jezdily už někdy od poloviny 20. let a i tehdy existovaly nějaké přezdívky, třeba Tatra, Škodovka, většinou podle těch výrobců, nebo pak pouze číselné, jako třeba 130, jo, Věžák, 120 a tak podobně. No a po válce těch vozidel začalo přibývat, když pominu takovéto hektické období mezi lety, dejme tomu 45 až 50, kdy tady zůstalo hodně kořistních vozů a ty se pak třeba navraceli i těm železničním správám, kterým původně patřili. Tak potom tu byla tuzemská výroba, kdy světlo světla spatřili ti dneska označovaní Hurvínci, jo, tedy řada M131, která samozřejmě se zase takhle nejmenovala všude. Někde tomu říkali kufr, třeba na Hradecku, jo, tady v okolí se tomu říkalo Tatra, jo, prostě bylo to různé, jak si která parta lidí proto tu přezdívku vymyslela.
1: A víš, jak vznikl Hurvínek, proč zrovna Hurvínek?
2: Těch teorií o vzniku je vícero, od toho, že to mělo velká světla, která poměrně značně svítila, připomínkovala Hurvínkovi oči, nebo to, že to bylo ovládané pomocí Lankovi táhel, takže to připomínalo loutku. Tu loutku. Těch vysvětlení je vícero, i třeba to, že vozidlo je vevnitř celé dřevěné. Je těch teorií hodně, ale co byla vlastně ta prvopočáteční myšlenka, to už nevíme.
1: No, ale všichni si to pamatujeme a když se řekne Hurvínek, tak víme, o co jde. A právě tím Hurvínkem se můžeme krásně rozjet, a to už v nejbližších dnech prázdninových. Kam to bude, to si všechno tady povíme s Oldřichem Číškem za chvíli.

0: Povídáme si tady dnes s Oldřichem Číškem z Pardubického spolku Historie železniční dopravy a my jsme tady mluvili o různých názvech motoráků, ale i parních lokomotiv a zaznělo ještě slovo věžák. Mě to zaujalo, tak jsem se hned ptala, jak vypadá takový motorák. No a my se můžeme podívat všichni i na stránky věžák.cz, vezák, teda bez háčku čárek, protože to jsou stránky, které vymyslel tady Olda a ten motorák tam je krásně vyobrazený, že?
1: Přesně tak, já takový motorák teďka, to je aktivita mimo spolek, jo, ten vlastním, opravuju tak nějak vlastními silami.
0: A máš přímo věžák?
1: Ano, jo. Ano.
0: Aha.
1: Ne teda ten na ulici někde, ale pěkně strčený zatím v chlívečku, aby na něj nepršelo. Vlastně vzniká odnova a měl by to být provozní motoráček, který, dejme tomu, za nějaké 2 roky by se mohl objevit na kolejích a vlastně připomínat tu nejstarší éru motorizace těch 20. let 20. století.
0: Mm-hmm. No a musíme říct, že je to vagon a uprostřed asi na střeše je taková kabinka a tam seděl zřejmě strojvedoucí.
1: Ano. Takový edem, jo, taková vyboulenina a ten tam seděl i k jedné straně zády, vlastně díval se doleva nebo doprava a mohl z toho ovládat oběma směry ten vůz a nemusel přecházet ze stanoviště na stanoviště, tak jak tomu třeba je u toho motoráčku Hurvínek, o kterém jsme si povídali chvilinku předtím.
0: To by mě zajímalo, když říkáš, že ho opravuješ, jestli je to v moci jednoho člověka, aby dokázal rozjet takový starý stroj.
1: Tak samozřejmě ano, ale vždycky je to otázka peněz.
0: A času taky, že?
1: No tak samozřejmě ta časová dotace je nutná.
0: Aha. A co je na tom nejvíc poruchové na takových motorácích?
1: No spíš je potřeba se ptát obráceně, co se dochovalo.
0: Ano.
1: Dochovala se skříň někde na zahradě, která od roku 1941 hnila a byla vystavena po větrnosti, takže vlastně se ten vagónek staví skoro celý znova a využije se jenom několik původních částí, zhruba 30% z celého toho zbytku, který se dochoval.
0: No podívejte se věžák.cz. Olda to tam má i nádherně jako inženýr, vyloženě tam krásně ukázané, načrtnuté ze zhora, ze zdola, jak ten motorák vlastně vypadá z roku 1928. Ale teď k Hurvínkovi, protože Hurvínek je pojízdný, ano. Možná i více Hurvínků.
1: Tak náš spolek, teď už zase zpátky ano. Ke spolku a muzeu v Rosicích, máme 2 pojízdné motoráčky, jeden se jmenuje Nataša, druhý Karel, to aby jsme je odlišili, aby jsme věděli, s kterým přesně pojedeme. Pro lidi neznalé, tak Nataša má žlutý proužek, Karel má bílý, aby se to dalo poznat i na dálku.
0: Mm-hmm, takže to jsou 2 pojízdné. A vy je nemáte někde v garáži, ale opravdu teď o prázdninách s nimi jezdíte. Ty také jako strojvedoucí?
1: Ano, já třeba vyrážím teď v sobotu 25. července, tedy není to úplně tuto sobotu, až tu.
0: Za 14 dní.
1: Za 14 dní vlastně. A je to takový už trochu tradiční výlet z Pardubic na hrad Rychnburg, kdy vláček jede přes Chrudim, Chrastu Chrudimi, Skuteč do zastávky Předhradí. Tam si lidi přestoupí na náš autobus. Ten zpravidla historický není, ale to není až tak podstatné. Lidi odveze pod hrad. Na hradě je připraven nějaký drobný program. Lidé se zase vrátí tím autobusem zpátky k vlaku a jedeme do Pardubic. Odjíždí se zhruba v 9 hodin. Návrat je zhruba kolem 15. hodiny.
0: Jaký celodenní výlet.
1: Tak, ale v podstatě, aby se to dalo zvládnout i s menšíma dětma, není to asi úplně vhodné pro ty malé v těch kočárcích, přeci jenom je to na ně dlouhé, ale pro běžně chodící třeba už ty 3, 4, 5leté děti to použitelné samozřejmě je. A kromě toho tam chystáme nějakou soutěž, takže kdo přijde do vlaku a vyplní si takový dotazníček, který dostane na hradě, tak pak na něj se chystá nějaká cena, zejména pro děti.
0: Po
1: případě může doprovodit vláček i podhradní strašidlo. To je na hradech mají hradní strašidla, ale protože my jedeme jenom pod hrad, tak máme podhradní strašidlo. No a to někdy na vlak může nastoupit v nějaké stanici, pak zase v další vystoupit. Nemusí se objevit vůbec, anebo se může objevit po celou cestu. Takže doporučuji každému 25. července v 9 hodin z Pardubice centra odjíždíme.
0: A zdaleka nekončíme, těch nápadů výletů bude ještě mnohem více. No a mě by jenom zajímalo, jestli ty jako strojvedoucí musíš být v uzavřeném prostoru, nikdo na tebe nesmí promluvit, anebo se můžou lidi ptát?
1: Tak samozřejmě já si to musím pohlídat. Já odpovídám za to, koho si do kabiny pustím, koho ne. Běžně tam veřejnost nemá přístup, protože přeci jenom bezpečnost je pořád na prvním místě. Vždycky ty lidi musíme dovést v pořádku a v vozovkách celé, aby se něco nestalo. Ale samozřejmě, když nechám otevřené dveře a koukají, jak se třeba to vozidlo ovládá, jo, mohou koukat i vlastně na koleje přede mnou, tak z těch dveří za strojvedoucím to možné je.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Udělali jsme si tady takovou pohodu s Oldřichem Číškem, jednatelem Pardubického spolku historie železniční dopravy. Jsme ve vlaku, v tom historickém. My jsme ani neřekli, ze kterého roku ten Hurvínek je, nebo ty dva vlaky, Karel a...
1: A Nataša. Nataša je starší, ta je z roku 1949. Aha. Letos v červnu oslavila 77. narozeniny. Zatímco Karel, to je vyložený mladík, ten je z roku 1950. Jo, a ten v srpnu oslaví 76. narozeniny.
0: No tak to je nádhera. Předpokládám, že nejvíc děti baví to, co v běžných dnes současných vlacích není, a průvočí s kleštičkama a s jízdenkama.
1: No samozřejmě u nás, u našich vlaků se kupují jízdenky jenom ve vlaku, za hotový, takže žádné karty, ale pěkně za peníze. Děti si můžou i vyzkoušet s pomocí průvočího, jak se cvaká dírka do té jízdenky. Jízdenka jim pak samozřejmě zůstane na památku a jak s oblibou říkám, jízdenka se nejí.
0: No a taky se dá otevřít okno, což je další bonus.
1: Ano, na to jsme trochu pozapomněli, že vláčky mají otvíratelná okna, velká, ze kterých se dá koukat i ven. Samozřejmě nesmíme se naklánět z oken, aby jsme nevypadli, nebo aby jsme nedostali třeba ránu větví od stromu. Přeci jenom ty předměty už na dráze nejsou zas tak daleko a lidi na to trošku pozapomněli. Hmm. Pak třeba klasické otvírání dveří na tři kličky, to už dneska také málo kdo umí, že ještě pochopí spodní klička, vrchní klička, ale zapomene třeba na pojistku, takže pak dveře nejdou otevřít, zbytečně s nimi lomcuje, až se diví, že mu nejdou otevřít.
0: No to by byl přesně můj případ, ale tak zase je to takové, je takový hlavolami pro ty děti, možná i pro rodiče. Máme před sebou další pozvánku a to je taková novinka.
1: To je úplná novinka, to jsme ještě nedělali. 31. července, tedy v pátek, pojedeme na noční prohlídku zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Odjezd bude kolem 20. hodiny z Pardubic, zase z Pardubice centra, jak jezdíme, zastavujeme vždycky na hlavním nádraží a v Rosicích, to samozřejmě nesmíme opustit, že ano, kdyby někdo chtěl nastoupit nebo vystoupit, může se svíct třeba jenom kousek. A jedeme do Chlumce nad Cidlinou, kde od 22 hodin začíná noční komentovaná prohlídka i s nějakými kostýmovými reji. Přesně nevím, co vlastně se tam ještě bude dít, to se během chvíle upřesní, protože to Kastelán teprve připravuje, jakým způsobem to tam proběhne. Nicméně už něco mají i na svých stránkách, takže zámek Karlova Koruna a vrátíme se kolem 1 hodiny v noci. No a teď nám lidé řeknou, Ježíš Maria, co já budu dělat v Pardubicích na hlavním nádraží v 1 hodinu v noci, teď nikde nic nejede. To mají pravdu a proto jsme tady připravili speciální nabídku, kterou ještě vlastně ani jsme neskoušeli, ale mohla by se uchytit mezi lidmi. Bude tam připraven historický trolejbus, který po Pardubicích samozřejmě v návaznosti na to, jak budou uzavřené ulice, rozveze lidi postupně směrem do Polabin, na Duklu, eventuálně na Dubinu, na Slovany. Záleží na tom samozřejmě, jak kde zas bude co rozkopané, kam se dostaneme, kam se nedostaneme. Ale ten rozvoz rozhodně je připraven a kam to půjde nejblíž, tak samozřejmě lidi dovezeme. Na to připraven jízdní řád přesný není, tam to bude vyloženě podle zájmu publika.
0: Rozumím. No a teď mi ještě řekni, noční prohlídka do Chlumce, ten začátek, v kolik hodin, že je?
1: Přímo ta noční prohlídka začíná ve 22 hodin, aha, takže ve 20 hodin, konkrétně ve 20.12 nám odjíždí zvláštní vláček z toho Pardubice centra.
0: 2012.
1: Ano, protože musíme tam do toho Chlumce dojet, to je tak zhruba hodinka, pak je to nějakých, já nevím, 20 minut pěšky, tak necháváme spíš tu půl hodinu, kdyby třeba jeli lidi s dětma. Říkám zase pro ty kočárkové děti to
0: no,
1: není.
0: No to asi jo. Ne v 1 hodinu v noci, no, když je návrat. No,
1: přeci jenom takto malé děti už by měly spát, i když
0: ale já bych řekla, Oldo, že pro ty větší, že by to byl úžasný zážitek. No, třeba jasný. Babička s dědou, kdyby je takhle vzali.
1: No, ráda. Ty malí sice, jak jsem naznačil, by měli spát, ale oni nechtějí spát, že jo? Oni většinou chtějí být do noci dlouho vzhůru, nakonec my jsme byli úplně stejní. No a na tento výlet 31. července ve 20 hodin 12 minut do zámku Karlova Koruna je potřeba si udělat rezervaci, protože počet míst na tu prohlídku je samozřejmě omezený. Mm-hmm. Do vláčku se vyjde 45 lidí. Je tam domluveno na zámku, že by nám tuto partu vzali na jednou, což nebývá běžné. A informace najdete na našich stránkách motoráček.cz, to aby se to lépe pamatovalo.

0: Krásného koníčka má Oldřich Čížek, ale taky náročného na čas i na finance. Muzeum městské hromadné dopravy a železnice Rosice nad Labem, to je další věc, kterou obýváte, opravujete neustále, vylepšujete. Teďka vám to tam zkomplikovalo, to nové nádraží v Rosicích. Jak to tam vypadá teď?
1: Nové nádraží bohužel utnulo spoustu aktivit, které jsme tam dělali, a museli jsme spoustu věcí začít dělat zase znova. Samozřejmě už nám není 20 a už nás není ani 40 lidí, co bylo na začátku. Takže všechno se malinko komplikuje, nicméně v poslední době se podařilo zase, aby se už do muzea dalo přijít trochu kulturní cestou. Stavíme vlečku, protože kolej, kde jsme vystavovali vozidla, byla předělána, tam teďka jezdí běžné vlaky. No a ta vlečka má za sebou úspěšně postavenou první etapu. Teď tam vzniká vyhybka, no a časem dojdeme s těmi kolejemi až Klaby.
0: A už se tam dá přijet, kdyby někdo chtěl vzít děcka a vzít je do muzea, do Rosic nad Labem, je to možné?
1: Ano, muzeum je otevřeno každou sobotu od 9 do 4. Ty neděle zatím otevřeno nemáme, protože zájem byl malý, takže držíme jenom ty soboty. Ale i když jede třeba ten historický vlak, tak máme otevřeno a je to udělané tak právě, všechny vlaky naše historické tam zastavují, aby se dalo využít třeba svezení jenom z toho hlavního nebo z toho centra na nádraží Rosice a zde udělat prohlídku muzea.
0: No, tak já držím pěstí, ať to dopadne všechno, ať ty finance jsou na to, abyste to měli takhle krásně zvelebené, opravené, protože předpokládám, že fanoušku historie železnice je pořád dostatek. Děti to baví?
1: Tak samozřejmě jak které, postupně vyrůstá zase další generace, která má zájem o dopravu, nicméně většinou z těch řad těch takzvaných fotičů, kteří si chodí fotit mašinky, ale i to je dobře. Nakonec podpora je tu i nějaká od Pardubického kraje a od statutárního města Pardubice, tímto úctivě děkujeme. No a samozřejmě, kdo by nám chtěl přispět, tak na stránkách motoráček.cz najdete odkaz na transparentní účet, kde třeba i na tu vlečku se dá nějakým způsobem pomoci.
0: A když by někdo se chtěl hrabat v těch strojích spolu s vámi, tak taky může, protože to je ten správný koníček, že jo?
1: Pokud mu nevadí, že stráví s tím hodně času a vlastně žádnou finanční odměnu za to nedostane, tak takové lidi jenom vítáme. Bohužel těch není až tolik, ale pomůže třeba i to, když se třeba někdo nabídne, že poseká trávu kolem muzea a tak podobně.
0: Aha. Vás tam strojvedoucích je kolik celkem?
1: Momentálně jsme dva strojvedoucí. Jeden náš emeritní strojvůdce teďka momentálně je v pracovní neschopnosti, no ale časem bude ještě zase jeden nový strojvedoucí, možná dva strojvedoucí, takže vychováváme si mladou generaci, která nás postupně, neříkám, že přímo nahradí, ale pomůže nám tento velký balvan valit dále před námi.
0: Abyste mohli dále zvát na tyhle prázdninové výlety a podobně. Je to těžké naučit se řídit motorák, nebo to zvládne většina lidí? Je to jiné, asi úplně ne?
1: Je to úplně jiné než běžná lokomotiva, než běžný motorový vůz. Zatímco dnes je to hodně o elektronice a o jedné ovládací páce, tady těch ovládacích pák je několik a člověk musí mít s tím strojem cit, takzvané souznění, kdy musí hodně ušima poslouchat, jo, hlídat si přístroje a máte to v podstatě, když to zjednoduším, jako auto, akorát to ovládáte na ruce.
0: Tolik bych ještě se chtěla ptát, ale náš čas vypršel. Oldo, ať to všechno krásně vychází, ať máte hodně zájemců, spokojených návštěvníků. My jsme pozvali na ty červencové akce. Máte i v srpnu velmi zajímavé. Podívejte se, milí posluchači, na motoráček.cz. A tobě děkuju a hodně šťastných kilometrů v motoráku.
1: Tak naslyšenou.

0: Ještě krátký pohled do kalendáře. Je 10. července a svátek slaví Libuše. Jde o slovanské jméno, jeho význam je žena milá anebo taky milovaná. Určitě ale znáte mýtickou českou kněžnu Libuši, Krokovu dceru a manželku Přemysla Oráče. Její příběh poprvé zachytil kronikář Kosmas na počátku 12. století. A cože to vlastně Libuše předpověděla? Tak to už nám řeknou děti spolu s Terezou Brázdovou.
1: Čím se proslavila kněžna Libuše?
2: Že byla slavná.
1: Nezaložila nějaké město?
2: Založila Evropu.
3: Založila.
1: Přece říkala, vidím město veliké.
3: Půlku chrudimi.
1: Jaké to bylo město?
3: Itálie.
2: Ne, Praha. Praha.
1: Jsou u nás ještě nějaké kněžny?
3: Myslím, že v Praze.
4: Nějaký asi jo.
1: Co jsou staré pověsti české?
4: Někdo třeba vypráví nějaký historky, když byly praví. Když si nevymýšlí.
1: To jsou příběhy, které se staly.
4: Jo.
1: Znáš někoho z těch pověstí?
5: Bára má o tom knihu.
6: Z té knihy si už nikoho nepamatuje.
7: Je to někdo z Dívčí války.
1: Výborně.
7: Vlasta?
8: Mama jí hráje. Teď jí bude hrát.
1: Divadle?
8: Ne, prostě jí bude hrát Dívčí válku a bude...

0: Mirka Hrubana už máme ve studiu. Pěkný den, vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: Máme krátce před 12. hodinou, dělali jsme si tady teď chutě. Co by si zdal dobrého k obědu dnes?
1: No to šťavnaté masíčko, teda to mě udělalo obrovské chutě, takže něco takového.
0: Výborně, takže dáme si prase v lorně a potom se vrhneme na písničky od srdce a budeme zdravit všechny libušky.
1: Tak jo, a můžete klidně připojit i informace o tom, co máte dobrého k obědu, abychom vám tady ve studiu mohli závidět a slintat na mikrofon.
0: No to by to ale jde. No a potom už se rozjede dobré odpoledne, co tam nabídneme
1: při pátku? Je to tak, Rolling Stones dnes vydávají novinku, o tom budeme mluvit. Naše stopařka Milena Vápeníková vyrazila na mistrovství republiky v hospodském kvízu. Startovalo včera, dneska začíná ta soutěžní část. V Janských Lázních jsou medvědi, já už jsem na to zval včera, ale včera bohužel byly aktuálnější věci, které jsme museli nasadit do vysílání.
0: Pro tebe bohužel.
1: No tak těšil jsem se na informace o medvících, tak dneska to snad klapne. A co ještě tady nějaký zase protipovodňový opatření na Podolském potoce, o tom bude mluvit kolega Ondra Wolf.
0: No tak dobře. Krásný pátek přejeme a ještě hezčí víkend všem posluchačům. Užijte si ho.

dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu v elektrárně Opatovice nabylo právní moc. Chrast získala dotaci na cyklostezku do sousedních Rosic. Firmy počítají škody po požáru budovy ve Zlíně. Měli v něm zboží za stovky milionů. A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty až 27 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Krásné slunné páteční poledne z Pardubic. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu. Vznikne na území obce Čeperka, a to i přes odpor místních obyvatel. Zařízení na energetické využívání odpadků by mělo stát asi 7 miliard a spalovat bude asi 150 tisíc tun odpadků ročně. Elektrárna plánuje spustit jeho provoz v roce 2030, říká mluvčí Hana Počtová.
2: Odvolací řízení ve věci společného územního a stavebního povolení pro projekt ZEV Opatovice bylo ukončeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu. MPO většinu podaných odvolání zamítlo a potvrdilo závěry rozhodnutí DESÚ, tedy dopravního a energetického stavebního úřadu.
0: Dodavatele stavby spalovny už elektrárna vybírá. Po zaniklé železnici v Chrasti na Chrudimsku povede cyklostezka. Město získalo dotaci na stavbu trasy do sousedních Rosic. Náklady jsou spočítané na 22 milionů korun.
3: Bývalá cukrovarská dráha definitivně zanikla v roce 1978. Zachoval se z ní jen násep, který chce město využít právě pro novou cyklostezku. Může přitom počítat s 19-milionovou evropskou dotací. Stezka by měla být hotová příští rok. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V bývalém baťovském areálu skladovalo zboží několik firem. Požár zničil mimo jiné desítky tisíc párů bot, oblečení a třeba i knihy. Škody podle prvních odhadů půjdou do stovek milionů korun.
4: Firma Alpinepro měla v budově centrální sklad se zbožím za zhruba 500 000 korun, a to jak ze starší kolekce, tak i z nové na podzim a zimu, říká majitel firmy Václav Hrbek.
5: To je asi v tuhletu chvíli jakoby ta největší ztráta, protože tuhletu novou kolekci my bytostně potřebujeme.
4: Firma proto zatím zastavila online prodej. Společnost Vasky měla podle majitele Václava Staňka v budově sklad se zbožím až za 180 milionů korun, hlavně asi 75 tisíc párů bot.
6: Máme naštěstí tady prodejny, které na skladě jsou, ale pro představu na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů.
4: V budově schořilo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati a společnost Zásilkovna měla v budově depo. Jeho provoz přesměrovala do okolních poboček a řeší náhradu škod za zasažené zásilky. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Poslanci znovu jednají o novele stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit povolování staveb. Sněmovna by se měla dostat k závěrečnému hlasování. Novelu dlouhodobě kritizuje opozice. Celé dopoledne se u řečnického pultu střídali právě opoziční poslanci, opakovali svoje argumenty. Například podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí. V hlasování se poslanci budou muset vypořádat se 130 pozměňovacími návrhy. Mají na to ještě 2 hodiny. Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do které můžou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí, vládní partehny se na tom podle nich předem nedohodli. Sport. Českou atletku Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Halová mistrně světa poběží po 8 hodině večer v Monaku 400 metrů. V letošním ročníku diamantové ligy doběhla 3x2. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, ten v Monaku loni skončil 2. Počasí. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, přechodně až oblačno, teploty 24 až 27 stupňů, na východě regionu až 23 stupňů, na horách 17 až 20, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak kolísá a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor, uzavírka silnice z Litomyšle do Ústí nad Orlicí v obci Kornice, je to kvůli stavbě dálnice, a ta uzavírka bude trvat až do 31.5.2027. Objížďka přes Němčice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pátek se přehoupil do své druhé poloviny a v jejím úvodu ani dnes nebudou chybět písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Kdo nám zahraje a zaspívá, pojďme na to kouknout. Nightwork, Marie Rotrová, Bruno Mars, Petr Kolář, Žalman a spol., Valdemar Matuška, Rybičky 48, Michal Tučný, Iveta Bartošová a startujeme s Jiřím Kornem. A pokud chcete někoho pozdravit v našem vysílání, už teď můžete začít posílat vzkazy. Kontakty připomenu za moment.
1: Písničky od srdce s

0: Žal se odkládá. Takovouhle parádní muzikou jsme odstartovali písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a já jsem říkal, že už můžete posílat vzkazy, což se děje. Díky za ně, další jistě budou následovat. A kdo neví kam s nimi, tak poradím. E-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Do e-mailu se můžete rozepsat, pokud chcete použít SMSky, tak připomínám, tam je třeba být malinko stručný, protože do textovky se vejde jenom 160 znaků. SMSkové číslo je 90 011 04 a na začátek textovky nezapomeňte napsat slovo Pardubice, anebo nám zavolejte 726 46 48 48. A dáme si Ivetu Bartošovou, písničku Nápis se bude Libuším a Amálím. Ty dnes slaví svátek a my přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a samá splněná přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

12 hodin 12 minut. Ahoj, mám do rádia, tak bude asi vám do rádia. Přeji pěkný a pohodový páteční den vám a všem vašim rozhlasovým posluchačům. Posílám pozdrav, děkujeme za něj a foukám ruku bolavou mamině paní Marii Svobodové na Legumu. Moc děkuji, mějte se krásně, skládejte básně s úsměvem na tváři, ať vám zazáří, píše Klára. Tak zdravíme Kláru i její maminu Marii Svobodovou do Chrudimi a krásný den oběma.

Pěkný den, Míro, píše posluchačka Boženka. Mám si vybrat píseň pro sebe za noční linku. Díky, Boženka, mějte se fajn, budeme se snažit mít co nejlépe. Vy se také snažte, ať se vydaří pátek, celý víkend. A doufám, že i vám, paní Boženko, se bude líbit Eros, který teď přišel na řadu.

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Teď mi tady přistála SMS od paní Zdeny ze Svitavska. Petra Koláře by ráda slyšela, už jsme hráli, tak dodatečně ještě pošleme právě na Svitavsko. A samozřejmě nebude chybět vzkaz, milé rádio, zahrajte prosím Petra Koláře pro dobrou náladu, radost a pro pohodu všem. Díky, Zdena ze Svitavska. No a já k tomu ještě připojím teda písničku od Žalmana, který doufám také udělá radost.

divoký horský Tymián, Žalman a spol. A vy stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, také polední písničky od srdce. Milé rádio, prosím o zahrání pro naše pravnoučata Adélku a Elišku, které jsou u nás na hlídání. Jedna půjde do školy a druhá do školky, tak bychom jim chtěli popřát, ať se jim daří. Jsou to holky neposedy. Prosíme nějakou pěknou písničku. Moc děkuji. Děda a babi.

Krásný páteční den přejeme do studia. Zahrajte prosím veselou písničku pro paní Libušku Jankovičovou k jejím dnešním jmeninám. Libuško, užijte si pohodový sváteční den s rodinou a přáteli ve vašem okolí. Pozdrav a přání letí od Mirečka, Romanky a Michálka, dále Martina, Veroniky a Josefínky z jihu Moravy a Prahy. No a my se připojeme také k svátku, přejeme jen to nejlepší.

Vzkazy do písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice stále chodí, děkujeme za ně, pojďme na další objednávku nebo další pozdrav, bych řekl. Dobrý den do studia, krásně jste odstartovali dnešní písničky a já moc díky za přání, protože patřím mezi dnešní oslavence a navíc tam čeká v pořadí můj oblíbený Valdemar Matuška. Prostě nádherný den, díky a mějte se fanfárově, zdravím vás, píše paní Líba z Tuněchod, tak do Tuněchod pošleme Valdemara Matušku a také velikánskou gratulaci k dnešnímu svátku, paní Líbo, užijte si svůj sváteční den, pokud to jde, oslavte to a už mlčím, dáme Valdu.

0: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

Ladíte písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Dobrý den, prosím o zahrání písničky naší milé mamince a babičce paní Libuši Axlerové z Radimi k jejímu svátku s přáním všeho nejlepšího od těch, co jí mají rádi, píše s poděkováním posluchač Libor. Tak opět se připojíme ke gratulaci. Hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody a splněných přání.

Dobrý den, zahrajte pro Macíčka něco moc hezkého a těším se, až budeme všichni spolu. Nemůžu se dočkat, píše Ráďa, no tak to chce nějakou romantiku.

Lionel Richie dozněl ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Zdravím paní Jarku do Osíku, která mi také telefonovala. Malem bych to zapomněl zmínit, přála krásný víkend, tak moc díky za přání. Samozřejmě i do Osíku posíláme přání vydařených letních dní. A připojím ještě jeden zkaz. Dobrý den, zahrajte prosím hezkou písničku pro mě k mému svátku, tedy paní Libuši do Bavorska a mojí vnučce Amálce též k svátku do Texasu. Slavíme náš svátek vždy podle českého kalendáře. Bohužel letos ne spolu. No tak proč ne spolu? Oslavte to spolu, sice na dálku, ale to vůbec nevadí. Každopádně, jak paní Libuši do Bavorska, tak Amálce i od nás letí veliká gratulace a jedna veselá písnička.

Zahrajte písničku Vandě Mynaříkové, Věře Opletalové a Zdence Vašku pro dobrou náladu, radost a pohodu. Babička, děda a psi Jack a Ron posílají.

Pořad o zdraví a zdravém životním stylu, to je Vesele a zdravě s Kateřinou Cejdhamlovou a také Patrikem Rozehnalem. Vysíláme každý pátek po 13. hodině, to znamená i dnes. No a dnešní téma zácpa, takže těšte se, za pár okamžiků startujeme. Do té doby ještě Bruno Mars, také čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou, která dorazí už za malou chvíli. Krásný pátek všem.

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti. Rozsáhlý požár budovy ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Tenistky Muchová a Nosková postoupily do finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se v něm utkají poprvé. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci v uplynulých dnech.
2: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Obec Barchov na Pardubicku plánuje na podzim budovat protipovodňová opatření za víc než 5 milionů. Součástí bude stavba Velké tůně a úprava koryta Podolského potoka. Ten nově poteče v meandrech, což by mělo zpomalit odtok vody při případných povodních. Nezávislá starostka Iveta Krepsová dodává, že veškeré úpravy zaplatí z dotace.
3: My jsme čekali na rozhodnutí o poskytnutí dotace a nechtěli jsme soutěžit veřejné zakázky bez rozhodnutí. Rozhodnutí jsme obdrželi v červnu, bylo kladné. Získali jsme dotaci v celkové výši způsobilých výdajů 5 milionů 420 tisíc korun a aktuálně připravujeme vyhlášení veřejných zakázek.
1: Už druhý den hasiči zasahují u požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu baťovských závodů v centru Zlína. Požár se hasičům podařilo už večer dostat pod kontrolu a stupeň požárního poplachu snížili ze zvláštního na třetí. Rozsáhlý požár policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj 5 let.
0: Sport.
1: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do zítřejšího finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky proti sobě se o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová pro Český rozhlas řekla, že formu na travnatém povrchu Češky potvrdili ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem.
4: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda. Je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbace a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
1: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát zítra od 17 hodin v přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnálu.
0: Počasí.
1: A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, přechodně až oblačno, teploty 24 až 27 stupňů, na východě regionu kolem 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak bude kolísat a biojednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehoda v tuto chvíli hlášená v Pardubicích v Poděbradské ulici, kousek za Lidlem a Decathlonem havarovalo osobní auto. Je to ve směru na Ohrazenice. Tak prosím, buďte trpěliví.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
6: A dneska máme zácpu, oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
5: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné. A zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
7: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
5: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Veselé a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Veselé a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Iskr Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Bebino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Veselé a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde neprotlačí se.
6: A bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle řeknu. Se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné se semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám v pořadu Veselé a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Veselé a zdravě.
7: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To
2: se nám...
0: jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zase ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, a nebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to
2: mají.
0: Pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Ináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling, v tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech. A další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud jí chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počka, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takový to brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, a i v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně. A tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dáno takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod?
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se ráno to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vyprázdnit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spasty jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být kdeco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko. Zkusila bych přidat ovoce, zeleninu. Zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy. Čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy ve zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit a jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastý. autistickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdalmovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdalmové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdalmovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu v elektrárně Opatovice nabylo právní moci. Kriminalisté zahájili v případu požáru budovy 34 v baťovském areálu úkony trestního řízení. Škoda zatím vyčíslená není. Policisté a inspektoři silniční dopravy začínají s letními kontrolami autobusů a kamionů. A zítra bude zase slunečno, přechodně zvětšená oblačnost a teploty do 28 stupňů. Oteplí se. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásný pátek z Pardubic. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu. Vznikne na území obce Čeperka, a to i přes odpor místních obyvatel. Zařízení na energetické využívání odpadků by mělo stát asi 7 miliard a spalovat bude až 150 tisíc tun odpadků ročně. Elektrárna plánuje spustit jeho provoz v roce 2030, říká mluvčí Hana Počtová.
2: Odvolací řízení ve věci společného územního a stavebního povolení pro projekt ZEV Opatovice bylo ukončeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu. MPO většinu podaných odvolání zamítlo a potvrdilo závěry rozhodnutí DESÚ, tedy dopravního a energetického stavebního úřadu.
0: Dodavatele stavby spalovny už elektrárna vybírá. Sadaři v Česku sklidí podle zpřesněných odhadů maximálně 70 tisíc tun ovoce. To je o 53% méně než v loni. Dlouhodobý průměr je přitom 130 tisíc tun. Škody přesáhnou miliardu korun. Nejpostiženější budou podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka pěstitele jablek. Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno, větší část se už zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
3: Jsme kontrolovali autobus, kde řidič vykazoval 11 hodin dobu řízení a měl v tom 20-minutovou přestávku, což je naprosto šílené. Půjdeme do těch kontrol s policií právě proto, abychom navýšili kapacitu.
0: Ano, dívali jsme se na řidiče kamionů a autobusů, který v létě častěji musí kontrolovat policisté a inspektoři silniční dopravy. A teď se vrátíme zpátky za naší zpravodajkou do Zlína.
4: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena. Sport.
0: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se zítra utkají ve finále dvouhry ve Wimbledonu. O titul na londýnské trávě si tak proti sobě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Hráli spolu i debl na olympijských hrách v Paříži. Kapitánka českého týmu v Billie Jean King Cupu Barbora Strýcová českému rozhlasu řekla, že přátelský vztah Češek podle ní utkání neovlivní.
5: Žádná takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a těch obě dvě odehrát ze své strany co nejlíp a porazit tu druhou, a tak by to mělo být. A pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavy mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
0: Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne zítra v 17 hodin. Český rozhlas Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. Počasí. A noc na zítřek bude teplejší, jasná až polojasná, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 12 až 8 stupňů Celsia. V sobotu většinou slunečno, ráno jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno a hlavně na horách čekáme oblačno. Teploty zítra 25 až 28 stupňů, na východě a severovýchodě kraje kolem 23. Teploty na horách zítra 17 až 20. Vítr slabý, rozptylové podmínky přes den dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio zítra jednička, to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komplikace a porouchané auto na trase Džbánov Vysoké Mýto, na silnicích D35 a na silnici nižší třídy 35719. Buďte tam trpěliví.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 14 hodin 4 minuty, Český rozhlas Pardubice vám dělá společnost, teď už také páteční dobré odpoledne s datem 10. července a já už tady koukám do playlistu, abych zjistil, kdo nám zaspívá, kdo nám zahraje, tak je tady Elton John, Aneta Langerová, také třeba Vladimír Mišík se skupinou Blue Effect anebo Helena Vondráčková. I malé potoky rozvodněné přívalovými srážkami můžou způsobit velké škody, své o tom vědí třeba v Barchově na Pardubicku, kde připravují výstavbu Veliké tůně a dalších protipovodňových opatření. O nich budeme mluvit už za pár okamžiků. No a připomínám, že je tedy pátek 10. července, Libuše a Amálie dnes slaví svátek. Gratulace od nás, přání všeho nejlepšího a také si užijte poslech Českého rozhlasu Pardubice.
7: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Sluneční hrob Vladimíra Mišíka dozněl v pátečním Dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. My teď na chvilku zamíříme do horního újezdu u Litomyšle, kde připravili takzvanou bylinkovou stezku. A ta má sloužit nejenom místním, pochopitelně i návštěvníkům obce. Vede po horním újezdě a nabízí nenáročné putování za známými i méně známými bylinkami. Start i cíl téhle stezky je u dětského koutku před obecním úřadem. Celá trasa měří přibližně 4 kilometry, celkem zahrnuje 15 zastavení. Na každém z nich se účastníci dozvědí zajímavosti o jednotlivých bylinkách, jejich využití a zároveň můžou odpovědět na jednu z otázek. Správné odpovědi pak pomůžou vyluštit závěrečnou tajenku. Stezka je určená dětem, rodičům, prarodičům a samozřejmě i všem, kteří mají rádi přírodu a chtějí si zpříjemnit teplé letní dny. Projít ji můžete pěšky nebo na kole a není nutné zvládnout celou trasu najednou, samozřejmě můžete si klidně rozdělit do několika dnů. Na konci srpna pak obec vylosuje 3 úspěšné luštitele, kteří odevzdají správně vyplněný hrací list. No a jejich jména budou zveřejněna v zářijovém obecním zpravodaji. Tak myslím si, že tohle je celkem perfektní způsob, jak přinést nejenom nové znalosti a inspiraci, ale také radost z pohybu venku a příjemně strávený čas s rodinou nebo přáteli. A zároveň může návštěvníkům ukázat, že zajímavé rostliny rostou často doslova na každém kroku.

0: Skvělej nápad, tak v něm zpívala Aneta Langerová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 14.20 a dál vám přejeme pohodový pátek. Nejenom velká města chystají na svém území stavby protipovodňových opatření, snaží se i malé obce. A příkladem je Barchov na Pardubicku, kde mají s velkou vodou špatné zkušenosti z minulých let. Obec už vloni plánovala upravit koryto místního Podolského potoka, brzdilo ji ale dlouhé čekání na přidělení dotace. Podrobnosti ví reportér Ondřej Wolf, kterého vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Dostal Barchov potřebnou sumu peněz, aby mohl začít s pracemi.
1: Ano, dotaci už má, příslušný úřad ji schválil nedávno a podle nezávislé starostky Ivety Krepsové je příspěvek ve výši přes 5 milionů korun. To je částka, která by měla pokrýt veškeré náklady spojené s budováním protipovodňových opatření.
2: My jsme čekali na rozhodnutí o poskytnutí dotace, nechtěli jsme soutěžit veřejné zakázky bez rozhodnutí. Rozhodnutí jsme obdrželi v červnu, bylo kladné, získali jsme dotaci v celkové výši způsobilých výdajů 5 milionů 420 tisíc korun a aktuálně připravujeme vyhlášení veřejných zakázek.
1: Výběrové řízení plánují vyhlásit ještě teď o letních prázdninách.
0: Kdy se začne stavět?
1: Začít stavět chtějí na podzim, skončit by se mělo příští rok. Obec plánuje vrátit potoku původní podobu a z rovného koryta udělat jakýsi meandrující tok. Zároveň vybudují velkou tůni na zachytávání vody. Koryto Podolského potoka v obci měří nyní 330 metrů, po úpravách s novými meandry bude mít bezmála půl kilometru. Součástí projektu je i zvelebení prostoru bývalého koupaliště.
0: A co si obec od těch úprav slibuje?
1: Podle Krepsové by ta plánovaná opatření měla zlepšit odolnost Podolského potoka v případě povodní. Obec tak reaguje na 6 let starou zkušenost, kdy se tok vlivem přívalových srážek rozvodnil. Mimo jiné tehdy vyplavil i sklad státních hmotných rezerv v Kostelci u Hřmanova městce. No a ta následná záplavová vlna postihla i níže položený Barchov. Přispělo k tomu právě i to, že koryto potoka je z minulosti uměle narovnané, což zrychluje odtok vody.
0: Jaká protipovodňová opatření chystá Barchov na Pardubicku, přiblížil Ondřej Wolf. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: V druhém prázdninovém Šarmu speciál se vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou Terezou a Anou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu, anebo jak dlouhá je cesta k takzvané světovosti.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dva medvědi hnědí si už podle svých ošetřovatelů zvykli v Krkonoších na život v přírodním výběhu v Janských Lázních, kam se teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice díky reportáži vypravíme. Před čtvrt rokem tam byli přivezeni ze zoologické zahrady ze slovenských Košic a do Krkonoš se tak tyto šelmy vrátili po 300 letech. Medvědí sourozenci přibývají na váze a návštěvníkům například předvádí, jak umí šplhat po stromech. Kateřina Kohoutová zjistila, že péče o ně ale není pro ošetřovatele snadná.
1: Poznávají nový pach, trvá jim to nějakou dobu, než si zvyknou.
2: Jsem teď v těsné blízkosti obou medvědů, dělí nás samozřejmě mříž a už mě očuchávají.
1: Máme návštěvu.
2: A tady, který?
1: A tady je Alečka, samička je taková drobnější a samec je trochu mohutnější.
2: Vysvětluje ošetřovatelka Natálie, jak si tady zvykli za těch pár měsíců.
1: Jsou tady spokojený už oba dva. Alečka se nám trošku rozjela, leze nám na stromy docela vysoko, až do korun stromu, což je nějakých 30 metrů. Samec je takový klidnější, furt je pohodář, ale má furt hlad, takže se teď furt loudí.
2: Natálie chystá pro oba hladové krky potravu, denní příděl. Tak, co tady vidíme?
1: Tohle máme jenom svačinku, psí granule, lněný granule, mrkvičku a celer. Hlavní jídlo pak dostávají, tam mají batáty, kukuřici, hlávkový salát, jablíčka. A pak jako dostávají k tomu ještě hovězí žebro.
2: Já zkusím medvědy nakrmit, mám tady řapíkatý celer. Oba už tady čekají.
1: Neboj. To si jde.
2: Už pěkně chroupají. Výběh mají obrovský, toho vyžití tady mají hodně.
1: Hlavně tady mají všechno, co potřebují. Tady koupaliště, mají tady krmeliště, mají tady stromy, na které můžou lézt, což nikde jinde medvědi nemají. No on se takhle jako malinko přitiskne jako hlavou k mřížím, abych mohla ho podrbat. No. Alečka ještě takhle na to kouká, jako co po ní chci, ale tak se to všechno naučí. Pak ještě tady děláme, kdo je veliký. Kdo je veliký? Tak, jste veliký, ano.
2: Tak, teď se oba medvědi postavili, jsou vyšší než já.
1: Tak jsou vlastně oba na zadních, takže to se ukážou, jak vlastně jsou veliký. Pojď Elí, Alinka, pojď hopí. Kdo jsi veliká? Jak jsi veliká? Tak. Míška, buď hodný na ní, jo? Buď hodný. Alí, hopí.
2: Do budoucna by k této dvojici medvědů mohl přibýt další jedinec. Z Janských Lázní Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: Se zámeckým létem navštěvujeme i po celé letošní prázdniny naše památky a výjimku samozřejmě neuděláme ani dnes. Kam se vydáme tentokrát, tak to ví průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: Kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co bylo zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku. Kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon. Předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený Pochod Radeckého. Zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: Ta je tak jakoby secesně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Letošek je už 10. pochoutkovým rokem a vím, že to víte, protože to ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice zmiňujeme celkem často. Každopádně u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi stále hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let, tedy letos, bojují o cenu desetiletí a my si ty jejich recepty připomínáme týden co týden. Tentokrát už je ale nevaří oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem od Marie Šafářové z Poličky, tedy nejlepší sladký recept roku 2022, kuchař Ivan Vodochodský. A jak zjistil Patrik Rozehnal, má z pečení sladkého trochu obavy.
1: Já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc.
2: Bude to historická příležitost. Poprvé na veřejnosti bude Ivan Vodochodský péct sladké.
1: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jakože nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu.
2: Takže... Nebojte se, já svoje sliby plním.
1: Tak, Patriku, pojďme do toho.
2: Ivan Vodochodský zvládnul umíchat těsto, nakrájet veškeré suroviny do náplně, připravit povidla, ale když jsme těsto měli scelit z drobenky dohromady, to už měl trochu obavy.
1: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
3: My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat a půjde to.
1: To by mě bratiška nebo maršálek vyrazil jak z kina.
2: V tu chvíli jsme si dokonce vyměnili role. Moderátorem se stal Ivan Vodochodský, pracujícím cukrářem Patrik Rozehnal.
1: Má krásné, jemné, vláčné pohyby. Je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru. To znamená, to je nevím, 20x30, to je jako A4.
2: Společnými silami k úspěšnému sladkému zdárnému konci, abychom neudělali ostudu ani paní Šafářové.
1: On mi tady sněd celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Ale pozor, musíme to nechat ještě týden rozležet.
1: Je, to bych si dal.
0: A až si ho uděláte, opravdu vydržte týden a pak budete naprosto nadšení. Kunštátský zámecký perník zná už 5 generací paní Šafářové. Kuchař Ivan Vodochodský ho naučí péct i vás. Stačí si poslechnout teď o víkendu v neděli po 10. hodině pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní kunštátský zámecký perník bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji je vhodná ke koupání. Chrast získala dotaci na cyklostezku do sousedních Rosic. Kriminalisté zahájili v případu požáru budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu úkony trestního řízení. Celková škoda zatím vyčíslená není. A zítra bude zase slunečno. Jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Ještě se oteplí. Krásný slunný pátek z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá a vhodná ke koupání. Mírně zhoršenou kvalitu má koupaliště Horní Bradlo na Chrudimsku. Podle hygieniků je tam voda ale ke koupání pořád vhodná.
7: Čistou vodu mají podle posledních rozborů přehrady Seč a Pastviny, Písníky Hrádek, Březhrad a Mělice nebo nádrž Konopáč na Chrudimsku a Březina na Svitavsku. Naopak na rybníku Dlouhý u Lančkrouna se letos lidé nevykoupou. Město tam buduje biotopové koupaliště, které chce otevřít příští rok. Rekreační rybník Rosnička u Svitav zase po odbahnění nemá zatím dostatek vody. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Po zaniklé železnici v Chrastě na Chrudimsku povede cyklostezka. Město získalo dotaci na stavbu trasy do sousedních Rosic. Náklady jsou spočítané na 22 milionů korun.
8: Bývalá cukrovarská dráha definitivně zanikla v roce 1978. Zachoval se z ní jen násep, který chce město využít právě pro novou cyklostezku. Může přitom počítat s 19-milionovou evropskou dotací. Stezka by měla být hotová příští rok. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Městská policie v Chrudimi má prvního služebního psa. Speciálně vycvičený německý ovčák má posílit bezpečnost samotných strážníků a usnadnit řešení složitých situací nebo konfliktů. Psa budou využívat hlídky hlavně při kontrolách problémových lokalit, jako je třeba nádraží a jeho okolí. Kriminalisté prověřují požár budovy číslo 34 ve Zlíně jako obecné ohrožení z nedbalosti. Českému rozhlasu to potvrdila krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Firmy, které v budově měly svoje sklady, odhadují škody na stovky milionů. Kriminalisté společně s hasiči zjišťují příčinu požáru. Pokud prokážou něčí zavinění, hrozí viníkovi až 5 let vězení. Hasiči mají požár od čtvrtečního večera pod kontrolou, na místě ale dál zasahuje 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů a nad budovou znovu létají vrtulníky z bambivaky. Ty pomáhají v ochlazování budovy. Z objektu pořád stoupá tmavě šedý kouř, ten vítr unáší nad město i okolní obce. Hasiči proto dál doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na nezbytně nutnou dobu. Hasební práce by měly pokračovat minimálně do pondělí. Městský soud v Praze odmítl žalobu expediční SCIO školy proti postupu ministerstva školství ve sporu o kombinovanou výuku. Ta umožňovala dětem učit se část týdne doma a část ve škole nebo při výjezdech. Ministerstvo ukončilo pokusné ověřování tohoto způsobu výuky ke konci června. Podle soudu je škola podřízenou složkou rezortu a proti zrušením testování nezasáhl do jejich práv. SCIO škola s rozhodnutím nesouhlasí, její vedení proto podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, říká spolumajitel společnosti SCIO Jon Šotola.
9: Právní posouzení ministerstva považujeme za nesprávné a proto jsme v té věci podali kasační stížnost. Nicméně stále čekáme na odpověď ministerstva na náš otevřený dopis a věříme, že se nám podaří najít smírné řešení a následně celou žalobu stáhneme.
5: Podle ministerstva školství soud potvrdil, že z povahy pokusného ověřování je zřejmé, že má dočasný charakter a ukončení testování kombinované výuky bylo v souladu s pravomocemi úřadu.
6: Počasí.
5: Čeká nás teplejší noc, jasná až polojasná, noční teploty 14 až 11 stupňů, zítřek, tedy sobota slunečná. Ráno jasná nebo skoro jasná, během dne převážně polojasná a hlavně na horách čekáme oblačno. Teploty zítra 25 až 28 stupňů, na východě a severovýchodě kraje kolem 23. Teploty na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: O nehodách nevíme. V Pardubicích si v tuto chvíli postojíte na 630 na příjezdu do Sezemic na Pardubice před Hůrkami i kvůli práci na silnici. Stojí se na 37. Jak ve směru od Chrudimi do Pardubic u dostihového závodiště, tak od Dražkovic na Staré Jesenčany a Chrudim. Tak buďte trpěliví.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Před více než 60 lety začínali v londýnských klubech, no a dnes vydávají své v pořadí už 25. album a pořád dokazují, že rock ještě rozhodně nepatří do muza. Rolling Stones mají ode dneška venku novou desku, i o ní budeme mluvit ve vysílání Českého rozhlasu o Pardubice. No a právě v Pardubicích začala největší kvízová akce v Česku, a sice mistrovství republiky, které se koná v Enteria aréně. Na místě je i naše regionální stopařka Milena Vápeníková, se kterou se už za pár okamžiků spojíme, abychom načerpali a nasáli tu soutěžní atmosféru, která tam zcela určitě panuje. Co se muziky týká, tak před námi ABBA, Queen, Jana Kratochvílová, také Lucie Vondráčková nám zaspívá. Stále je pátek 10. července, Libuše a Amálie dnes slaví. Všechno nejlepší.
11: Dobré

0: Jana Kratochvílová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 15 hodin 12 minut. K tomu před námi Queen, Eva Farná, také víkend už nám pomalu klepe na dveře. Jaký bude, co se počasí týká, zjistíme právě teď.
1: Počasí.
0: Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové a meteorolog Tomáš Popelka už jsou na drátě. Hezký den.
2: Hezký den.
0: Tak odpoledne, to dnešní páteční, tady v Pardubicích slunečné, předpokládám, že to platí pro většinu našeho kraje, nebo někde nějaká bouřka, přeháňka?
2: Ne, nikde nic, nejbližší přeháňka, bouřka je někde u Katovic v Polsku, ale to jde směrem na Slovensko, ne k nám.
0: Tak pojďme kouknout tady na to, co nás čeká v noci na zítřek a o víkendu.
2: V noci bude postupně jasno nebo skoro jasno a více mě pouze na horách, tam bude delší dobu polejasno oblačno a jasně noc tam bude až k ránu. Teploty potom klesou na 14 až 11 stupňů a vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severní do 4 metrů, no a zítra po ránu jasno, skoro jasno a během dne se naskáče kopovitá oblačno, se bude polejasno a hlavně na horách přechodně až oblačno. Teploty budou vyšší než dneska 25 až 28 stupňů a vítr bude foukat nejprve ráno slabý severní do 3 metrů a přes den bude zesilovat na mírně od 2 do 6 metrů.
0: Tak to máme sobotu, co neděle, ještě teplej?
2: Neděle bude ještě teplejší, ale v noci a ráno bude oblačno a horách až zataženo. Dostane se sem oblačnost od severu, severovýchodu z Polska, ale během dopoledne se dost rychle protrhá zase na polejasno a až někdy odpoledne večer, hlavně na horách, bude přechodně až oblačno a tam se může objevit i slabá ojedinělá přeháňka. Teploty po ránu neděli 15 až 11 a přes den 25 až 29 stupňů, vítr bude foukat stále od severu od 2 do 5 metrů.
0: Tak to je parádní letní víkend před námi, no když nahlédneme do příštího týdne, tam se chystá co?
2: Tak zatím to vypadá, že asi nejteplejší z toho příštího týdne bude pondělí a úterý. V těch dalších dnech by potom se mi začalo trošku ochlazovat, ale v pondělí nějaké jasné počasí odpoledne se díky tomu dennímu chodu oblačnosti přechodně oblačno a teploty ráno 16-12, odpoledne až do 30. A v úterý tam už to vypadá, že odpoledne by se hlavně na východě kraje mohla objevit nějaká slabá přeháňka, ale řádově nic silného by to nebylo. Teploty 17 až 13, odpoledne zase kolem těch 30.
0: Tak to byly informace o počasí, je také meteorolog Tomáš Popelka. Díky a do Hradce přejeme krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Měl jsi mě vůbec rád, to byla Eva Farná. S vámi je Český rozhlas Pardubice a přejeme dál krásný pátek.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Přes 1000 milovníků vědomostních soutěží z celé republiky přijelo do Pardubic na mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Na největším setkání fanoušků vědomostních soutěží u nás čekají účastníky stovky otázek z nejrůznějších oblastí, ale hlavně souboj o titul republikových šampionů. Jaká atmosféra v Enteria aréně panuje ještě před začátkem hlavní soutěže, to ví náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tak tady v Enteria aréně atmosféra zatím plná očekávání. Ladí se poslední detaily, vylepují se různé navigační cedulky, chystají se odpovědní archy, ale samozřejmě drtivá většina těch věcí je už hotová, protože za necelé 2 hodiny začne prezence týmu a od 7 hodin večer se potom začíná soutěžit. Jinak než dnes večer odstartují ty první ostré bloky, tak teď se rozehrávají účastníci takzvanými warm-up za hřívacími kvízy. Ty jsou v několika podnicích. Tady v Pardubicích ne, v samotné Enteria aréně. Tady se začne soutěžit, jak už jsem říkala, až v 7 hodin večer. Potom se bude hrát zítra od 10:30 do 18:00 a v neděli do 15 hodin, kdy bude závěrečné vyhodnocení. Jinak letošní, už vlastně 9. ročník, přinese výrazně přepracovaný herní koncept. Namísto tradičních samostatných kvízů čekají hráče tematicky rozdělené herní dny. S novým formáty je připraveno více než 500 otázek, což z letošního mistrovství vlastně činí dosud nejobsáhlejší a nejpropracovanější ročník.
0: Jaké otázky padají, abychom měli představu o obtížnosti?
2: No to samozřejmě teď nemůžu prozradit, ani to vlastně nevím, ale dnes ráno na sociálních sítích se objevila taková demo sada a tam bylo například, jaká je nejdražší odrůda minerálu berylu, což, která má chemický název hlinitokřemičitan berylnatý, nebo měli za úkol lidé poznat zámek na fotografii přiložené, což bylo konopiště, a nebo například otázka, kolik chlopní má lidské srdce. Pro někoho jednoduché věci, co je ale jisté, tak během té samotné soutěže se určitě přitvrdí, co se týká obtížnosti. Loňské mistrovství hospodského kvízu ovládl vůbec poprvé tým, který se říká Imumlináti, a v jeho sestavě působí několik lovců z televizní soutěže na lovu. A faktem je to, že tito lovci se účastnili už několika těchto mistrovství a loni vyhráli poprvé, takže ta úroveň je opravdu vysoká a musím říct, že Imumlináti drží formu, protože vyhráli i včerejší kvíz, takový nultý den, kterého se účastnili dobrovolně ty týmy, které jsou přihlášené na celé mistrovství, ale chtěli ještě navíc soutěžit už včera a rozcvičit se vlastně.
0: Tak to je Milena Potůčková, Milena Vápeníková, která sleduje dění na mistrovství republiky v hospodském kvízu v pardubické Enteria aréně. My se ještě jednou spojíme, pokud se nepletu, po 17. hodině.
2: Po 17. hodině to už začne prezence a doufám, že se mi podaří přesvědčit někoho ze soutěžících, aby se se mnou popovídala. Vlastně to bude náhled přímo zevnitř.
0: Tak se budeme těšit a každopádně díky a zdravíme do Enteria arény. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 10. července, svátek mají Libuše a Amálie, což je jméno s totožným významem. Jedno je slovanského a druhé latinského původu a znamená milá, milovaná. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První písemnou zmínku o Brnu najdete v Kosmově kronice k 10. červenci 1091. Ten den před 935 lety, jak se v kronice píše, český král Vratislav I. vtrhl s vojskem na Moravu a oblehl hrad Brno. Královský astronom John Flamsteed se svými spolupracovníky se před 350 lety v roce 1676 nastěhovali do nově vybudované královské observatoře v Greenwichi nedaleko Londýna, kterou sám Flamsteed prosadil a založil. Základní kámen Masarykovy věže samostatnosti u Hořic v Podkrkonoší byl za přítomnosti prvního československého prezidenta položen přesně před 100 lety v roce 1926. Kamenná stavba na Chlumu podle návrhu Františka Blažka měla mít 40 metrů. Nakonec vyrostla jen do 25.
3: Gražděně Rosijské federací.
2: Před 35 lety v roce 1991 se Boris Jelcin stal složením přísahy prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska.
3: Isplňat vozložené na mě národom obязаnosti.
2: Výletní loď Bulgária, postavená v roce 1955 v Československu, se potopila přesně před 15 lety na ruské řece Volze. 122 lidí přišlo o život. Film Zbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru v kinech přesně před rokem.
4: Dlouho jsme tady neměli takový hlas jako máš ty.
2: Kontroverzní snímek inspirovaný kauzou sboru Bambini di Praga a sbormistrem Bohumilem Kulínským získal cenu české filmové kritiky. Elektrotechnik a radiotechnik srbského původu Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu nedaleko Gospiče před 170 lety. Před 150 lety se v Polné u Jihlavy narodil domnělý vrah Anežky Hrůzové Leopold Hilsner. Vražda se stala impulzem takzvané Hilsneriádě. Náš špičkový šéfkuchař, držitel hvězdy v gastronomickém průvodci Michelin z roku 2012, Oldřich Sahajdák, má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý letní víkend.

0: 19.40 a vy stále ladíte Český rozhlas Pardubice. 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která zkrátka odmítá zpomalit. Rolling Stones dnes vydávají novinku Foreign Tongues. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watt, který stál už za jejich předchozím albem Hackney Diamonds z roku 2023. Alžběta Havlová má o nové desce víc informací.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
3: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
3: To bych si moc přál, opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Watse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek, byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ztracená bloudím. Tolik Verona, 9 minut nás dělí od 16. hodiny, to tady budou další čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Po nich, jako vždy po 16. humoriáda. A pokud nevíte, kdo vás provede veselými scénkami, tak budou to pánové Jan Přeučil a Pavel Kučera. Tak už teď přejeme příjemnou zábavu. No a před námi spotřebitelský servis, do kterého jste opět napsali našemu odborníkovi na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Zboží koupené přes internet můžete standardně vrátit do 2 týdnů, to už určitě i z našeho vysílání dobře víte. Existují ale i výjimky a právě na ty se ptáte v dnešním spotřebitelském servisu Josefa Černého, který samozřejmě odpoví.
1: Pan Pepa viděl, že některé e-shopy mají na svých stránkách uvedenou možnost vrácení bez udání důvodu do 30 dnů místo obvyklých 14, tak se ptá, jestli je to v souladu se zákonem a jestli se tomu dá věřit. Pane posluchači, podnikatel má vždycky možnost vylepšit podmínky pro kupujícího nad rámec zákona, samozřejmě nikoli v obráceně. Prodloužení doby pro vrácení je jedna z možností, jak mít lepší podmínky, než má konkurence, a pokud toto uvede na svých stránkách, je údaj pro něj závazný.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio Pardubice.

seber si to sama.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hasič z Pardubického kraje pomáhal se svým záchranářským psem ve Venezuele po ničivém zemětřesení. Ovocnáři letos čekají nižší úrodu ovoce, na vidě jsou hlavně jarní mrazy. Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. A zítra bude zase slunečno, teploty až 28 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné páteční odpoledne z Pardubic. Čeští záchranáři z USAR týmu pomáhali s hledáním zavalených lidí po ničivém zemětřesení na severu Venezuely. Mezi nimi byl i hasič a psovod z Pardubického kraje David Hinek se svým záchranářským psem Britem. Pro pětiletého německého ohaře to byla vůbec první zahraniční mise, říká Hinek.
2: Tady jsme pracovali převážně na objektech, které byly 10 až 12 patrový v průměru, které spadly na zem, které se sesunuly v podstatě jak sendvič, sedly na sebe nebo se zbortily jak kostka do boku. Takže opravdu ten pohyb těch psů v těch sutinách byl extrémně náročný, hromadu železa, skla.
0: Letošní úroda ovoce bude asi o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadu Ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi polovina. O něco líp jsou na tom meruňky, úroda bude asi dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila podle Ludvíka i nedávná vlna veder.
3: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
0: Kvůli stavebním pracem na propojení ski areálu ve Špindlerově mlýně bude omezený příjezd do města. Stavbaři budují pilíře pro novou lanovku na Medvědín a silnice je zúžená. Dopravu by v následujících dnech měly řídit semafory. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona. Tu prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem, vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje, stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedy poslanců KDU ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
4: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO oponuje, nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři.
1: Počasí.
0: Čeká nás teplejší noc, jasná až polojasná, noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra slunečno, ráno jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno, hlavně na horách oblačno. Denní maxima zítra 25 až 28 stupňů, na východě a severovýchodě kraje kolem 23. Teploty na horách 17 až 20, vítr slabý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se zítra měnit nebude a bio bude na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Na průtahu Českou Třebovou v ulici Moravská silnice 1/14 se nově jede kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor Jáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
7: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humor Jáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
6: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
1: Humor Jáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X. Je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60 kg? Kdo? No dcera, no, samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No vidíte, no, vidíte to. A jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo, děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas. Prosím? Porodnice, vydajte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že blahopřejete se jete, no, to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak
0: Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, Standa Zevník. Vás, Pavle, zdraví, pana Přeučila.
6: Děkuji, také pěkný den.
5: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
4: No, zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
5: No, dlouho ne, tak hele.
4: No.
5: Mějte se krásně.
4: Děkujeme.
5: Já děkuju, ahoj.
4: Děkujeme,
6: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
4: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
4: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
4: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
8: Hlasovat no. Pro porodnici 64.
4: Výborně.
8: Já jsem se narodila v porodnici v roce 64.
4: Tak to sedí.
8: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
6: Děkuji
4: pěkně.
6: No,
4: nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Míla Ušené z Prahy 8, Malenské vozdí a Vyslev Desail. Já vás oba zdravím a
6: děkujem.
9: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
6: Aha, ano, jo, jo.
9: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je stipnej, že?
4: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se hezky.
4: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
10: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
4: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám blízký?
6: No tak já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60. A nedávno běžel v televizi, ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
4: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
6: Koníčky, baví mě divadlo.
4: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
6: energii.
4: No
6: já velice rád plavu, jo?
4: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
6: Ano,
4: tuto
6: děkuji.
4: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
11: Profesor. Ano. U aparátu.
2: Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar.
11: Praktik. A poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, tlacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no, já to. Malej, ja. A sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano? Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
12: Haló, sestřička, jo? Kluk? No ta, sláva, kolik má nožiček? 10, ne, jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj.
11: A závěrem prodavač.
13: Prosím, psala jste si, cože mám? Chlapečka. Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v humoriádě Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru, se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tak takže je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló, Wagner. Pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď je to Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozej 3, jo? Portfolio, jak to vypracím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no, vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to steku všecko takové. To je. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Kam to mám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, já bych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
7: co?
6: No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
7: pojďte.
6: Jsem... No, tomu nevěřím.
7: Pojďte to zkusit.
6: No, se zpokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkusím ještě dát ten preparát, jestli máte něco. Byste mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, no. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vedejte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Je to marný, ne?
7: Ne.
6: Tak.
7: Bych chtěl chvíli trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, můžeme
7: jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozici, mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to...
4: Rušte tyhle ten taky.
6: Ne, to byl falešný poplach, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala, cucat. A už to spolk. Šmaria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... Steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco hlo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
4: Já nesmíš.
8: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Zas spadne naděje.
8: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
8: Co s váma?
6: Já nevím.
8: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
8: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
8: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka.
8: No. Jo, to teďkom právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je kdybyste byl zabetonovaný, víte. To povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si Vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
9: Nevím, pane doktore.
8: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu.
2: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to napitel. Já říkám, co ti je? Je to napitel. A co se ti stalo? Je to úplně napitel. A co máš? Máš nějaký problém? Ne, je to napitel. Ty nejsi zdravý, ne, je to napitel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: No, tak. Takže se vlastně
2: získal barák o tátovi nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě, stejně jako vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačete možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem z Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit to pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko, a zároveň si můžu pozdravit Petra Štrejharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího, dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítek, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, prostě zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme.
3: Máte pravdu,
4: ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte se pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
3: a
1: dál
3: noví
1: a dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló?
5: Tady je Pavel z Chocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě prvou Ondřejovém, jídím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno, ne, ale všechno součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut, tut, tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já... Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu, mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné psi, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
7: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
6: Tak proboha, ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
7: Já vážně nemůžu.
6: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no
1: tak?
2: Jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Vítek. Roden.
1: No jo. Tak možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den. Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady Petra ještě? Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Kdo tam?
4: Dobrý den. Milena, nebo Přehrady Rozkoš. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Svýho, je
2: tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš ano, pořad. Mějte se krásně.
2: Ano.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Style Park Rabbit, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend i vám. Naslyšenou. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, že jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: A co? To ti do toho, ty frajere?
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne, jo, to klidně můžeš, ty frajere, já jsem totiž umělý líně.
8: Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká, Ježku.
6: A Ježek pojí, a co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
8: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelene, Jelene, ty jsi ale debil.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem.

0: Krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Podolský potok v Barchově na Pardubicku znovu poteče v meandrech. Hasiči pořád zasahují u požáru 11-patrové budovy v centru Zlína. Prvním finalistou Wimbledonu je světová trojka Alexander Zverev. A zítra bude podobně jako dnes, možná ještě tepleji. Slunečno, teploty až 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy s Petrou Beránkovou. Vítám vás. Dělníci dokončují přestavbu nevyužívané kaple ve Svitavách, ze které budou ateliéry pro žáky základní umělecké školy. Hotová je oprava střechy, fasáda a dokončují se vnitřní omítky. Město za proměnu objektu zaplatí 18 milionů, říká mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
2: Tyto stavební úpravy by měly být dokončeny do konce srpna a poté přijde na řadu vybavení. V objektu bývalé kaple najdou žáci základní umělecké školy nové učebny pro své výtvarné obory, multimediální učebnu, bude zde keramická dílna.
1: Obec Barchov na Pardubicku plánuje na podzim budovat protipovodňová opatření za víc než 5 milionů. Součástí bude stavba Velké tůně a úprava koryta Podolského potoka. Ten nově poteče v meandrech, což by mělo zpomalit odtok vody při případných povodních. Nezávislá starostka Iveta Krepsová dodává, že veškeré úpravy zaplatí z dotace.
3: My jsme čekali na rozhodnutí o poskytnutí dotace, nechtěli jsme soutěžit veřejné zakázky bez rozhodnutí. Rozhodnutí jsme obdrželi v červnu, bylo kladné, získali jsme dotaci v celkové výši způsobilých výdajů 5 milionů 420 tisíc korun a aktuálně připravujeme vyhlášení veřejných zakázek.
1: Kriminalisté prověřují rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, řekla to krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Budova hoří už od včerejšího rána a firmy, které v ní měly svoje sklady, odhadují škody na stovky milionů korun. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů přiznal, že záznamové zařízení nalezené na úřadu vlády bylo jeho. Například upozornil server Seznam zprávy. Podle něj diktafon našli zaměstnanci úřadu vlády začátkem roku ve střežené místnosti, kde zasedají ministři a probírají tam i tajné informace. Policii ani tajným službám to ale nikdo neohlásil. Šťastný dnes v reakci na článek řekl, že zařízení ve Strakově akademii v lednu ztratil. Jde o záznamník Plaut, který mu přepisuje projevy a poznámky do textové podoby. Bezpečnost to podle něj ohrozit nemohlo.
4: To zařízení musíte pustit a následně je spárované přímo s mým osobním účtem nebo osobním účtem toho člověka, komu patří. A když se pak spáruje, tak se přenese ten záznam do mobilního telefonu, kde se z něj vytvoří text. Takže v tom ohledu lze zcela vyloučit nějaké zneužití.
0: Sport.
1: Aktuální zpráva. Prvním finalistou Wimbledonu je třetí hráč světového žebříčku Alexander Zverev. Německý tenista zastavil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4. O titul v All England Clubu si 29-letý Zverev zahraje poprvé a jenom měsíc potom, co dominoval na antukovém Roland Garros. A ještě doplním, že tenisté Jannik Sinner a Novak Djokovic se utkají o finále Wimbledonu. Jejich zápas začne na centrálním kurtu právě teď. No a ženské finále zítra se hrají Karolína Muchová a Linda Nosková. V přímém přenosu ho po 17. hodině uslyšíte v přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnálu.
0: Počasí.
1: Čeká nás teplejší noc. Bude jasná až polojasná, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 12 až 8 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Sobota má být slunečná, ráno jasná nebo skoro jasná, během dne převážně polojasná a hlavně na horách čekáme oblačno. Denní maxima zítra vyšší než to dnešní 25 až 28 stupňů, teploty na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude a biozítra 1. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Řidiči pozor, pokud v tuto chvíli míříte ve směru na Přelouč od Pardubic silnice 1/2. Na silnici leží síť z nákladu uprostřed vozovky, tak opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Buďte vítáni, Pardubice hostí republikový kvízový šampionát. Co rozhoduje o úspěchu? Do Enteria Arény zamíříme s naším regionálním stopařem. Starostu Svitav jsme dnes pozvali na rozhovor do ranního vysílání. Ve funkci už 16 let, není to moc? No, uslyšíte víc už za malou chvíli a přidáme v této hodině i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Karla Gota, na Pala Haberu a nebo třeba taky na kapelu Bonnie M.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Krásně a od srdce jsme si tady zaspívali Karla Gotta a písničku Pábitelé, no ale dost zpívání, jdeme rekapitulovat. Pátek s datem 10.7.2026, na starosti to dostane Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné páteční odpoledne z Pardubic. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá a vhodná ke koupání. Mírně zhoršenou kvalitu má koupaliště Horní Bradlo na Chrudimsku. Podle hygieniků je tam ale voda ke koupání pořád vhodná. Podrobnosti má reportérka Anna Svobodová.
3: Čistou vodu mají podle posledních rozborů přehrady Seč a Pastviny, Písníky Hrádek, Březhrad a Mělice nebo nádrž Konopáč na Chrudimsku a Březina na Svitavsku. Naopak na rybníku Dlouhý u Lančkrouna se letos lidé nevykoupou. Město tam buduje biotopové koupaliště, které chce otevřít příští rok.
2: A na Chrudimce platí aktuálně několik omezení pro rybáře. Opatření souvisejí s výskytem račího moru v úseku pod Křižanovickou přehradou. Ochranné pásmo sahá až k jezu Janderov u Chrudimi. Rybáři v něm nesmí ulovené ryby přenášet do jiných vod a povinná je taky dezinfekce výstroje a vybavení. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu. Vznikne na území obce Čeperka, a to i přes odpor místních. Zařízení na energetické využívání odpadků by mělo stát asi 7 miliard a spalovat bude až 150 tisíc tun odpadků ročně. Elektrárna plánuje spustit jeho provoz v roce 2030. Komplikace začínají pro řidiče projíždějící Jevíčkem na Svitavsku. Radnice tam ve třech ulicích ve východní části města zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Práce potrvají až do září příštího roku. Víc ví Věra Pavlasová.
4: Kromě inženýrských sítí dělníci opraví také silnice, chodníky, parkovací stáně a veřejné osvětlení. Součástí úprav bude i prodloužení plynovodů, včetně přípojek.
2: Čeští záchranáři z USAR týmu pomáhali s hledáním zavalených lidí po ničivém zemětřesení na severu Venezuely. Mezi nimi byl i hasič a psovod z Pardubického kraje David Hinek se svým záchranářským psem Britem. Pro pětiletého německého ohaře to byla vůbec první zahraniční mise. Podrobnosti od našich reportérů se dozvíte před 6:45. A městská policie v Chrudimi má zase prvního služebního psa. Speciálně vycvičený německý ovčák má posílit bezpečnost samotných strážníků a usnadnit řešení složitých situací nebo konfliktů. Psa budou využívat hlídky hlavně při kontrolách problémových lokalit, jako je třeba nádraží a jeho okolí.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pardubice se ode dneška až do neděle proměnily v centrum vědomostních soutěží. V Enteria aréně se totiž koná mistrovství republiky v hospodském kvízu. Odpolední rozehřívací kola už skončila a večer se začne hrát na ostro. Dá se na podobné mistrovství vůbec trénovat? Jak si vlastně týmy rozdělují znalosti? Tak na to se teď ptám našeho regionálního stopaře Mileny Vápeníkové, která dění sleduje přímo na místě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já ještě než odpovím na všechny ty otázky, tak řeknu, že jsem v tuto chvíli před Enteria arenou v Pardubicích, kde před malou chvíli začala prezence přihlášených týmů a v 19 hodin už to propukne na ostro, začne se soutěžit a shodou okolností jsem tady při té prezenci týmů potkala naši rozhlasovou kolegyni z obchodního oddělení a také příležitostnou zprávařku Věru Přibylovou. Ahoj Věru.
3: Hezké odpoledne.
2: A všestrannost Věrušky určitě nestojí a nepadá jenom s rozhlasem, ale ona přišla skutečně soutěžit, takže já se na to všechno vyptám. Chodíš hrát běžně nebo máte se svým týmem vlastně takový sraz jednou za rok tady na tom mistrovství?
3: Náš tým se jmenuje Kulky a my se scházíme každý čtvrtek tady v Pardubické v jedné hospodě a hrajeme pravidelně. Není to, že bychom pouze přišli dneska si zahrát, ale opravdu každý čtvrtek se scházíme s tím, že letos jsme, tuším, nevynechali jediný kvíz. Jsme pravidelní účastníci.
2: Takže poctivý trénink. Dá se na to natrénovat, na to mistrovství tady, nebo obecně na ten kvíz, ty vědomosti?
3: Nemyslím si, že by se dalo úplně natrénovat na konkrétní témata, protože ta témata jsou vždycky rozmanitá a přestože máme v týmu lidi, kteří znají historii, tak občas nás překvapí i historické otázky. Naopak jsou témata, kterých se vyloženě děsíme a to jsou technické věci. Co nás hodně baví a jsme rádi, když se v těch tématech objeví, tak je gastronomie, je to jídlo a vždycky říkáme všechno, co souvisí s jídlem, máme rádi, ale jsme schopní taky odpovědět na otázky, které se třeba týkají sportu.
2: Trošku si na to odpověděla. Máte specialisty na ty jednotlivé oblasti? Mluvila si o té historii, gastronomii možná. Je to potřeba mít takhle selektivní hráče, vlastně rozdílové možná?
3: No, možná je to lepší a občas by to bylo potřeba, ale ten náš tým je, řekla bych, ryzem humanitní. Máme tam historiky, máme tam překladatelku do japonštiny. Kdo nám chybí, tak je lékař nebo chemik.
2: Jaké jsou ambice na tento víkend?
3: My si už žádné ambice neděláme a ani se nesnažíme se cílit na nějaké místo, protože ten kvíz je opravdu hodně náročný a ty týmy, které se do Pardubic sjíždějí, jsou velmi kvalitní, takže my budeme rádi, abychom neskončili takhle, abychom neskončili poslední a zároveň bychom si to užili, abychom se dobře pobavili, to je asi to hlavní.
2: Tak ať se to všechno podaří. Děkuji za rozhovor a předáváme slovo zpátky do studia.
1: Ano, děkujeme a Věrce a jejím kulkařům přejeme titul.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Den v kraji.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: se tu dívám na jednu událost z roku 1997, která se přímo týká počasí, protože tehdy zaplavil vysoký stav vody v Labi po vytrvalých přívalových deštích prameniště pitné vody u Semína na Přelouzku. Ještě se podíváme také na historii teplot. V roce 2010 bylo zatím nejtepleji 10.7. Skoro 35 stupňů Celsia bez jedné desetiny a nejchladněji v roce 1948 jenom 8,5 stupně.
1: Počasí.
0: Tak dnes ani jeden z těchto teplotních rekordů 100% nepadne. Teď aktuálně se teploty venku pohybují někde okolo 25-26 stupňů Celsia. Takové příjemné léto je to, tak nás zajímalo a ptali jsme se Tomáše Popelky v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, jak to s tím počasím bude dál.
2: V noci bude postupně jasno nebo skoro jasno. Více mě pouze na horách, tam bude delší tu plesnou oblačnou, jasně noc tam bude až kránu. Teploty potom klesou na 14-11 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severní do 4 metrů, no a zítra po ráno jasno, skoro jasno a během dne zase naskáče popovitá oblačnost a bude polejasno a hlavně na horách přechodně až oblačno. Teploty budou vyšší než dneska 25-28 stupňů a vítr bude foukat nejprve ráno slabý severní do 3 metrů a přes den bude zesilovat na mírně od 2 do 6 metrů. Neděle bude ještě teplejší, ale v noci a ráno bude oblačno a horách až zataženo, dostane se zem oblačnost od severu, severovýchodu z Polska, ale během dopoledne se dost rychle trhá zase na polejasno a až někdy odpoledne večer, hlavně na horách, bude přechodně až oblačno a tam se může objevit i slabá ojedinělá přehánka. Teploty po ránu neděli 15 až 11 a přes den 25 až 29 stupňů, vítr bude foukat stále od severu od 2 do 5 metrů.
0: Takový tady bude víkend, co se týče počasí a jaký bude playlist. No právě teď Hana Zagorová, za chvíli i Pink Floyd.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Den v kraji, a jestli nás posloucháte ve Svitavách, tak určitě víte, že váš starosta ze Sdružení pro město se stal nejlepším starostou v obci nad 3000 obyvatel za končící volební období. Za anketou stojí Svaz měst a obcí a rozhodlo hlasování veřejnosti. Moderátor Jakub Malý měl dnes ráno Davida Šimka v dobrém ránu na rozhovor, tak celé povídání si můžete poslechnout jako už tradičně na webu pardubice.rozhlas.cz. A mimochodem ho také zajímalo, co říká David Šimek na ocenění.
1: Musím říct, že to bylo pro mě překvapení, velice mě to potěšilo, určitě není to jenom cena moje, ale celého týmu lidí, se kterým se snažíme město Svitavy rozvíjet, a jsme moc rádi, že vlastně někdo byl schopen ocenit naši práci, moc si toho vážíme.
2: Město samotné se taky stalo přívětivým úřadem, 2026 v Pardubickém kraji obsadilo první místo, tak to je taková typická kolektivní cena.
1: Je to tak, snažíme se neustále zlepšovat chod úřadu, zlepšování jednotlivých agend, digitalizovat jednotlivé procesy, a moc nás těší, že si právě toho někdo všímá a stáváme se i třeba inspirativním pro jiné úřady v republice. Tak věřím, že neusneme na vavřínech a budeme dál pracovat k tomu, abychom byli lepší a lepší.
2: Vy jste starostou už od roku 2010, takže 16 let. I v našem studiu jste už říkal, že to je svým způsobem droga. Na druhou stranu je to pořád ještě zdravé, když má město takovou dobu stejného starostu?
1: Tak je to také o celém tom týmu, tak jak už jsem to tady několikrát zmiňoval, v podstatě stále máme spoustu nápadů, jak město chtít zlepšovat, i tu energii a vůli chtít tu práci dělat naplno, takže není to o tom, jak dlouho člověk na té židli sedí, ale spíš o tom, jaká je vůle a chtít vlastně něco dál dělat, a i z místo starosty v podstatě jsme se shodli, že stále ta energie je a že bychom rádi pokračovali v rozjetých projektech, tak uvidíme na podzim, jak to vše dopadne.
2: Funguje ve Svitavách vůbec nějaká opozice, nebo je to spíš taková až selanka na zastupitelstvu, lidově řečeno?
1: Tak samozřejmě není opozice, v zastupitelstvu funguje, obzvlášť teď v tom předvolebním čase se ozývá více, a prostě je to o tom, že nedá se vše válcovat, ale je potřeba jednotlivé věci důkladně vydiskutovat, a stejně pak to vychází, že 95% věcí na zastupitelstvu v podstatě hlasujeme stejně napříč politickým spektrem, ale jasné, že se nachází střetové body, kde je potřeba tu debatu více vést, ale to k politice patří, obzvlášť komunální.
2: V tom roce 2010 jste byl nejmladším starostou světa v historii, bylo vám 33, příští rok vám bude 50, což ještě na politika není žádný věk. Vy jste mezi tím byl i poslancem, teď jste senátor, míříte třeba ještě někam výš teoreticky?
1: Ne, určitě nemám žádné ambice mířit někam více, momentálně jsem spokojen s tím, jak vlastně jsem skloubil tyto dvě pracovní pozice, abych je byl schopen vykonávat naplno, takže budu rád, když naplním všechny ty cíle, co jsem si dal, a rozhodně jiné ambice nemám.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: No, odmyslitelně patří letní písničky, tak teď jsme jednu nabídli, Neuj slunce hřát, zpívala Helena Vondráčková 5 minut před 6:45, posloucháte Den v kraji. Po ničivém zemětřesení na severu Venezuely pomáhali s hledáním zavalených lidí i záchranáři z českého USAR týmu. A mezi nimi byl i hasič a kinolog z našeho kraje David Hinek, a to spolu se svým záchranářským psem Britem. Pro 5letého německého ohaře to byla vůbec první zahraniční mise. Reportérka Anna Svobodová se s oběma potkala, a to na hasičské stanici ve Vysokém Mýtě, a zjišťovala, co jejich 8denní zásah v jeho americké misi zemi obnášel.
1: Neuvěřitelná lidská tragédie, co se tam stalo. I nás jako záchranáře, když vidíte to neštěstí, ale i přesto všechno ty obyčejní lidi tam drží pohromadě.
2: Popisuje hasič a kinolog David Hinek. Český tým záchranářů zasahoval v přímořském městě La Guaira, kde prohledal zhruba 40 budov.

0: co máš.
1: Až budem to mít, Lenka Filipová v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice, ještě stihneme Martina Maxu anebo kapelu Berlin. A teď i pozvánka k našemu pondělnímu poslechu. Pardubický kraj pokračuje v modernizaci areálu léčebného ústavu v Jevíčku za asi 10 milionů. Opraví parkoviště i navazující cestu. Podrobnosti uslyšíte hned po víkendu v našem vysílání. Stejně tak jako podrobnosti z Čeperky, kde se obyvatele trápí hlukem z dálnice D35 a připravují proto elektronickou petici, aby silničáři co nejrychleji postavili protihlukovou zeď. Situace už je neúnosná, tak podrobnosti nabídneme po víkendu a náš stopař se v pondělí vydá po stopách Járy Cimrmana v Pardubickém kraji.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji je vhodná ke koupání. Koaliční partneři řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Tenisté Djokovic a Sinner hrají o postup do finále Wimbledonu. A nás zítra čeká slunečno, během dne přechodně i oblačno a teploty do 28 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné páteční odpoledne z Pardubic. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá a vhodná ke koupání. Mírně zhoršenou kvalitu má koupaliště Horní Bradlo na Chrudimsku. Podle hygieniků je tam ale voda ke koupání pořád vhodná.
2: Čistou vodu mají podle posledních rozborů přehrady Seč a Pastviny, Písníky, Hrádek, Březhrad a Mělice nebo nádrž Konopáč na Chrudimsku a Březina na Svitavsku. Naopak na rybníku Dlouhý u Lančkrouna se letos lidé nevykoupou. Město tam buduje biotopové koupaliště, které chce otevřít příští rok. Rekreační rybník Rosnička u Svitav zase po odbahnění nemá zatím dostatek vody. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Moravská Třebová dokončí v létě opravu střechy na kostele na Křížovém vrchu. Město vlastní tuto kulturní památku 2 roky a za opravy už zaplatilo skoro 3 miliony korun, říká místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Teď aktuálně stavební práce probíhají nad presbytářem, kde šindelová krytina už byla v takovém stavu, že bylo nutné ji celkově demontovat a nahradit novým šindelem, který se po instalaci ještě opatří finálním nátěrem, tak aby odolával povětrnostním podmínkám.
0: Koalice si vyjasnila spory ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Členové SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z Motoristů, který přesměroval peníze do programu Pudl. Jeho prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
4: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
5: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
4: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
6: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
4: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech uvedl film Baskat. V životopisném snímku před 30 lety stvárnil titulní roli malíře a graffiti umělce po boku známých herců jako Christopher Walken nebo David Bowie.
1: Sport.
0: Tenista Alexander Zverev postoupil do finále Wimbledonu. Ve třech setech porazil německý hráč domácího reprezentanta Artura Ferryho. Zverev tak může navázat na titul z nedávné Roland Garros. Soupeře se dozví večer. O postup do finále Wimbledonu teď bojují světová jednička Italianik Sinner a grandslamový rekordman Srb Novak Djokovic. Mužské finále se bude hrát v neděli, ženské už zítra, tedy v sobotu, a o titul se v něm utkají Češky Linda Nosková a Karolína Muchová. Belgický cyklista Tim Merlier vyhrál v hromadném spurtu 7. etapu Tour de France. Čech Pavel Bittner finišoval 11. Ve žlutém trikotu celkového lídra zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
1: Počasí.
0: A nás čeká teplejší noc, zpočátku polojasná až oblačná, v nízkých polohách během večera bude oblačnost postupně ubývat na polojasno až jasno, noční teploty 14 až 11 stupňů, teploty na horách 12 až 8. Sobota slunečná, ráno jasná nebo skoro jasná, během dne převážně polojasná a hlavně na horách bude přechodně až oblačno. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky přes den dobré až velmi dobré, tlak se výrazněji zítra měnit nebude a Bio jednička. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dobrá zpráva, silnice ze Sezemic na Staročernsko je otevřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Východočeské výlety.
7: Vítejte, milí posluchači, u Východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Živanic, obce nedaleko Lázní Bohdaneč, která bude za pár let slavit 900 let od první písemné zmínky. K Živanicím patří ještě místní části Nerad a Dědek. Půjdeme se podívat i tam a kronikářka Monika Horáková nám objasní, jak jejich názvy vznikly a řekne jednu místní legendu o čertovi, který trousil písek. Ale od pohádek k historii. S Živanicemi je spojena jedna poválečná kauza nazvaná Paprsky smrti. Více vám povíme přímo na místě u staré Chvojkovy cihelny a budeme číst i z archivu STB. Na dnešní výlet vás zve Šárka Kuchtová.
1: Východočeské výlet.

0: Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Živanic. A já jsem teď na obecním úřadě se starostou s Petrem Lejhancem. Jak jsou Živanice dnes velké? A je to jenom obec Živanice, nebo máte ještě nějaké další části k vám přidružené?
1: Dobrý den. No tak Živanice je to obec těsně přes 1000 obyvatel. Máme ještě dvě místní části, Nerad a Dědek.
0: Vy jste přece jen oblast, kde je spousta rybníků, taky cyklostezek, že?
1: Ano, máme tady stezku mezi Lázněm a Bohdaneč a Živanicema, která je osvětlená celonočně, takže tady opravdu ten cyklistický ruch je veliký. Jsou tady různý rybníky, sestavy rybníků, je tady opatovický kanál v sousedství, takže opravdu tady toho vyžití pro cyklotrasy a pro turisty je opravdu hodně.
0: My jsme u vás na obecním úřadě, ten teda ještě voní novotou.
1: Jo, je to pravda. Před 3 lety proběhla kompletní rekonstrukce, protože starý úřad byl ze 70. let vystavěný, takže nevyhovoval už vůbec ničemu, takže jsme vlastně přistoupili k rekonstrukci, kterou jsme teda hradili celou z vlastních prostředků. V roce 2019 při covidu se řešila rekonstrukce základní školy, takže se vlastně sundala střecha, stropy a přistavilo se i podkroví, aby jsme zvýšili komfort žáků v základní škole a v mateřské škole.
0: Vy tu máte třídy až do 9. třídy?
1: Ne, máme první stupeň do 5. třídy, 3 třídy chodí samostatně a jedna jsou ještě jako více třídka, že jsou 2 třídy v jednom. A dole v přízemí je mateřská škola.
0: A takže ve škole máte kolik dětí?
1: V tuhle chvíli ve škole je 62 dětí a 35 v mateřské škole.
0: Oni vám asi jezdí do Bohdanče, že?
1: Potom vlastně jako spádově padáme do Lázní Bohdaneč, ale 90% místních dětí si tady ten první stupeň u nás jako odchodí.
0: U vjezdu do obce po pravé straně hned vlastně stojí Sokolovna, takže předpokládám, že budete mít aktivní sokoly.
1: No, Sokolové teda tady fungují velice aktivně. Sokolovna je teda v majetku, to je Sokol Živanice a je to vlastně jediný jakoby vnitřní kulturní zařízení, který využíváme jak ke cvičení a i ke kulturním akcím venkovním i vnitřním. Pořádají se tady 3 nebo 4 plesy ročně a spousta letních akcí, diskotéky, zábavy, takže jako to vyžití je tady opravdu velký.
0: Co vaši hasiči?
1: Hasiči máme, sbor dobrovolných hasičů v Živanicích je, ty nám tady tvoří i jednotku pro obec, kterou máme povinnou a vlastně nám tady zajišťují společně se Sokolama veškerý kulturní život v obci a v místní části Dědek máme ještě taky sbor dobrovolných hasičů a tam zase je to prostě obdobný, máme to takhle, že zase ty kluci zařizují tu kulturu v tom Dědku.
0: My se ještě dnes do místní části Dědek a do Neradu půjdeme podívat, ale možná bychom se ještě stavili za vaší kronikářkou, za Monikou Horákovou.
1: Určitě není problém, paní Horákovou určitě najdeme doma a v místních částech v Neradu a v Dědku, tak máme tam, v Neradu jsou krásné lipové aleje, v Dědku máme mimo jiné taky, je tam takový kulturní zařízení malý venkovní dětský hřiště, který teda máme jak v Živanicích v Neradu, máme tady 4 dětský hřiště v obci.
0: No takže pojedeme na výlet. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Živanic a já jsem tu teď s kronikářkou s Monikou Horákovou. Moniko, jakou první zmínku písemnou máte o obci?
1: První písemná zmínka byla trošku složitější dopátrat se toho skutečného datumu, protože těch údajů v různých publikacích, knihách na internetu je několik. Nejčastěji se uváděl rok 1226, 1145, 1131, takže tudíž vyvstala otázka, které vlastně datum je správné, aby obec případně mohla mít obecní slavnosti ve správné datum.
0: No, protože takhle byste museli slavit třeba třikrát během desetiletí.
1: Ano, a třeba by to vůbec nebyla pravda, takže jsme se obrátili na odborníky, památkáře, oblastní archiv a všichni nás shodně nasměrovali na odborníka pro raný středověk a novověk ve východních Čechách, doktora Františka Šepka, který prostudoval své materiály k Živanicům a byl tak velmi laskavý, že opravdu určil datum správné 1131, což je listina z pera biskupa Jindřicha Zdíka, olomouckého biskupa, a vlastně ona listina sepisuje majetek 210 obcí v Čechách a na Moravě, kdy vlastně byl majetek kostela svatého Petra převeden ke kostelu svatého Václava. A k onomu vysvěcení kostela došlo 11. června 1131, což by tedy byla ta první písemná zmínka potvrzená.
0: Tam se přímo objevuje název Živanice?
1: Ano, tam se objevuje Živanice, tady si to můžete prohlédnout, je to napsáno Siuanic. A vlastně tato listina se jmenuje odborně faksimile, což faksimile znamená čiň podobně, je to velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisků a rukopisů.
0: Takže budete se držet tohoto data a budete připravovat oslavy na rok 2031.
1: Ano, za 6 let by naše obec mohla oslavit 900 let od první písemné zmínky. Ještě bych asi měla říct, že druhou písemnou zmínkou potvrzenou je listina z roku 1226, což je privilegium neboli právo užívání krále Přemysla I. pro ženský klášter v Doksanech, ve kterém je zase potvrzen onen získaný majetek. Ale tato faksimile by bylo složité získat, protože je uložena v archivu ve Vídni.
0: A jak se vám podařilo získat tuto faksimili? Budete ji tu mít někde vystavenou?
1: Vystavená bude. Máme vyhotoven jak originál, tak kopii, kterou by si občané třeba mohli i prohlídnout, nebo děti ve škole. A vlastně získání té faksimile bylo také v pátrání dlouhém, asi ročním, protože jsme museli zjistit vlastně, kde je ona listina uložena, takže to zase oblastní archiv Pardubice nám pomohl zjistit, že je uložena v zemském archivu Opava, ale zase, aby ten archiv nám tu elektronickou kopii poskytl, aby odborná firma mohla vyhotovit tu faksimili, tak ještě byl zapotřebí souhlas arcibiskupství olomouckého, které vlastně chtělo splnit nějaké podmínky, aby vůbec tu elektronickou kopii té odborné firmě dala, ale tady už teda konečně vidíme ten výsledný produkt.
0: Byla to tedy dlouhá cesta a těžká práce.
1: Trvalo to opravdu od těch prvních počátků, kdy vlastně jsme naráželi na několik datů a nevěděli jsme, které je dobře. Určitě přes rok to trvalo, než se prostě jsme se dopátrali, které datum je dobře.
0: Takže kdy se můžou lidé přijít podívat?
1: My máme velmi aktivní spolky a skoro každý měsíc se tu koná několik akcí a zatím jsme předběžně domluveni na leden, vlastně až hodně lidí říká, počkej, až nebudou práce na zahrádce, protože to chci z tu besedu, chci spojit ještě s promítáním pamětních fotografií, protože tady obcházím občany a jsou tak hodní, že prostě pohledají doma ve svých skříních a dají mi třeba k oskenování nějaké pamětní fotografie, takže se podařilo sestavit příběhy tady třeba pilota Oldřicha Reise a dalších. Nemůžu teď vyjmenovat všechny, abych někoho třeba neurazila, ale jsem ráda, že lidi ty fotografie takhle poskytnou a můžeme poskládat střípky z historie obce i vlastně narazíme na osoby, které se třeba obětovaly pro vlast a tolik se o nich nemluví.
0: My se teď pojedeme podívat do těch místních částí Dědek a Nerad, ale po cestě se zastavíme v místě, kde dříve byla cihelna, Chobojkova cihelna, a řekneme si tam jeden moc zajímavý poválečný příběh. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Posloucháte reprízu pořadu Východočeské výlety.
1: Pokračují východočeské výlety dnes ze Živanic a my jsme vyjeli ze Živanic směrem do dalších místních částí s kronikářkou Monikou Horákovou a s panem starostou Petrem Lejhancem. Moniko, my jsme se zastavili na místě, na křižovatce, kde je taková zvláštní budova, je to něco mezi zámečkem a obytným domem z bílých cihel. Co tady dřív bylo?
2: Zde v roce 1909 rodina Chvojkových vybudovala cihelnu, která tady z místní vátiny vyráběla bílé cihly. Cihelna přestala před válkou fungovat a snad po druhé světové válce zde probíhal jakýsi tajný vojenský výzkum.
1: Vzpomínají si na tu cihelnu místní pamětníci?
2: Ano, hovořila jsem s pamětníkem, jedná se o pana Černého, což je předchozí kronikář, bude mu v prosinci 90 let a on pamatuje, že zde jako kluci malí prolézali prázdné objekty cihelny, že to pro ně byl velký zážitek, když mohli třeba lézt vnitřkem komínu s pomocí upevněných držáků, které tam byly až na vrchol toho komína.
1: A on si pamatuje i na ten poválečný výzkum, i na tom, co se tu dělo po válce, že?
2: Ano, pamatuje si a snad na děvčata ze vsi, která sem chodila vypomáhat, třeba lepili štítky na skleničky a pamatuje i lidi, kteří sem chodili krmit psy, na kterých se ony pokusy udály.
1: Takže ta cihelna už potom po válce jako cihelna nefungovala?
2: Nefungovala, snad zde probíhal jenom ten tajný vojenský výzkum. A pan Černý mi řekl, že surovinou pro výrobu cihel byl žlutý písek, takzvaná vátina, který se nacházel v okolí cihelny, ale vyráběné cihly byly bílé. Pamatuje si, že písek od cihelny byl vytěžen a použit při strojním omítání při stavbě sídliště Dukla v Pardubicích.
1: Takže z cihelny zůstala jen ta obytná část?
2: Ano, zůstala jenom tato obytná část.
1: Co na té druhé straně silnice, kde ta cihelna byla, co tam bylo? Byl tam asi komín, když to byla cihelna?
2: Byl tam komín a provozní budovy, kde se vlastně vyráběly cihly a později tam snad byl prováděn ten tajný vojenský výzkum.
1: Toto místo té Chvojkovy cihelny je spojené také s paní Idou Messnerovou, která je tady také s námi. Jak je to, paní Ido? Vy jste tu měla jednoho člena rodiny, je to tak?
3: No, dozvěděla jsem se to sice až vlastně na sklonku života, ale zjistila jsem, že tady bydlel snad a pracoval můj otec.
1: Jan Štamfl. A on dokonce byl ten, který vedl ten poválečný výzkum.
3: Ano, ano. Je uvedený jako ředitel biofyzikální stanice.
1: A vy jste se to dozvěděla kdy? V kolika letech?
3: No, v 82 letech jsem zjistila, co vlastně otec dělal, čím se zabýval.
1: Jak je to možné, že vám to rodina utajila?
3: Protože otec, když jsem se měla narodit, tak nechtěl děti, že by mu překáželi ve výzkumu. A maminka si mě prosadila. Rozešli se na to konto, no a pak už jsme o něm moc nevěděli.
1: Ale tam došlo k jisté změně v roce 1950. Co se stalo?
3: V roce 1950 nám úřady oznámily, že můj otec zemřel na TBC. A aniž bychom to věděli, co se s ním děje, tak posléze jsme zjistili, že vlastně ho tajná policie sledovala a nakonec i uvěznila.
1: Takže vy jste přišla pátrat po svém otci, dozvěděla jste se tu něco?
3: No, dozvěděla jsem se, v první řadě mě na to přivedl článek na internetu, kde najednou na mě vyhlídl nápis doktor Beneš a paprsky smrti. A tak jsem začala pátrat vlastně přes pana doktora historika Kotika, a ten mě začal dodávat materiál, který byl o mém otci. A tak jsem se postupně dozvěděla, co se s ním stalo.
1: Kdo byl váš otec Jan Štamfl? Na to my se půjdeme zeptat samotného pana doktora Kotika. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Živanic a my jsme teď přišli za panem doktorem Kotykem, aby nám řekl něco o tajném výzkumu poválečném, který probíhal právě v té cihelně u Živanic.
1: Oficiálně ta laboratoř v Živanicích se jmenovala biochemická. Nevím, jestli to byl krycí název, ale v podstatě uvážíme-li, že ten výzkum měl záštitu kanceláře prezidenta republiky, tak takzvané epsilon záření a takzvané rychlení vody, které se tam provádělo, mohlo mít v očích některých lidí podobu nějakého v úvozovkách vojenského výzkumu. Proto zřejmě byla snaha ze Živanic přestěhovat do jakéhosi bezpečí tu biochemickou laboratoř do Podkrkonoší.
0: Jak vy jste se o tom dozvěděl, vlastně o tom výzkumu, který v těch Živanicích probíhal?
1: Bylo to přes čestného občana Pardubic, pana Metelku, politického vězně komunistů, který mě vyprávěl, že v jedné noci, bylo to vlastně o vánočních svátcích 1947, stěhoval s několika kolegy biochemickou laboratoř z Živanic. No, samozřejmě mě to zajímalo, poněvadž tam zazněla jména i známého pardubického speditéra pana Černohouse, který poskytl vlastně auta pro ten převoz a dalších lidí, kteří nějakým způsobem patřili k činitelům Československé lidové strany anebo tělovýchovné organizace Orel, tak tito lidé byli vybráni inženýrem Janem Žemlou, který byl průmyslovým referentem okresního národního výboru v Pardubicích, taky lidovec, byli vlastně zorganizováni jako jakási parta, která měla tu laboratoř přestěhovat.
0: Vy, když jste to slyšel poprvé, tušel jste, o co jde, jestli to byl skutečně nějaký vojenský výzkum, protože tam zazněly poprvé ty paprsky smrti.
1: Ano, tam to poprvé zaznělo, tyhle ty věci, ale jako z toho prvního vyprávění jsem netušil vůbec, o co jde. Pak jsem se dostal k archivu bezpečnostních složek, kde samozřejmě figurovalo jméno vedoucího té laboratoře Jana Štampfla, a propojovalo se mi to s akcemi, o kterých jsem věděl, že jako osvětové probíhaly u Salesiánů v Pardubicích v jejich středisku, kde se scházela jakási intelektuální elita Pardubic a poslouchala tam přednášky různých specialistů na různá témata, ať už to byla příroda, fyzika, chemie a jiné obory.
0: Přednášel tam tedy i šéf výzkumu Jan Štampfl, někdy je psaný jako inženýr, někdy je bez titulu. On byl skutečně třeba vědecký pracovník, víme to?
1: No, je pravda, že takto byl svými známými oslovován a víme, že někteří z těch lidí, kteří se scházeli u Salesiánů, si od něj nechali vyrábět horoskopy. Celkově můžeme o panu Štampflovi říci, že se velmi zajímal o ezoteriku a není náhodou, že Živanická laboratoř byla přestěhována pak na Novopatskou, které má dlouholetou historickou tradici v oblasti právě ezoteriky, seancí, vyvolávání duchů a těchto věcí. Čili vidím v tom jakousi logickou souvislost, že ty věci, které pana Štampfla zajímali v Živanicích, že se domníval, že v nich bude moci pokračovat v tom Podkrkonoší.
0: Oni tu laboratoř stěhovali narychlo na vánoční svátky roku 1947. Víme proč?
1: No, podle výpovědi pana Václava Metelky staršího, to bylo proto, aby laboratoř nepadla do rukou Sovětům nebo jinými slovy řečeno komunistům, neboť se vycházelo z toho, že se vlastně zabývala vojenským výzkumem.
0: U nás tady v Pardubicích se po letech objevila jeho dcera, pana Jana Štampfla. Co my o Janu Štampflovi víme? Víme, jak dopadl?
1: No, víme, že byl v 50. letech zatčen. Zřejmě měl před zatčením nějaké zdravotní problémy. Žádnému oficiálnímu soudnímu procesu s ním nedošlo. Pouze rodina pak dostala vyrozumění, že už po propuštění zemřel na TBC.
0: Osoba Jana Štampfla nám zůstává stále zahalena tajemstvím. Ale my se teď vrátíme zpátky do Živanic. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Živanic a my jsme teď v jedné místní části v Neradu. A já jsem tady se starostou s Petrem Lejhancem a s kronikářkou Monikou Horákovou. Jsme asi uprostřed, stojíme před Božími muky. Máte tu nádhernou lipovou alej, to bude hodně stará, určitě přes 100 let, je to možné?
1: No určitě to bude přes 100 let, vlastně je to taková ikonická ta tady naší obce, ta náves je kompletně vlastně plná lip. Teď v tuhle chvíli probíhá nějaká jejich kontrola a budou kompletně revitalizovány, protože stářím a změnou klimatu nám prostě ty lípy už v těchto letech odcházejí a potřebují nějakou údržbu.
0: Když nějakou lípu skácíte, sazíte novou?
1: Určitě hnedka se vlastně dává náhradní výsadba a snažíme se nový strom udržet, aby nám prostě neuschnul. Jsme tady opravdu na těch pískách, takže je to dost složitý.
0: Nerad je, musím teda říct, moc krásná část obce, protože ta vesnice vlastně středem vede silnice, ale ty domy jsou dál od té silnice a je to takové, působí to velmi prostorně, vzdušně a velmi malebně.
1: Jo, opravdu je to hezká obec, já sám odsud pocházím. Máme tady i jakoby rybníček, probíhá tady i nová výstavba nějakých 16 domů, takže obec se rozšiřuje, ale je to vlastně jenom v takových nějakých mezích, že to je opravdu jenom výstavba, která tady nebude narušovat nějaký ten život v té obci.
0: Uprostřed máte nové dětské hřiště?
1: Máme tady dětské hřiště, jsou tady i posilovací stroje a tady opravdu v Neradu teďka je tady spousta mladých rodin, takže opravdu, když se tady sejdou, tak ta komunita tady těch dětí je poměrně veliká.
0: Zeptám se kronikářky, Nerad, zní to trochu negativně, jak ten název vznikl, Nerad?
2: Nerad vznikl tak, že původně zde byl rybník Orlov a Orlov se mu říkalo proto, že na dubu, na rybniční hrázi hnízdil orel. A za francouzských válek zde v bažinách uvázlo mnoho povozů. A císař Josef II. Nebyl spokojen, protože mu rybník málo vynášel. Přitékalo sem z okolí mnoho bahna a tak rybník Nerad zrušil. A protože ho zrušil Nerad, tak se v nově vzniklé osadě začalo říkat Nerad.
0: To je krásné. Váže se tady k okolí nějaká vyloženě lidová pověst?
2: Lidová pověst se váže, tady máme spoustu písku, tak se jednou čert rozhodl, že vytopí sousední Mělice, protože se na ně rozlobil a tak letěl na svých obrovských křídlech k hořicím, kde do obrovských nohavic nabral hromady písku, které chtěl vysypat do Labe u Mělic, aby je vytopil. Jenže jak letěl zpátky, tak už v dětku si o plechový komín roztrhl kalhoty, takže tam vysypal první písek, dále se mu rozsypal písek nad Neradem a když doletěl do Mělic, tak tam už jenom na návsi vysypal trochu písku, takže jeho úmysl vytopit Mělice se mu nezdařil a od té doby také tady máme řadu pískových kopečků, které jsou vysoké kolem 220 metrů, které se vlastně táhnou od Neratova přes Dědek, Živanice až k Neradu a k Mělicům.
0: To už jsou pěkné písečné duny. A my teď budeme z Neradu pokračovat dál do místní části Dědeka. My jsme v další místní části, která se nazývá Dědek. Zeptám se kronikářky, jak tato místní část ke svému názvu přišla.
2: Dědek se říká proto, protože zde byl rybník Dědek, byla zde hráz, na které hlídali vysloužilí vojáci dědkové a proto také název Dědek. Rybník byl vysušen, lidé si postavili další obydlí a začali zde hospodařit.
0: A zůstal tomu název Dědek.
2: A Dědek zůstal dál.
0: My jsme na křižovatce tří cest uprostřed místní obce Dědek. Kam ty cesty vedou?
2: Cesty vedou do Neratova, do Živanic a do Buhranče.
0: Takže my se vrátíme teď zpátky do Živanic.
2: Ano.
0: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východy české výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Živanicích a já jsem v samém centru Živanic se starostou Petrem Lejhancem a kronikářkou Monikou Horákovou. Pane starosto, my jsme v té nejstarší části obce, v těch nejstarších Živanicích. Je to tak? Minuli jsme kostel?
1: Tak ano, teďka jsme vlastně od kostela a od školy projeli Lipovou alejí, vlastně starou návsí, a dojeli jsme tady k návesnímu rybníku, který je využívaný místním rybářským kroužkem a je vlastně určený pro místní děti, který ho využívají prostě k rybaření.
0: Ke koupání ne?
1: Ke koupání už ne, i když jsme ho teda před pár lety rybníček vyčistili, ale na koupání to teda opravdu není.
0: Teď jsem viděl, jak tam skočila ryba, co tam kola na vodě. Vy tu nemáte jenom rybáře?
1: Ne, kromě rybářů, hasičů a sokolů tady ještě velice dobře funguje myslivecký sdružení nebo myslivecký spolek a vlastně všechny tyhle ty spolky se opravdu podílejí na životě v obci.
0: Moniko, jak vlastně Živanice přišly ke svému názvu? Už jsme si řekli dědek, řekli jsme si nerad, ale Živanice.
2: Ano, označují ves lidí Živanových, Živanice, kde se spravoval jakýsi Živan, a příponou Ice vznikl název Živanice.
0: My jsme tu, já nevím, jestli úplně na návsi, asi jo, když jsme u návesního rybníka. Ano. Všechny domečky jsou krásné, ale jeden je tu takový, vypadá hodně staře, je roubený.
2: Ano, jedná se o lidovou roubenou stavbu, postavenou asi v roce 1830, a zvláštností je, že byla vystavena v takzvaném kožuchu. Kožuch je označení pro hliněnou omazávku roubených staveb, kdy se vlastně do zdí natloukly bukové kolíky, následně se tam nahazovala malta a nanášela 8-centimetrová vrstva hlíny, která se uhladila a obílila.
0: Takže dostala vlastně takový hliněný kožíšek.
2: Ano, vlastně, proto tam je to krásné roubení.
0: Vy jste říkala, že tahle chaloupka není kulturní památkou, vy tu máte jinou kulturní památku?
2: Ano, máme tu kulturní památku římskokatolický filiální kostel na Nebevzetí Panny Marie. Zajímavostí toho kostela asi je, což se málo ví, že v sakristii je umístěno zařízení pro snímání zemětřesení, které si sem jednou za čas přijedou pracovníci zaměřit, a tak například i zemětřesení v Japonsku v roce 24 zde bylo zaznamenáno.
0: Váže se ke kostelu nějaká pověst?
2: Ano, váže se pověst z roku 1620, kdy zdejšímu obyvatelstvu strpčovalo život švédské vojsko a obyvatelé se ho nemohli zbavit, tudíž se jeden občan jménem Pavelák rozhodl, vylezl do věže kostela a na generála, který velel vojsku ve výcviku, vystřelil, zasáhl ho a on zemřel, a vojsko se zaleklo, nevěděli, co se stalo, a utekli.
0: A obec byla zachráněna. Pane starosto, my jsme s vámi dneska absolvovali moc hezký výlet v Živanicích, v Dětku i Neradu. Všude bylo moc hezky, máte obec krásně čistou, máte všude sesekané trávníky. Já si myslím, že se tady musí lidem dobře žít.
1: No tak snažíme se, aby to tady bylo jakoby hezký místo k žití, a nejenom tím prostředím, ale jak už jsme řekli, opravdu tady probíhá přes rok spousta akcí. Jednou z těch velmi významných a jednou z nejhezčích je stavění máje, který probíhá každý rok 30. dubna, potom se pálí čarodějnice a pokračuje to pak nějakou zábavou, diskotékou pro děti i pro dospělí. A teď vlastně letos tady máme nově, snažíme se tady s místními spolky dělat jednou za 14 dní takový retro diskotéky, aby se prostě ten kulturní život v obci a hlavně ten společenský, aby se vrátil trošku, protože ty lidi se nám poslední dobou jakoby hodně začínají vzdalovat. Ten sociální život hodně upadá, takže se snažíme ty lidi zase stmelovat a aby se scházeli na těch místech pěkných, a tím bych si vás dovolil i pozvat sem k nám.
0: Tak mi děkujeme za pozvání. A tady u návesního rybníku v Živanicích končíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, podívejte se na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Já už vám přeji, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chrast na Chrudimsku získala dotaci na cyklostezku do sousedních Rosic. Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Češky ve volejbalové lize národů porazili 3-1 Bulharsko a zítra bude zase slunečno. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 28 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné pozdní slunné páteční odpoledne z Pardubic. Zaniklé železnici v Chrastě na Chrudimsku povede cyklostezka. Město získalo dotaci na stavbu trasy do sousedních Rosic. Náklady jsou spočítané na 22 milionů korun.
4: Bývalá cukrovarská dráha definitivně zanikla v roce 1978. Zachoval se z ní jen násep, který chce město využít právě pro novou cyklostezku. Může přitom počítat s 19-milionovou evropskou dotací. Stezka by měla být hotová příští rok. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Čeští záchranáři z USAR týmu pomáhali s hledáním zavalených lidí po ničivém zemětřesení na severu Venezuely. Mezi nimi byl i hasič a psovod z Pardubického kraje David Hinek se svým záchranářským psem Britem. Pro 5letého německého ohře to byla vůbec první zahraniční mise, říká Hinek.
5: Tady jsme pracovali převážně na objektech, které byly 10 až 12 patrový v průměru, které spadly na zem, které se sesunuly v podstatě jak sendvič, sedly na sebe nebo se zbortily jak kostka do boku. Takže opravdu ten pohyb těch psů v těch sutinách byl extrémně náročný. Hromadu železa, skla.
3: Kvůli stavebním pracem na propojení ski areálu ve Špindlerově mlýně bude omezený příjezd do města. Stavbaři budují pilíře pro novou lanovku na Medvědín a silnice je zúžená. Dopravu by v následujících dnech měly řídit semafory. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona. Tu prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakočené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
6: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO oponuje, nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři.
2: Sport.
3: Češky ve volejbalové lize národů porazili 3-1 Bulharsko, po ztraceném prvním setu dominovali, v letošním ročníku si připsali v 11. zápase pátou výhru.
2: Počasí.
3: Noc bude teplejší, polojasná až oblačná, noční teploty 14 až 11 stupňů, zítřek bude slunečný, ráno jasný nebo skoro jasný, během dne převážně polojasný a hlavně na horách oblačný. Denní maxima zítra 25 až 28 stupňů, na severovýchodě a severovýchodě kraje kolem 23. Teploty na horách 17 až 20, vítr slabý, rozptylové podmínky přes den dobré až velmi dobré, tlak se zítra výrazně měnit nebude a biojednička mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda se zraněním v Pardubicích mezi křižovatkami ulic 8. května a u Moruší.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky není nikdy okurková sezóna. Ta je spíš ve zpravodajství. Novináři pak hledají různá témata jenom, aby bylo co psát. To tedy není náš případ. A tak si dnes rozebereme okurkovou sezónu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak ji nazvat jinak opisem? Ono je to výstižné okurková sezóna, snad jako mrtvá sezóna.
2: V podstatě se používají oba ty výrazy, i když u nás asi je frekventovanější okurková sezóna. Co se týče té mrtvé sezóny, ta je frekventovaná v anglofonní, frankofonní oblasti.
1: Dead season, nebo jak to je?
2: Tak.
1: Fakt?
2: Ano,
1: jsem se
2: ano, ano, obecně, ještě se tady upřesněme, týká se to období, výklad zní tak, že to bylo období jistého ekonomického útlumu, kdy vlastně všechno trošku odpočívá, z hospodářského hlediska klesají zisky a tak dále.
1: Jenom zemědělci mají co dělat.
2: A ti zřejmě neutvářejí ten slovník, který potom proniká například do médií. Ale vezměte si i kulturní oblast, divadelní prázdniny a tak dál. Všechno je to trošku
1: prázdniny, jasně.
2: Trošku prázdné.
1: No povězte, jsou nějaké doklady, kdy vůbec tohle sousloví bylo poprvé použito, třeba tady v českých zemích nebo ve střední Evropě?
2: Našla jsem právě to označení okurková sezóna. Výklad zní tak, že pravděpodobně přešlo tohle označení do češtiny z němčiny, kde je doloženo, to je poměrně takový legrační příklad, je doloženo poprvé v dopisu, který obdržel Johann Wolfgang Goethe od svého přítele a kde se mu píše, tady u nás to právě vypadá neutěšeně, obchodníci to nazývají dobou kyselých okurek. No a tohleto označení, ta okurková sezóna, nebo teda v němčině to přímo bylo i období kyselých okurek, potom zhruba od 80. let 19. století se začalo objevovat v českém tisku, v časopisech, v novinách a podobně a tím proniklo do toho obecného povědomí, začalo se užívat patrně, znělo poměrně výstižně a vtipně.
1: Teď jsem si vzpomněla své dětství. Chrudim, pouč, byla někdy v létě, nebo na sklonku léta, a močáky. Takové ty velké okurky, no to bylo. A měla jste někdy okurkovou limonádu?
2: Ne, ale zrovna mi ji nedávno nabízeli a já jsem trošku si představila mrkvovou zmrzlinu z toho vtipu, tak jsem odmítla.
1: Zkuste to, je to osvěžující. Na první pohled se člověk diví, ale skutečně.
2: Tak já uvidím.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

malíky, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k teplu.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: fand seine letzte Ruhestätte in Bernau am Chiemsee. Zu seinem Gedenken wird seit 2016 der Johnny Klein-Preis für deutsch-tschechische Verständigung verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden Journalistinnen, Journalisten und Polizisten aus Tschechien, Österreich und Deutschland geehrt, die sich in besonderer Weise um die deutsch-tschechische Verständigung verdient gemacht haben.
1: Závěr pořadu bude patřit výročí týdne. Zítra uplyne 95 let od narození novináře a politika Hanse Johnnyho Kleina. Na svět přišel 11. července 1931 v Šumperku, kde navštěvoval základní školu a gymnázium. V roce 1946 se se svou rodinou musel z Československa nuceně vystěhovat. Kleinovi se pak usadili v Bádensku-Württembersku. Zde Hans Klein dokončil střední školu. Po ní absolvoval stáž v novinách a získal stipendium ke studiu ekonomie a historie na univerzitě v Leicesteru ve Velké Británii. Po návratu do Německa se živil jako novinář v různých novinách a v tiskové agentuře. V roce 1959 nastoupil do diplomatických služeb a pracoval jako tiskový ataše na německých ambasádách v Jordánsku, Sýrii a Indonésii. V roce 1964 se stal poradcem pro tisk spolkového kancléře Ludvika Erharda. Později Hans Klein sepsal Erhardovi paměti. Byl také mluvčím letní olympiády v Mníchově v roce 1972. V roce 1976 se Hans Johnny Klein vydal na politickou dráhu. Za stranu CSU byl zvolen do spolkového sněmu. Na konci 80. let byl ministrem ve vládě Helmuta Kohla. Od roku 1990 až do své smrti byl Johnny Klein vedoucím tiskového úřadu spolkové vlády a také místopředsedou spolkového sněmu. Byl také aktivní ve vyhnanecké komunitě a po roce 1990 se zasazoval o česko-německé usmíření. Několik let byl také místopředsedou sudetoněmeckého krajanského sdružení. Hans Johnny Klein zemřel v roce 1996 a je pohřben v Bernau u Chiemsee. Na jeho počest je od roku 2016 udělovaná cena Johnnyho Kleina za česko-německé porozumění, která je určena novinářům a publicistům z Česka, Rakouska a Německa.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.rozhlas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Obchodní řetězec Lidl řeší únik osobních údajů zákazníků jeho e-shopu. V Ostravě začíná naplno pracovat první český kvantový počítač. Ve finále wimbledonské dvouhry mužů proti sobě nastoupí Sinner a Zverev. A počasí zítra jasno až polojasno, přechodně oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Českému rozhlasu to dnes potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali například ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo také e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku na začátku tohoto týdne.
4: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
3: Hackři data ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se už kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů a poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídliště Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma, která pracuje na revitalizaci sídliště, údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich mohou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání veškeré potřebné podklady.
5: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
3: Podle vedení Havlíčkobrodské radnice má firma dokončit práce v příštím roce v září, mohla tak zahájit práce v jiné části stavby. V Ostravě začala naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátké době řešit extrémně složité úlohy. Už se také hlásí první zájemci o jeho využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je například v oblasti přenosů energií nebo také vývoje nových materiálů.
6: Jedna z dalších domén, v kterých se kvantové počítače uplatňuje, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne. Sport.
3: Italský tenista Jannik Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi turnaje Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si v Londýně zahraje o svůj druhý titul. Jeho soupeřem bude v neděli Alexander Zverev z Německa. Ten dnes odpoledne porazil domácího Artura Ferryho také 3-0 na sety. Počasí. Letní počasí bude pokračovat v noci na sobotu. Čekáme v České republice převážně malou oblačnost. Pouze na severovýchodě území zpočátku ještě může být oblačno. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela osvěžující mezi 14 a 9 stupni. Zítra přes den bude převládat slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima zítra většinou mezi 25 a 29 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco nižší, kolem 23. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh. Aktuálně se brzdí na kilometru 127 a k Velkému Beranovu na 119. se jede téměř hodinu. A pozor, v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízí následky nehody. Projíždí se pouze pravým pruhem, jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Vesele a zdravě.
7: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
8: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
7: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: dědo, a co stolice? Máte i pravidelnou?
9: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
7: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Veselé a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Veselé a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, to je dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Veselé a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde, neprotlačí se.
6: A bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takhle. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Veselé a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Veselé a zdravě.
7: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které nám...
0: To se
2: nám...
0: jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný valsalvu. Manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře, zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek, takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového, takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, a nebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to mají. Pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Ináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling, v tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech a další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle a údajně se, pokud jí chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počka, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýchto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně. A tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dál takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problémy, aby se potom mohla vypráznit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy, nevolněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Olšerová Eva, 2, mám 84 roku. Mám problémy ve zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnu žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit a jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé, třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastický. autistickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny, čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože

0: vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
1: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdamlové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
0: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna dnes i přes kritiku opozičních stran schválila novelu stavebního zákona. Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti a počasí zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrychlit a také zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jediným razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
3: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
4: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
3: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
3: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci.
6: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru rozšířili meteorologové do odvolání kromě Jihomoravského kraje také na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí. O situaci právě dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Upřesní mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
7: Jsme ve spojení s hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další čtvrtfinále. Před několika minutami začalo utkání Španělsko-Belgie. Zbylá dvě čtvrtfinále, Anglie-Norsko a Švýcarsko-Argentina, jsou na programu zítra.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme podobné počasí jako dnes. Převládat by mělo slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, bez deště, maxima mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě republiky kolem 23, vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Praha pozor za sjezdem na Měřín. Na kilometru 121 se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na kilometr 119. Je to kvůli dvěma omezením. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Lásku vám všem přejí i dnes Carmen Majerová
9: a Petr Kostka. Dovolili jsme si ze stovek přihlášených příběhů vybrat ten, který zblížil dvě kantorská srdce už před 66 lety.
8: Představíme vám 84-letého Jana a 79-letou Evu, kteří letos oslavili diamantovou svatbu.
9: Uslyšíte o milování dvou lidí, o lásce ke škole, k žákům i k vlastnímu dítěti, které se rozhodlo opustit šťastný domov a vřelou náruč rodičů. Ale i tenhle příběh má šťastný konec.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Dovolte nám představit úžasný pár, který spojil svůj život manželským slibem přesně před 60 lety.
1: Mnohem dřív se ale oba upsali učitelské profesi, kterou si zamilovali. Jmenují se Eva a Jan Píšovi. Své dětství a celý život prožili na Vysočině.
0: Do Opatova na Třebíčsku jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Tady to vypadá, že už nás někdo čeká.
4: Já žasnu, já čekala, že přijedete a ne, že...
3: Že přijdem pěšky až z rozhlasu.
4: Přijdete pěšky až do rozhlasu. No, tak vás tady vítáme, no.
3: Eva Píšová, seznámili jsme se.
4: Ano.
3: Patrik Rozena, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Ta kytička je pro vás.
4: Děkuji vám moc. No pojďte dál, přece pojďte si. Předpokládám, děkuji, já se hned o tu kytičku postarám.
3: Dobrý den.
5: Vás vítám u nás.
3: Vy budete Jan nebo Honza, můžu říct?
5: Jan Honza. Mě to jako nevadí.
3: Na co slyšíte?
5: Mě říkali od malička Jeníčku, když jsem byl malej, pak mi říkali Jendo, no a teď už mi říkají jenom Honzo.
3: Pro vás, já jsem dal paní Květinu tohle bomboniera. Můžete sladké?
6: To, děkuju.
3: Váš příběh 60-leté lásky v tuhle chvíli se začíná odvíjet na vlnách Českého rozhlasu. Jste připraveni?
6: Doufám, že jsme připraveni na to.
4: No, já jsem připravená vždy na vše.
3: Začínáme.
0: Poprvé se jejich oči setkali při cestě autobusem. Psal se rok 1957. Mladá 13-letá Eva se rozhodla navázat na kantorskou tradici své rodiny a stát se učitelkou. Potěšila tatínka, který řediteloval škole v Předíně na Třebíčsku.
1: Eva si zbalila kufřík a nastoupila do autobusu, který ji vezl do Jihlavy, na pedagogickou školu. O 3 kilometry dál přistoupil Jan, tehdy už student 4. ročníku. Sedl si naproti Evě a probudil v ní dívčí zájem a touhu. Byla lapena.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: To do smrti nezapomenu, protože to bylo takový setkání milý, že já jsem byl vlastně, šel jsem do konce 4. roku, že jo, no a to se mi celkem hodilo, protože já jsem potom šel na vojnu, skončilo to, že jo, ten rok, já jsem v roce 58 šel jsem na základní vojenskou službu do Znojma, že jo, tam jsem byl určitou dobu, pak mě převelili do Červené vody u Zábřeha.
3: A kdy ta jiskra přeskočila, že jste spolu začali chodit? Co bylo tím startérem?
4: To bylo až 9. ledna, až za asi 3 roky, když manžel přijel z té vojny domů na opušťák a přišel do Předína na ples. Venkovské plesy jsou vždycky takové hodně družné.
3: To znamená, do té doby jste byli jenom kamarádi?
4: Jenom kamarádi. Jenom a tam jsme se prostě jaksi zblížili, protože manžel pro mě chodil tancovat, to byl tedy v uniformě, no, která mu nepadla, protože na něho nezbyla nějak, tak prostě do krátký ruka, vystyděl se za to jeho dílo, ale doprovodil mě domů, no, a tam jsem dostala první pusu.
3: Jo, takhle, takže od pusy to počítáte?
4: Ano.
5: No ano, bylo to tak a já při té příležitosti si vzpomínám na jednu báseň, kterou, jestli dovolíte, ta mi utkvěla v paměti a někdy jako si na ní velice rád vzpomenu. Začala. Po pěšině běžící lukami a vůní trávy provázel mě k vesnici známý chlapec ze zábavy. U domku pak postál chvíličku a tvářil se rozpačitě. Tak se na něm podívám a on mi říká, já bych vám dal hubičku, jestli ovšem dovolíte. V oči se mu zadívám, co teď na tom člověk změní, tak mi jí dej, povídá, i bez toho dovolení. Tak to jsem si na to vzpomněl, když jsem jí doprovázel. Ona měla bílé šaty, tady měla červenou růži a trošku, i ta cesta, bylo to v zimě, že jo, taky nebylo moc. No a tam jsem, když jsem ji doprovázel, tak jsem se naklonil a nebyl jsem odbyt. Byl jsem přijat, tak jsem jí dal tu pusu.
4: Věci. To dneska to mládí je úplně jiný. A potom jsme si psali z vojny a pak už jako se řeklo, jak se užívá toho výrazu, jsme spolu chodili. Že?
3: Prozraďte mi, jak tehdy, před těmi vlastně víc než 60 lety, vypadalo chození chlapce a dívky. Kdo koho kam zval, jak jste se vodili, kde jste se scházeli, protože doba byla úplně jiná než dnes.
4: To byla tak jiná doba, že já nevím, jestli se mě to vůbec je, jestli je to možný vůbec nějak vyjádřit.
5: Jednoduše. Já jsem měl bratránka, který měl, to byl pionýr nebo co. A já jsem chodil pěšky, párkrát jsem vždycky šel do Předína okolo rybníka, okolo Vidláku pěšky a pak mi říká, hele, já ti půjčím toho pionýra, tak já jsem si přišel k němu, on mi ho půjčil, já jsem jel do Předína, když jsem se vrátil, protože to už bylo někdy v noci, tak jsem přistavil pionýra k jeho dveřím a bylo to vyrovnáno. No, párkrát jsem tam byl.
4: Za čas si skoupil skútra, když se ano, už tak... My jsme měli i skútra. Takže to bylo jako tehdy něco pro nás. Tak za mnou přijel na skútru, tak já jsem dokonce i ten posed, jako, rozumíte?
3: Takhle,
4: na bok. Stranu, na bok, jo. Přijel, rodiče to věděli, to už jsem končila potom pajdák a tak nějak nebránili tomu, abychom spolu někam si vyrazili.
5: Vždycky jsme prostě se šli projít. Hezký to bylo, ten vztah byl hezký.
4: Prožili jsme pěkný to mládí, chodili jsme spolu hodně na kino, jezdili jsme spolu tady, když už měl toho skútra, tak po nějakých těch poutích nebo těch zábavách. A hlavně my jsme oba chtěli si udělat vejšku, takže to nešlo tak rychle. My jsme tehdy dostali umístěnky, a takže Honza musel nastoupit do toho Velkého Meziříčí a na Žďárský okres a já jsem dostala umístěnku do Želetavy. A to prostě bylo složitý potom se setkat, ale pořád jsme si psali, vždycky jak to šlo, tak přijel za mnou. No. A když už potom se naskytla v té Želetavě, zase učila učitelka, která chtěla na Žďársko, no tak po dlouhých jako všelijakých jednáních se vyměnili. Honza přišel do Želetavy, ale to tehdy nebylo, jak dneska třeba paní učitelka bydlí a chodí za ní přítel, nebo a nikoho to nezajímá. To nešlo tehdy. To prostě, když já jsem měla být, tak to nemohl Honza za mnou chodit nebo se mnou bydlet.
3: Protože společnost by to nevzala?
4: Nevzala. To odsuzovala.
3: To znamená, že vy jste o svatbě začali uvažovat z takových praktických důvodů, Honzo?
5: Ano. No, já jsem bydlel kousek od školy a manželka tehdy ještě jenom paní učitelka bydlela u jedné jiné paní. Až teprve, když jsme se v tom roce vzali, tak jsme mohli bydlet spolu vedle školy. Byl to začátek, byl to dvoupokojový byt, kuchyň a pokoj. A do té třetí jsme nemohli, protože ta byla neobyvatelná. No a byli jsme šťastní, spokojení. Až když pak přijel předseda obce Opatová, říká, hele, my potřebujeme, jak to s tebou vypadá. Šli byste učit, nebo tam? No ono šli, prostě jsme v podstatě, ne museli, ale byli jsme rádi, že nám nabídli byt. Tak nám nabídli hezký byt, teď je tam obecní úřad Opatova a tam jsme žili a tam prostě taky v podstatě jsme žili až do té doby, než prostě jsme dokončili tady tu přístavbu a nadstavbu, pak jsme se sem přestěhovali.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O vztahu, který se rodil už před 660 lety, nám dnes vypráví manželé Píšovi z Opatova na Třebíčsku.
2: Na začátku to byla láska ke škole, která je svedla dohromady. Jakoby se drželi hesla: ve škole miluj studování, za školou studuj milování.
1: Veselka, kterou Jan a Eva stvrdili svou lásku, se konala 15. června roku 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak jste o té svatbě řekli rodičům? Nebo jak jste požádal o ruku Evy?
4: No, to jsem byl, to s Kytkou jsem přišel k ním, požádal jsem rodiče.
5: Rodiče Honzu měli rádi, takže tam problém nebyl, to bylo pěkný.
3: Ale byla to oficialita, která se v té době nosila.
5: Ano, ano, ano. Ne zase až tak, aby klekal nebo tak, ale přišel s Kytkou, jo, prostě požádal o mou ruku. No, segry z toho měli samozřejmě srandu, protože byli mladší než já. Těšili se na svatbu, ale strašně si to užili.
4: Ale tady bych chtěl ještě říct, že já jsem taky chtěl a hodně jsem chtěl. Tady na vesnicích bylo známo, že když tam nějaký ten vztah byl, tak se tam objevila nějaká majka nebo něco v tom. A já jsem taky měl tu výhodu, že jsem tam měl kamarády, kteří mi dovolili tajně se dostat do školy a na roh do Okapové roury byla majka, která vládla, ale dostala se tam zvláštním způsobem a všichni říkají, prosím tě, jak jsi tam vylezl, teď je to druhého patra. Jo, bylo to tak a já jsem na to byl hrdý, že jsem to
3: A jak jste ji tam dostal?
4: No, prostě na půdu a z té půdy jsme sundali tašky, asi 3 nebo 4 a strčili jsme to do komína, do té roury a zase jsme ty tašky dali zpátky a bylo.
3: To znamená, vy jste oznámil, že si chcete Evičku vzít, rodiče to přijali.
4: Ano, souhlasili. Já jsem potom, když už jsme domluvili tu svatbu, tak já jsem vozil dopředu na vajíčka, všechno možné, co se to dělá. To. A tam ta svatba, že jsme chtěli tu svatbu udělat, ale byly určitý problémy, že jo, protože to ona byla z Předína, já jsem byl z Opatova. No tak jsme řekli, dobře, požádali jsme městský úřad v Telči.
3: Který to byl den, jenom se zeptám, konkrétní datum?
5: 15. června 1963.
3: Jak to vypadalo tedy před tím obřadem? Spala jste klidně?
5: Já jsem spala moc špatně, protože jsem měla teplotu, měla jsem nějaký zánět nervu. Tak mě odvezli do Telče, tam jsem řekla ráda to své ano a odvezli mě zpátky. Tam jsem téměř neobědvala, protože jsem měla 39 teplotu, tak mě odvezli sem, tady byla ložnice, já jsem tady spala a moje sestry, moji známí, naši známí slavili naši svatbu. A měli jsme opravdu krásně to připravené, protože jsme to měli v jedné takové velké třídě, že? V Předíně ve škole. Dneska je tam školní družina. Prostě známý cukrář nám udělal nádherné dorty. Kuchařky navařili, maminka byla výborná kuchařka. Víno jsme dovezli v Předně, víno není, že nepěstuje se na Vysočině, tak z Jižní Moravy. No prostě všichni byli veselí a já z té svatby mám fotku akorát z té telče, z té místnosti nebo z té obřadní místnosti. No, manžel tam byl, no potom přijel teda za mnou sem do Opatova.
3: Dá se říct, že vám tak trochu, Honzo, nevěsta utekla aspoň z oslavy?
4: Ne, neutekla, ale ona byla opravdu, to na ní bylo vidět i na těch fotkách, to je vidět, že to prostě, že je to člověk, který není ve své kůži, že jo, no.
3: Evo, nemrzelo vás to?
5: Mrzelo. Mrzelo mě to, ale co se dá dělat? Prostě, helejte, já jsem si říkala, svatba je sice velmi důležitý krok, je to den, kdy se něco mění, ale na druhé straně není všem dnů konec. Já jsem byla zvyklá bojovat.
4: Byla to nádherná svatba. No, bylo to hezký, no. Na tom nezapomenem, no. Aspoň já teda ne.
3: Jak to vypadalo s prstinky? Vybírali někdo? Byli jste na to dva?
5: No, nebylo to tak jednoduchý, protože tehdy sehnat zlato, zlaté prstinky snubní, i zásnubní bylo složitý. Takže my jsme objížděli tady ty okolní zlatnictví a nakonec, vzpomeneš si, Honzo, kde jsme ty snubní prstinky?
4: V Moravských Budějovicích jsme je nakonec koupili.
5: Měli jsme takový slabší, nic tak extra nápadného s nějakým vylitím a dali jsme si tam vylít datum svatby. A to máme do dneška tedy ty prstinky schované, oba dva snubní. Ale už je nosit nemůžeme, protože ty prsty se nám opravdu změnily.
3: Jaká byla nevěsta, Eva? V čem byla? Jak se vám líbila?
4: Strašně se mi, ona se mi líbí doteďko, že jo? Ale to byla nevěsta v bílém, že jo? Měla družičky, ty sestry dvě její, všechny byly v bílém, že jo? To jako byly... No, bylo to hezký, no.
3: Závoj měla?
5: Ano, ano, měla jsem závoj. Tady jsem sice focená v té, už tedy profesionálem. Závoj mám dozadu, ale závoj jsem měla.
3: Kdo nejvíc plakal, byl na té vaší svatbě před 60 lety dojatý?
4: No... Asi rodiče. Těmto, aspoň mým rodičům, to prostě říkala, oni prostě dceru neměli, že jo, tak oni v ní viděli dceru. A ona se k ním chová velice hezky a oni k ní taky, že jo. Ona na ně velice ráda vzpomíná, protože pro ní to byla jako dcera, že jo. Tak to bylo prostě, tak to bylo, no. Oni prostě... Oni plakali tou radostí, že prostě ten syn nebo dostal takovou dceru, která se jim líbí a která je hodná k němu a tak dále. No.
3: Vzpomenete si na ně často asi.
4: No, to si vzpomenu. Je to.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes vám představujeme kantorskou lásku Evy a Jana Píšových, kteří jsou manželi už 60 let.
2: Než se dozvíte o těžké ráně, která rodiče Evu a Jana Píšových potkala, dovolíme si jimi zaslaný příběh ocenit i v tomto případě darem v podobě velkého kuchyňského kávovaru a digitálního rádia.
1: Chtěli jsme to pojmout jako překvapení, a tak jsme Patrika rozehnala poprosili, aby jim oba přístroje tajně zapojil doma v kuchyni a pak je k ním přivedl.
3: No tak, ano, to, tak to už teda... tedy.
4: Juknem na to.
3: Juknem na to. No to je úžasný. To je opravdu jako dárek.
4: Jo.
3: No tohle je nějaký krásný nový...
5: Rádio.
3: Rádio, což...
5: Pozor, ano. Digitální.
3: Ano, ano.
5: A to druhé, to je velký černý kávovár na dobrou černou kávu, malou, velkou, ale i třeba čaj, mele to kávu, ano. Vaří to samo.
3: No to je úžasný. No tak to jsme opravdu velmi překvapení, velmi milé překvapení. No a to mnohokrát, komu tedy máme děkovat? Paní Carmen a panu Petru Kostkovi. No tak naše velké poděkování vyřiďte.
6: Ano. Děkujem. Překvapilo nás to a bylo to milé překvapení. A
3: musím říct, že my vždycky byli jaksi velmi sympatičtí, vlastně proto jsme se přihlásili, že to jsme si říkali, že by to bylo úžasné.
6: A že o nich víme ledas, co...
5: Milý Petře, milá Carmen, slyšíte oba, že radost tady je...
3: To je úžasný. No. No.
0: Zlatá láska.
2: Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost Evě a Janovi Píšovým.
1: Oba se shodují, že být učitelem a starat se o mladou generaci je krásným posláním, které ale také poznamená fungování rodiny.
2: Když přišel okamžik, kdy Eva zjistila, že je těhotná, že čeká dceru, jak to prožívali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Musím říct, že to bylo velmi radostný, že se mu to hned samozřejmě sdělila Honza, já sal, jo. To my jsme se těšili na dítě velice. Měla jsem z toho krásný pocit, jako to je krásný pocit. To být matkou a dát někomu život, to je nádherná záležitost nebo nádherný prostě pocit. To se nedá tak ani vyjádřit.
6: To bylo dítě jak?
5: Byl jste šťastný táta.
6: Byl hodně šťastný.
5: Plánovali jste i další dítě, Evo?
3: No, v případě, kdyby to bylo možné, kdybychom prostě problémy neměli, tak určitě ano. Ale prostě vyšlo to tak, že to nebylo možné.
5: A co se stalo, že jste nemohla?
3: No, já už jsem se léčila, když jsem to první dítě, než jsem teda přišla do jiného stavu. A potom to nešlo to. Já jsem prodělala velkou ženskou operaci. Já jaksi nemám nic. Já jsem úplně bez vnitřních ženských orgánů.
5: Jaký to je pocit pro ženu, manželku? Plánovali jste a teď zjistíte, že nejde to. Byla tam lítost, nebo jste se víc soustředila na Evičku? Jak jste to prožívala?
3: Podívejte se, já jsem se setkala za těch 45 let, co učím, s různými problémy. Rodiče nechtěli děti. Děti byly takový, že museli jít do ústavu. Někteří rodiče měli děti postižený. Učili jsme děti, které si přivlastnili nebo kteří žili v cizích rodinách. Zažila jsem i tragédie, kdy dítě umřelo třeba pod traktorem, že spadla holčička, nebo... Čili já to beru tak, že v tom životě, no a protože už je dost dlouhý, těch 80, teď letos budu mít, že prostě se dějou věci. A je jenom na člověku, a to je, to bych řekla, že je hrozně důležitý, než si to člověk uvědomí a srovná v hlavě, že se musí žít pořád dál.
1: Tahle slova si museli oba ještě mnohokrát opakovat, když o několik let později jejich dcera Eva dokončila školu a opustila své rodiče. Překročila tajně hranice a mířila do Španělska. Doslova utekla.
2: Pro Jana jako tátu a Evu jako mámu to byla obrovská citová rána. Psal se rok 1989 a jejich jediná dcera se rozhodla žít jinde. Jinak. Svobodně. Netušili, proč odešla a jestli ji ještě někdy uvidí.
3: No, naše dcera emigrovala v podstatě. Ona tam dokonce měla politický azyl. Požádala o politický azyl. A protože nám přišel dopis hned, jak odešla, tak v Brně dala do rodiny chlapcem, se kterým odešla, dopis, aby nám ho poslali, že odchází a že prostě se vrátí, že má ty nejúžasnější rodiče, ale že chce poznat něco jiného.
5: Doma vám o tom tedy vůbec nic neřekla?
3: To byla situace, kdy ona přijela v srpnu, měla nastoupit do práce už, viď? A řekla tátovi, jestli by ji dovezl do Předína k autobusu. A já jsem řekla, já pojedu s váma. A ona říká, ne, maminko, odpočin si. Ale předtím mě vyzvala, abych šla s ní, tady prošla se ke Zlatomlýnu, k Vidláku. Prostě jsme se tady procházeli a já jsem viděla, že se něco děje. Ale to jsem si myslela, je těhotná, má nějaké problémy. A ona se v podstatě loučila a já jsem jenom věděla, že se něco děje, ale nevěděla jsem co. A potom tedy mně přišel dopis, že se nějak vrátí. Já ty dopisy nemůžu ani dneska číst. Já sice jsem je nevyhodila, ale mám je schovaný a vůbec se k ním nevracím, protože já se vždycky úplně rozbrečím. Já jsem věděla jednu věc, proč to udělala, proč odešla takhle. Bylo mi jasný, proč ona věděla, bohužel mě tak znala, že já bych udělala všechno pro to, aby prostě neodešla. Nebo že bych ji v tom bránila. Takže ona to udělala takhle, potom zavolala, ale táta s ní rok nevzal jí telefon a nepromluvil s ní.
6: Já jsem jí řekl, že pro toho takového člověka, která zem, kde se narodila, pro ní nic neznamená, tak já odešlas, je to tvůj život.
3: Tak to nebylo k přežití. Jo? Já jsem se budila v noci s tím, že pane Bože, já už ji neuvidím. Tam, kdyby někdo přijel autem, začala jsem v noci takhle blábolit, tata mě zaraze říká, prosím tě, nech už toho. A to bylo různý situace, jo? Protože manžel odmítl, řekl, nechtěla s náma žít, nechybit. Ono se to vykřeše, chlapi mají jiný trošku, takový bych řekla racionálnější názor.
2: Díky kamarádce z pěveckého sboru se Eva Píšová nakonec dozvěděla, kde její dcera žije. V Madridu.
1: Začala spřádat plány, jak se s dcerou setkat. Chtěla vědět, jestli je v pořádku.
2: Malou lstí získala devizový příslib. Přímé letecké linky ale tehdy neexistovaly. Nezbývalo, než jet vlakem až na daleký Pyrenejský poloostrov.
3: Vystoupila jsem z vlaku a teď jsem na tom peróně, takhle jsem přejela ten perón a tam stála moje dcera. Tak konečně tě vidím, ty moje holko zlatá.
5: Byly slzy?
3: Ne. Já jsem už byla tak unavená po těch třech dnech cesty a tak, že jsem prostě jen chvílku jsem se zpamatovala, ten kufr jsem vzala a šla jsem proti ním, oni velkou kytici. Byla ráda samozřejmě velice.
5: Ale co vy jako máma, najednou vidět zase dceru.
3: No, zase dceru, ale ona už měla hotovou školu, podívejte se, to už byla zase doba, kdy všichni, dokonce lidi jako mě záviděli, že ta dcera, někteří, že je jako na západě, já jsem přijela na první malování do Prahy s tou svou sestrou potom a mi říkali, a proč jako jsem tam nezůstala, nebo nechtěla být. A když jsem řekla, já jsem Češka Slovanka, já jsem nechci žít v Madridu.
5: Kdy jste jí vzal zpátky na milost, Honzo?
6: Ten okamžik, kdy mi gratulovala k narozeninám a já jsem říkal, děkuji ti, no a tím to skončilo a ona už věděla, že jsem jako jí neodbyl úplně, a to, takže jsem jí poděkoval a od té doby jsme potom už i jsem s ní telefonoval a to potom, jo.
5: Nebolelo vás to jako tátu?
6: No, to víte, že mi to radost jsem z toho neměl, ale já jsem ji úplně nezavrhl, to ne.
2: Po 4,5 letech se dcera vrátila domů. Rodiče byli šťastnější, klidnější a jejich vztah s dcerou se posílil. Milují se všichni.
1: Jakou radu by oba dali těm, jejichž děti se jim odcizují, utíkají a hledají svou vlastní cestu životem?
6: Já si myslím, že v prvé řadě by ti rodiče si měli uvědomit, že jsou rodiče, kde udělali chybu, a aby, když už tu chybu udělali, aby ji přiznali a aby řekli ano, tam jsme chybovali, nahradíme to, pojďme spolu domluvit se, jak pokračovat dál. Ale myslím si, že v prvé řadě musí mít rodiče mezi sebou absolutní důvěru. Musí cítit, že ten druhý mu pomůže, kdykoliv bude potřebovat. Proto je to rodina. My to bereme, prostě jsme manželé, a jsme zodpovědní jeden druhému.
3: Tak já mám jedno slovo jediné. Nestratit s dítětem kontakt. To je všechno. A když dokáže ten člověk jako ta matka nebo ten otec překonat všechny ty svý nápady a ty nápady toho dítěte a udrží ten kontakt, tak pak sa hinsa ukáže.
2: Jak už kdysi řekl Jan Amos Komenský, vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Svůj příběh nám vypráví Eva a Jan Píšovi z Třebíčska. Celý život učitelé, už 60 let manželé a stále dva lidé, co se milují.
3: Jaký byl jejich život? Co si z něj pamatují a dokáží se vcítit do myšlení toho druhého?
2: To si teď ověří Patrik Rozehnal. Položí každému z nich stejné otázky, ale každému stranou, aby své odpovědi neslyšeli.
4: Máte nějaké, tak říkajíc partnersky, to svoje místo?
5: Já bych řekl, že nám stačí, když jsme spolu všude, ať tam nebo... Ale rádi jezdíme do těch Luhačovic, protože Eva se tam ještě jako učitelka mladá léčila, já jsem za ní jezdil, pak jsme tam jezdili spolu, cítíme se tam dobře, no.
6: Luhačovice prostě, tam jedeme tak rádi, že když by dcera řekla, tak k 50 nám dala malorku. Tak kdyby dneska nám řekla Malorku nebo Luhačovice, tak řekneme Luhačovice.
4: S jakým materiálem si nejvíc rozumíte?
5: Dřevem.
6: Se dřevem. On miluje dřevo. A i kdysi, když byl mladší, tak dělal takový intarezie. On dřevo miluje.
4: Jaký si myslíte, že je takový jako lahůdkový, sváteční, oblíbený nápoj vaší ženy?
5: Něco sladkého, nějaký sladký likér. Ona má ráda třeba vaječný koňak. Sladké takové ty, jak se lidově říká, lepivky, že jo, takové sladké nápoje.
4: Dámské pití.
5: Ale neholduje to.
4: Takže třeba koňak nebo whisky, to by si nedala.
5: Ne.
4: Co si ráda nalijete?
6: Koňaček, takovej francouzský koňaček. Courvoisier Martel, jo. To mi jaksi lichotilo.
4: Máte přehled o tom, co nosí v kabelce?
5: Ne, nepotřebuju to.
4: A dokázal byste to odhadnout, co tam asi nosí?
5: Ne, proč?
4: Co nosíte v kabelce?
6: Nechci toho moc nosit, tak nosím samozřejmě kapesník, papírové ubrousky, tušku, vždycky mám s sebou diář, protože všechno zapomínám, a telefon, ale pro mě je to cihla, která váží moc a nosit se mi moc nechce. Takže kde můžu, tak ho zapomenu, což mě teda dcera vyčítá.
4: Co nejvíc ztrácí? Nebo zapomíná někdo?
5: To já taky. Ty hledáme prostě denně aspoň třikrát.
4: Teď trochu partnerské, ptám se u každého páru i takové trošku intimní věci, ale ve vší slušnosti. Kdo byl ve vašem vztahu tím iniciátorem milování?
5: Tady musím přiznat, že asi já.
6: No, my jsme jako tak nějak zodpovědně oba dva k tomu přistupovali, jo. Ale to neříkám, prosím vás, já, když si vzpomenu, jednou jsem šla k lékaři, když jsem šla na operaci, kolik jsem měla manželů, kolik těch

0: Největší polibek, já myslím, ten první byl takový zásadní, protože to jako bylo vidět, že tedy ten zájem obou strany je.
1: Jak vypadal nebo kde proběhl ten váš nejvášnivější polibek?
2: No asi při tom první setkání, to jako to bylo nejvážnější. Troufil jsem si, ona mi říkala, že je to pšinka. Byla do mě asi zamilovaná, ale jsem si říkal, no tak ona je prvňák, já čtvrťák, že jo, já jdu na vojnu, jak to dopadne. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no.
3: Zlatá láska.
4: Dopadlo to krásně. Prožili spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu a z jejich původní mladické lásky nic nevyhaslo.
5: Co pro sebe znamenají? A dokázali by poradit ostatním, těm mladším, jak prožít 60 let plných lásky?
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
0: No, jednak. V věku 80 a 85 se nedožije každý. A už to, že jsme to spolu takhle vydrželi dlouho, že jsme to doklepali sem, to už je výhra. To už je obraz něčeho. Za druhý, my už dneska víme, že jenom na nás záleží, jenom na nás, jak to spolu doklepeme.
2: Komenský, který říká, nechtěj všem mluvit ti, co víš, všemu věřit ti, co slyšíš, kromě toho věci ztracených zapomeň a nakonec budeš moudrý. Čili ta moudrost nespočívá jenom ve vědomostech, ale v úsudcích. A já říkám, život není to, co chceme, ale život je to, co je. A to je mé krédo taky.
0: Chtěla bych, abychom tady pěkně spolu to dožili nějak tak v klidu, v míru, v takový vzájemný souhře, aby nás pánu rozumem dobrým ráčil zachovat až do smrti. Chtěla bych, aby ten závěr byl jako u babičky zbožený Němcový, lehnout si, usnout, zavřít oči.
2: Říkáme, bude to pro nás velice těžké. Až jeden z nás odejde, ten druhý to těžce ponese. Já říkám, viď, nejlepší by bylo, kdyby jsme museli oba dva stejně a byl by svatý pokoj.
1: Pořád se máte rádi a pořád se milujete?
0: Určitě jo.
1: Milujete ji pořád?
2: Ano.
1: Za co byste jí za ten život poděkoval vy?
2: V podstatě za tu snahu, aby to manželství naše bylo vždycky hezké. Abychom se cítili, jak já, tak ona v tom manželství spokojeně, klidně. Ona je schopná obejmout všechno a aby to bylo v pokoje. My jsme zvyklí na legraci. No, my se smějeme dost často a děláme si legraci třeba i ze sebe někdy. Prostě si uděláme a zasmějeme se. A...
1: Vy máte pořád takový zjehlý výraz. Vy pořád milujete, že jo?
2: Pořád, no bez toho by to nešlo. Kdybych ji neměl rád, tak že jo, já třeba vždycky nezapomenu. Třeba když ráno vstávám, tak hele, co bude se mnou? Ona zastaví pusu, já jí dám pusu, nebo ji políbím na tvář, anebo ji plácnu, ale vždycky je to v takovým s úsměvem. Nevyměnil bych ji nikdy, protože mě vrostla do srdce, jak se říká. Že jo. Je to má paní, má manželka, má žena. Já se s ní můžu pochlubit. Úctu má ke mně, já mám k ní. A jsem o tom přesvědčen, že to dělá taky tak.

Eva a Jan Píšovi nám ukázali, že lidské srdce je sice malé, ale vejde se do něj moře lásky. Ta jejich srdce začala být ve stejném rytmu už před více než 60.

0: 60 lety. A dnes? Dnes si přejí, aby utichla i ve stejnou chvíli. To je láska.
1: Jak kdysi řekl 14. Dalaj Lama. Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
0: A tak v dobrém otevřete své srdce. Nechte je zalít láskou a jděte za tím, za kým vás táhne. Věřte mu. Věřte na lásku.
1: Tak jako Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Koaliční partneři ve vládě řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Zítra nevyjede v Mostě žádná tramvaj, tamní dopravní podnik chystá údržbu tratě. A počasí zítra v České republice polojasno, přechodně až oblačno, pršet nebude, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Zástupci vládní koalice si dnes údajně vyjasnili spory ohledně financí na pomoc Ukrajině. Členové hnutí SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu, jehož prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité je, aby se ty věci opakovali a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova naplánoval na zítřek pravidelnou údržbu tamní tramvajové tratě. Znamená to, že v sobotu žádná tramvaj nevyjede a na linkách je nahradí autobusy. A to i mezi Mostem a Litvínovem, upřesní mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.
5: Omezení a výluka, která bude rozšířena na celý tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem i po městě Most, bude po celý den, to znamená po celou sobotu 11. července.
0: Letecký den Břeclav se letos neuskuteční. Pořadatelé tuto akci před dvěma týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim ale nepodařilo najít náhradní termín. Potvrdil to předseda Aeroklubu Břeclav Libor Babák.
6: My se musíme řídit i tím, jaké akce se v okolí dělají a třeba i některýma leteckýma dnama, protože dalo by se říct, že můžeme udělat letecký den ve stejným termínu jako Plasy, protože se nacházíme na opačných stranách republiky, takže si nebudeme přetahovat návštěvníky, ale problémy u vystupujících.
0: Lidem, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších několika dnech odešlou informace o vrácení peněz. Sport. Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném sportu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. Lídrem závodu zůstává Slovinec Pogačar. A ve finále mužské dvouhry ve Wimbledonu se v neděli střetnou Němec Zverev a Ital Sinner. Oba finalisté své dnešní semifinálové soupeře porazili hladce 3-0 na sety.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně malou oblačnost, jen na severovýchodě území zpočátku ještě oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 9 stupni. Zítra bude podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště. Maxima většinou mezi 25 a 29 stupni, pouze na severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 33 stojí porouchané osobní vozidlo v připojovacím pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě, a my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či to je taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus, a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale nepříliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku, a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit. A já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála, a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnia tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco?
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámili ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin. A tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora, do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálů vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v oboji zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité. Kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá. Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury, měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal? Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou mastní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, výš, ještě výš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pak mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: A
2: tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež na, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
4: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dolů! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. Jo. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
5: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, který se brali, že jo. Zkrátka udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný díl, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebylo za zavolat, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte, máte ještě ty samý šaty, co jste se v nich brali?
3: Že bych to vzal ještě jednou.
5: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
6: Zdeněk Jirotka.
5: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? A já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Ješ Kubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat. Za této situace, pamětlivi toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
7: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou znovu, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík v tom kominickém, kde si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho obhospaduje teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před ním stál perleťově šedivý bourák, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se. A teprve jsem si do toho fára set. A pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
5: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla, ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak, no.

Kuchař zved hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu. A tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici. Ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že můžeme strávit společný páteční večer. Budeme si povídat o věcech, které jsme dříve uměli úplně běžně, ale dnes se z našeho života pomalu vytrácejí. Možná si vzpomenete, jak se doma spravovaly rozbité věci, zavařovalo se ovoce, šilo oblečení nebo jak jsme se na cestách obešli bez navigace v mobilu. Naše maminky, tatínkové, babičky, dědečkové nám předali spoustu dovedností, které tehdy byly samozřejmostí. Některé z nich jsme si uchovali, jiné jsme možná nechali odplout s časem. Co jste se naučili od svých rodičů nebo prarodičů? Co dodnes umíte a s radostí předáváte dál? A je něco, co vám z těch starých časů chybí? Větší soběstačnost, trpělivost, šikovné ruce nebo možná jenom klidnější tempo života? Zavzpomínejte společně a pojďme se podívat na to, co nám naopak přinesla dnešní doba, protože každá generace má své dovednosti a každá doba má své výhody. Těším se na vaše telefonáty, příběhy i vzpomínky. 731 800 900, to je telefon, se volejte. Pište na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo využijte e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, ještě jednou přeju krásný večer ze Zlína.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 3 minuty po 23. hodině. Jsou věci, které jsme kdysi dělali úplně samozřejmě a dnes bychom nad nimi možná chvíli přemýšleli. Pojďme si dnes připomenout, co jsme uměli a co bychom neměli nechat zapadnout. Pan Olin z Kopřivnice otevírá dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím všechny nespavce a ty, kteří poslouchají. Takže hurá do toho.
0: Ano, tak co se vám vybaví jako první, když se řekne věci, které už dnes neumíme jako dřív?
1: No tak já, mně se nevybaví nic.
0: A to znamená, že si myslíte, že stále umíme všechno?
1: No tak
0: nebo
1: jako
0: víc
1: to umíme. To neumíme, ale ne, zrovna dneska jako jsem měl takový předávací den, bych tak řekl, to vaše téma, jo. Mám vnuky z 17 a 19 a 8 roku. Dneska jsem potřeboval takový dělat kolem včel a prostě něco takového, co umím jenom já. A měl jsem ale i spoustu jiných věcí, které prostě ti kluci by mohli dělat. Ale nějak se jim do toho nechtělo, nebo nechce, protože jsou to takový kladci vysocí o 2 hlavy, možná vyšší než já, takže když se na mě podívají tak nějak z hora, co děda, co zas po nás chceš. To je takový prostě v těch očích vidět. Nebo jdou, já něco dělám a řeknou, dědo, chceš pomoct, ale v té otázce je taková jakoby podotázka, radši nechtěj, my nemáme teď čas, my musíme jít někde pryč, ale to obyčejně to, když jdou někam ven, jsou navonění, oblečení pěkně.
0: Ano, tak pojďme k té pointě, jak to teda dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že prostě to museli udělat, no tak jsem jim to vysvětlil tak nějak normálně a říkám, podívej se, vy jste schopni tady toto udělat, já bych se s tím zdržel a neudělal bych zase to ostatní, které bych musel dělat až potom. Takže ne, já je opravdu se snažím vést tím způsobem, že jim se snažím ukázat něco. Já když si vzpomenu na svoje dětství, tak to bylo taková forma nenásilná. Tatínek něco dělal, já jsem přišel, díval jsem se mu od ruky. To dělá tady ten malý, ten třetí vnuk, ten, co má těch 8 roků. Jero, já ti pomůžu, vždycky přijde a první, co bere do ruky, vrtačku, nebo to je takový sklíčidlo, nože bere do ruky, nůžky bere do ruky, prostě on je schopný ostříhat keř jenom jako tak, že si myslí, že to je potřeba udělat. Ale je opravdu šikovný ten malý kluk oproti těm velikým, kteří svůj život věnovali sportu. To znamená, že nějak neměli čas tady na takové ty normální opravárenské věci. Uh-huh. Já jsem pověstný tím, že mám kolem sebe spoustu, nebo zachraňuji staré věci, jak já říkám. Dostane si mi do ruky rádio, které má CDčko a mám ještě magnetofon, protože někteří lidi se ptají, jestli náhodou nemám i s tím na tu kazetu. Protože kamarádka jedna říká, já tam mám nahrané z slova, co moje děti se učili říkat, nebo co říkali první slova. Chtěla bych to pustit teď těm dětem těch dětí, jo. Takže hledala ten magnetofon, tak já jsem prostě vyšátral někde v odpadu a našel jsem takový to dvojče ještě, takový, jestli si pamatujete, to bylo, co vozili z Polska, myslím, odkud se to vozilo, takže to dvojče, takže jsem to dal dohromady, dal se mi to a bylo ráda, protože mohla těm dětem, protože převez z nosiče na nosič v dnešní době.
0: Oline, rozumíme, teď nám jde o to, že teda vy jste šikovný opravář a i to je ta dovednost, o které dnes večer tady mluvíme, co je dobré si připomenout, co dřív bývalo běžné a dnes ne. A to je třeba právě to, jak jsme pečovali o věci, jak jsme je opravovali a nevyměňovali. Ale víte co, já mám v hlavě, jak jste mluvil o tom včelaření. Ono se říká, že včelař musí být hlavně trpělivý. A když vy říkáte, že k tomu třeba vedete vnoučata, tak děti jsou obecně naopak úplně jako netrpělivé. Tak jako myslíte, že z nich budou ti včelaři?
1: Daří
0: se vám zkušenost to předávat?
1: Já to řeknu takhle. Já jsem začal s tím včelezením, s tím předáváním v roce 1999. To si pamatuju. To ještě byl dům dětí a mládeže.
0: Takže před 27 lety jste začal předávat včelaření. Takže ty, tak to už jsou vnoučata, jako Velké.
1: Ano. Já jsem vedl kroužek včelský v tom Domě dětí a mládeže. Tenkrát se mi hlásilo, jako jsem měl obyčejně 12, 15 dětí v kroužku, to spíš jsem měl takový pocit, že rodiče to dají do toho domu dětí a starejte se o ně aspoň ty 2-3 hodiny, ať mám pokoj. Ale od toho roku 1999 opravdu mě prošlo tím kroužkem takových odhadem, když to nepřeženu, takových 30, 40 kluků. Byly tam i děvčata teda, jo? Ale musím říct, že oproti těm dřívějším letům ten zájem o to včelaření opadá. Třeba v loni jsem už nepozbíral těch minimálně 5 děcek, abych mohl ten kroužek vést. Kluci se odklonili a začali rybařit. Dva se začali věnovat modelářství a tak dále. To jsou prostě věci, které ti kluci nemusí sledovat po celou dobu toho roku. Když to včelaření, to je jasné, to všichni víme, včely jsou živý organismus a obyčejně ty včelařské nebo kroužky v tom Domě dětí končily v květnu a v květnu vlastně začíná pro včelaře to nejlevnější, takže já jsem ty kluky potom, když ten kroužek skončil, tak já jsem jim řekl, kluci, tenkrát a tenkrát přijdete, budeme prolízneme včely, za týden budeme točit med a tak dál. Takže ti kluci, ale musím jako se pochválit a musím pochválit i ty kluky. Mám opravdu, vím o nich, o těch klukách, to už oni mají těch 35, 40 roků a včelaři samostatně už. Ten jeden, to je Pepík Hrček, tady ze Štramberka, ten včelaři dělá...
0: Dobře, Oline, to je dobře. Já myslím, že
1: ano,
0: jsme pochopili, co jste tím chtěla říct. A klobouk dolů, tolik let se věnovat včelám a ještě k tomu vychovávat další generaci včelařů, to už je nejenom koníček, ale nádherná životní stopa. Děkujeme, že jste se s námi sdílel, že nás posloucháte. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál v Noční lince.
1: Já vždycky. Určitě těším se na další témata. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a pěkně, ať to zvládnete celou noční šichtu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svět je rychlejší než kdy dřív, ale některé staré dovednosti mají hodnotu i dnes. Většina z nich. Které jste si uchovali vy? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, volejte Jarku.

0: Zpívala Hana Zagorová, Dotazník. Teď se podíváme mezi vás posluchače, kteří poslali textové příspěvky. Přišlo nám několik krásných vzpomínek a příběhů o tom, co jsme kdysi uměli, co jsme se naučili od našich rodičů, prarodičů a co možná pomalu mizí z našeho každodenního života. Paní Anna píše z Jihočeského kraje. Dobrý večer, chtěla bych se podělit o vzpomínku na svoji maminku. Ta mě naučila vařit, péct, hlavně si poradit, když něco doma nebylo. Pamatuji si, jak jsme spolu dělali domácí nudle, zavařovali ovoce ze zahrady, schovávali všechno, co se ještě mohlo hodit. Dnes už mám pocit, že se spousta věcí řeší rychleji, jednodušeji, ale ty chvíle v kuchyni s maminkou bych nevyměnila za nic. Naučila mě nejenom recepty, ale hlavně trpělivosti a tomu, že práce rukama má svůj smysl. A to se snažím předávat dál svým dětem a vnoučatům. Václav Kraj, Olomoucký. Poslouchám vás a musím říct, že jste mi připomněli mého tatínka. Ten uměl opravit snad úplně všechno a já jsem jako kluk stál vedle něj a díval se, jak pracuje. Naučil mě, že není potřeba všechno vyhodit, když se pokazí. Dodnes si doma spoustu věcí opravím sám, i když už mi to nejde tak rychle jako dřív. Nejvíc mi ale chybí ten klid, který u těch oprav býval. Člověk si sedl, přemýšlel, nikam nespěchal, povídal. Myslím, že právě tuhle trpělivost bychom se měli znovu naučit a měli bychom jí naučit mladou generaci. Paní Ano Václavé, děkujeme za krásné vzpomínky. Jde vidět, že staré dovednosti nebyly jen o tom něco umět, ale také o společně stráveném čase, o lidech, kteří nám je předávali. A možná právě proto má smysl si je čas od času připomenout. Třeba dnes v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní večer patří vzpomínkám na šikovné ruce. Kdo vás učil trpělivosti? Kdo vás naučil opravovat věci, zavařovat, starat se o to, co máte doma, starat se o svoje blízké? Pojďte nám zavolat, pojďte si s námi povídat, stejně jako to právě teď udělala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní redaktorko. Tady Anna ze Svatobořic Mistřína.
0: Aničko, věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme, téma i pro vás.
1: No, tak zaprvé vám řeknu, že noční linku poslouchám většinou, když peču nějak, na nějakou příležitost, buď svátky, anebo oslavy, nebo tak. No a dneska jsem takovou pozdní hodinu vařila marmeládu z meruněk, protože jsem to přes den v tom horku se mi to jaksi nechtělo. A
0: no, jasně, rozumím.
1: Takže přišlo na to až teďka. No a k vašemu tématu. Tak mám 74 let, ale ty roky mě nepřipadají ani tak hrozné, nebo moc, ale to, co pamatuju, si říkám, že pamatuju úplný, nechci říct pravěk, ale prostě vzpomínky na mojeho dědečka, babičku, pak teda svoje rodiče, kteří to přebírali po nich a zase já od nich všecko. Byla to prostě láska ke každé práci, k přírodě, k té rodné hroudě, k tomu takovému zemědělčení a vůbec jako práce třeba na tom poli tady na Jižní Moravě ve Vinohradu, že to jsme jako malé děcka s tou babičkou a všechno jsme měli takové prostě jejich příkladem, všecko jsme se naučili. Pamatuju takové doby, když teda dneska vařím tu marmeládu, tak jak se třeba vařívali povidla. To se vařilo v kotle velkém a první se to muselo jako rozvařit, pak se to předsedilo a pak se to zahušťovalo. A to se dělalo třeba do rána. Takže se na tom vystřídali třeba všichni členové rodiny a tak vždycky u toho byla taková i zábava prostě z takové společenství těch lidí, když se pak se drávalo peří, že to taky se sešly sousedky různé, tety, tetičky, chodilo se, jeden týden se udělalo u jedné, pak se šlo další a další. Takže to byly takové opravdu akce, kdy ti lidi byli odkázání i jeden na druhého, že si pomáhali a taky to utužovalo teda jejich vztahy a tak. Takže teď bych řekla, že v této opravdu nové době hodně se ustupuje a upouští od takové té práce na těch políčkách. Třeba vyjdete za dědinu a vidíte, kolik je tam úhorů, nikdo se prostě o to nestará. Mladí řeknou, že se všechno dá koupit jako v supermarketu, tak co by se jako hrbatili, že jo. No a ještě horší mně připadá takový úpadek v té duševní a duchovní sféře, protože se víc teda hledí na ty a baví se těma ty sociální sítě a umělá inteligence a já nevím, co všecko. Já vím, že je to prospěšné do určité míry, ale všeho moc škodí a mám velké obavy, že takový ten zdravý, jak se říká, selský rozum opravdu chybí, ať to vezmeme skoro od vlády až po nějaké tady děti. I když na té vesnici ještě docela bych řekla, že se to tak to. No a co jsem si teda odnesla a co umím, tak no. To je opravdu veškerá ta práce venku, ale hlavně tady to pečení, vaření, tak třeba když udělám maminčin tažený štrůdl, tak to vám řeknu, že na Vánoce třeba dělám 12 i 16 těch, jak říkáme, nohavic, prostě kusů.
0: Teda.
1: A vždycky říkám, že to dělám pro svou rodinu a své dobré přátele.
0: Jenom, pro vesnici bych řekla.
1: I té rodiny, i těch dobrých přátel tolik, že někdy dělám ještě na druhý den další dávku. No a takové jako zákusky, to jsem ovládala dávno, ale kynuté těsto, to dlouho ta moje maminka třeba raz jedli do 85 let dělala, protože bydlela u mě, že, a já jsem vždycky říkala, mami, toto já v životě nedokážu, mně se to bude lepit na prsty, já to neudělám. No až maminka nemohla, tak jsem to párkrát zkusila, no a teď zás peču pro rodinu a a všem to chutná, jestli jsou to tvarhové koláčky, jestli je to teď s ovocem nějaké buchty, zrovna už si chystám teďka na zítra na zadělání pro moji sestru.
0: Aničko, vy jste kouzelná babička, bych řekla. Tak se na vás
1: no,
0: musí dívat vaše děti a vnoučata.
1: Já jsem 40 let dělala sestřičku na novorozeneckém oddělení a pak ještě 10 let jako důchodkyně tady u naší paní doktorky obvodní. A tam moje kolegyně, sestra Zdenka, ta vždycky říká, ty jsi babička celé ulice.
0: Vy jste, paní Aničko, už vlastně na začátku pojmenovala něco, co možná z těch starých dovedností zůstává nejdéle. Lásku k tomu, co člověk dělá, úctu k přírodě. Pak jsem chtěla ocenit, jak jste řekla, že je tu nová doba. Že jste neřekla nic negativního, řekla jste to.
1: Ne. Já beru jako, co je nové, ne, že bych byla nějaký starý jako pesimista, to ne, já beru všecko a docela se vyznám. Ale vadí mě takové to, až bych říkala, že odličťování a takové jako, nevím, no. A ještě, abych řekla, co je moje takové heslo, ten můj dědeček vždycky říkal, tak jak se mluví u nás jako v Mistříně, on říká, každá práce se musí dělat z lásku. Tady se říkalo to z lásku, protože když jsi nasraný, tak se ti nic nedaří.
0: Ano.
1: Takže to je moje heslo a všechno, ještě je to v některé písni, čím jsem byl, všim jsem byl rád.
0: Ano, to, co říkal váš dědeček, tak v sobě nese velkou moudrost, na kterou se dnes možná zapomíná, tak je krásné slyšet, že vám to zůstalo v srdci a že to předáváte dál, protože ve vaší rodině to bude žít. Přeji vám, aby vám vaše děti dělaly radost, vaše vnoučata a když budete zase mít chvilku, zavolejte a můžeme si povídat. Ano,
1: no,
0: paní Aničko?
1: Až zase budu někdy ponocovat.
0: Ano, až budete dělat marmeládu. Naslyšenou, mějte se dobře.
1: Nebo pep, něco dobrého.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy stačí jediná vzpomínka a člověk se vrátí o desítky let zpátky. Kam nás zavedou vaše další dnešní příběhy? Těším se na vás, volejte Noční linku.

0: Máme 2 minuty po 11:30. Když se řekne, to se dřív umělo, každému z nás se vybaví něco jiného. Co napadne právě vás, paní Liduško, zdravíme vás tady k nám na Moravu. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: A jenom krátce, říkám, už nejsem nejmladší.
0: Liduško, můžu poprosit, abyste si stlumila rádio?
1: Jo, ne,
0: potom se určitě líp uslyšíme. Bude to příjemnější pro ucho posluchače.
1: No, je to lepší, paní redaktorko?
0: Ano.
1: Tak fajn. Říkám, už nejsem nejmladší a jenom vzpomínám na mé mládí, když se žilo úplně jinak. Ta mládě dneska, víte, já říkám, ta je tak nevychovaná. Protože my jsme byli taky mladí a maminka nás dívce učila pozdravit staršího, jestli ho znáš nebo neznáš, to je slušnost, jo. Dneska vás nepozdraví děcko, které vidíte vyrůstá do malička v baráku, že se na ten rok, kdyby ho vás zakoplo, tak vás nepozdraví. No a vymýšlávají pomalu ty povolání, že komář, jak se dřív třeba si pamatuju, nám maminka, když dělá hned, že tak to dala jednom známému, tento, jak se říká, zalepil. Maminka mě učila vyšívat, háčkovat, vařit. A takové věci. To dneska ti dětka vůbec nekomu vyšívala, co já bych vyšívala, co já bych pletla, to radši jde a koupí si to, že? No. Takže jsou ty dětka, jako říkám, a ten slovník jejich, to vůbec o tom ani nemluvím. To je dneska sama ků a samé vole.
0: Liduško, já nevím, jestli teda kolem vás jsou takový raubíři, ale myslím si, že zase tak tragické by to snad být nemělo, ale rozumím tomu, že mnohé věci, které byly dříve úplně běžné, tak dnes děti nezažívají. Ano, nepracují doma v tom slova smyslu, že by měli něco opravovat, učit se vyrábět, možná spíše uklízí, nebo možná kluci stále opravují auta, holky se stále učí vařit, ale třeba háčkování, tak ano, to možná šlo do pozadí. Spíš jde ale o to, aby se nestratila ta radost, když vůbec něco dělají a to snad zůstává.
1: Já jsem hrozně ráda četla, já mám fotky, já bych se učetla. Maminka večer přišla dětka zhasnout a spát, jo, já tajně pod perinu s baterkou. Dneska ty dětka pomalu ani číst, jenom na mobilách a hrajou hry a i ty pohádky to... Znáte to, sama válka jenom a samé supermani a to, co jsme měli, nevyrůstali úplně v jiném světě. Víte, je ta doma, já nevím, hrozně hektická, úspěchaná a dneska si ani nemají na nic čas, že honem, na všechno jsem honem a na ten sex žijený. Když jsem chodila s chlapcem 17 let, my se znali, jo, chodili jsme spolu a nesme se rozešli, jsme se dali dohromady. Ale nikdy si ke mně nedovolil, víte.
0: Liduška, máte vy kolem sebe nějaké mladší, nějakou mladší generaci?
1: No, teďka už žiju 5 let v domě s pečovatelskou službou, ale bydlela jsem 47 let s manželem ve Žlíně. Víte, paneláku, že? Takže vidím ten rozdíl. Já jako malá holka se vyrostla vlastně na vesnici v Karolince, ale říkám, dneska se žije úplně na té vesnici, to je 101.
0: Liduško, kdybyste měla vzkázat něco mladým lidem, co by to bylo? Jaké poselství?
1: Mají děcka málo té pokory, abych řekla, a slušnosti, víte, nejenom v řeči, ale v chování ke starším. Maminka nám říkala pozdrav všechny staršího člověka, jestli ho znáš nebo neznáš, nebo třeba my, když jsme přijeli jako dětka do Zlína, víte, co to pro nás bylo, trolejbuse jet, jen samozřejmě, když jsme viděli staršího člověka, poté si sednout, dneska kde to, to neexistuje. Dneska vás dětka nepustí, to každý čumí do mobilu, nebo dělá se, že vám nevidí, jo. Já jsem vedla jedy z pioníry, tak jsem měla trolejbuse učit, jako co se byla v Lvíje. A se měli tam dva školáci, jo. A ty viděla, nastupovala paní holí. A ty kluci dva se ani nehli. Já říkám, hoši, když jste slepí nebo nevidíte. Paní nastupuje, že byste ji upustili. A my jsme mu neviděli, jo. Tak se zvedli a já jsem si šla, říkám, paní, pojďte si sednout. A ona mě říká, no tak když sedněte, když jste, tak ona už ty něco vybojovala. Já říkám, dneska ty děcka musíte táhat za uši. Mě to ani nenapadne, pro nás to bylo samozřejmě.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste se k nám dnes přidala, že nás posloucháte. Jsme rádi, že jste se zapojila a uvidíme, co další posluchači, jestli na vás někdo naváže nebo vám řekne, že má jinou zkušenost. Od toho jsme tady, vítáme každý názor. Čím víc barvitější, tím lepší. Mějte se krásně.
1: Dobře, vy taky, mějte se naslyšenou. Hezky a krásnou dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je přesně 11:45, já vás vítám v noční lince Českého rozhlasu a speciálně pana Ladislava, je to tak?
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím, představte se, řekněte, odkud voláte a můžete povídat k tématu. Věci, které ztrácíme.
1: Já se řekl, skoro všecko, co umí mě naučit tatínek od malu, vlastně jak spravovat kola, zámečnickou práci, potom motorky, auto jsme neměli, ale jinak všechno svařování, jestli doufám, že znáte tu písničku Tata od Buty.
0: Mm-hmm.
1: No, tak ty slova. Všechno dobře, kromě jednoho slova. Ne všechno, co umí mě otaci, ale hodně. Protože dál člověk se učí další věci. Potom už jsem auto si spravil. Vlastně dá se říct všecko. A i potom hodiny. Šicí stroje. Chodíval jsem běžně hodiny natahovat. Údržba. Prostě hodně. Jako hodně mě taky nenaučil, moc. Nesem šel do učení, tak dá se říct zámečnickou práci a takové věci. To už jsem všecko uměl. No, kromě, vždycky jsem říkal, kromě zedničiny všecko. Od budíka po lokomotivu.
0: A slyšela jsem dobře, že jste chodil natahovat kostelní hodiny?
1: Ano, dá se říct, no. Ne, zhruba tak o 10 hodin, vždycky večer odzvonil klekání, natahl. A když něco bylo potřeba, tak jsem to musel spravit. A i kdysi, nevím, jestli v Písku nebo někde je muzeum hodin. A tam jsme tam tak procházeli a tam tak vysali hodiny, než říkám, co s tím je, nebo... To oni to zkoušeli, nejde to. No mně se to podařilo, že jsem to rozchodil. Byli jsme tam za rok a ještě fungovali, takže. A to chtělo jenom, dá se říct, nastavit. Pořádně, no. Takže hodně, potom už člověk to sám vidí, to stačí jenom tak přemýšlet, zauvažovat, co, jak to funguje a... No a můj syn vlastně, nebo dva kluci, jeden... Dá se říct, po mně, i když je jenom vyučený jako automechanik, prostě ve veliké takové firmě jde, je už na úrovni inženýra, prostě dělá stejné práce, jak inženýr. No a elektriku, to jsem měl koníčka od první třídy, vlastně jsem sama byl hrůzně letoval, to zas tam byl u nás jeden pán, který on spravoval televizi a to. Od něho jsem se dost naučil. Zase, když jsem stavil barák, elektriku jsem si dělal v celém baráku a v rodině. No, hodně, takže pořád mám co dělat, nenudím se.
0: To se tak. Hezky poslouchalo, Ladíku.
1: No, takže no, tak řekni... chvíle, když no. Někdo něco potřebuje, takže... Kam... Dokáž se hýbu, dotáž, dobře, to jsi měl nedávno 70, ale tak necítím se za tím furt. Já mám dokonce 2 dny narozeniny, tak a teď oba státní sváty, 5. 6. července, tak. Takže pořád je co dělat, nenudím se.
0: Dobře, a teď mi řekněte, víte, na co se vás zeptám? Kdy jste naposledy napsal rukou dopis? To je dovednost, kterou ztrácíme. Když se tady bavíme o těch dovednostech, tak...
1: No, tak...
0: No, on by nestrácíme dovednost psát, ale chuť psát dopisy.
1: No, dopisy to málo píšu. Já aj to psaní, to byl takový škrabopis, takže dá se říct, možná už tak od 8. třídy, když někde píšu, tak ti zkasím. Takže já, když to rychle napíšu, tak kolikrát to ani sám po sobě nepřečtu. Takže když cokoliv si píšu, tak tiskací. No a dneska dopisy, teď už je ta éra SMS-ek. No jo, a ještě dá se říct odmalu, ještě mě tati nenaučí, že jsem fotil. Teď ještě fotím pro dědinu, pro Topolnu, pro obec, takže taky. No, a kvůli tomu focení už jsem musel přejít na digitální, tím pádem ten druhý kluk, ten vlastně dá se říct, je teď jako, no, přes počítače dělá všecko, takže ten mě zase pořídil počítač, naučil mě s ním kvůli tím fotkám, takže pořád je co dělat. No, dá počítač, poskládám všecko, ale oživit mě ho musí on, no, nebo takové to už je na mě moc, nebo tak, ale na které pořád dělám něco. Teď jsem si zašel na procházku na Javořinu, jestli víte, kde to je, nevím.
0: Ano, ano.
1: Na slovenských hranicách, tak.
0: No, vy jste aktivní, vy jste akční, takže práce kolem domu, potom pořád něco vyrábíte, máte pocit, že vás právě ta aktivita udržuje určitě v dobré náladě, je to tak?
1: No ano, vlastně barák jsem si taky dostavil. A ráno tak do té 7:30 musím stát. Potom jak ostanu, už se člověk nemůže rozjídat, to znamená tak, no teď a přes vyučování, tak když je škola, tak jedno vnuka vozím do jedné dědiny, do lesní školky, druhý je už ve škole, taky zas na autobus do vedlejší dědiny, dál už pokračuje autobusem, takže furt je co dělat.
0: Vy jste kouzelný dědeček. Dneska je to ve vysílání sama kouzelná babička a kouzelný dědeček. Děkuju, že jste s námi teď vysílal noční linku. Mláďo, zdravíme vás do Topolné, budeme se těšit na vaši další návštěvu. Ano, teď je čas na písničku a bude od Marcela z Moška. Doufám, že vás potěší.
1: Ano, tam si to už přizrábí, jo?
0: Tak ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. I v ní se budeme vracet k věcem, které jsme dříve uměli téměř samozřejmě, ale v dnešní době se z našeho života pomalu vytrácejí. Během první hodiny jste nám připomněli, že nešlo jenom o šití, opravy, pěstování nebo práci rukama, ale hlavně o lidi, kteří nám tyto věci předávali. Mluvili jsme o rodičích, prarodičích, o jejich trpělivosti, moudrosti, o tom, že každá práce má svůj smysl, když ji člověk dělá srdcem. A právě vaše příběhy ukazují, že staré dovednosti nejsou jenom vzpomínkou na minulost, ale často nesou i hodnoty, které potřebujeme dodnes. A i ve druhé hodině budeme rádi za vaše vzpomínky, za to, co jste se naučili, co jste předali dál, co vám možná v dnešním světě trochu chybí. Možná zjistíme, že některé věci nezmizely, jenom čekají na to, až si na ně znovu někdo vzpomene. Pojďme tedy pokračovat v našem vysílání, tentokrát už v sobotním. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Myslíte si, že jsme pohodlnější než dřív? Co nám podle vás technologie vzaly? Co nám naopak dali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jsme u tématu věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Kdo se k nám dovolal? Krásnou noc.
1: Taky přeju krásnou noc, krásný večer. Tady Anna z Miroslaví volám.
0: Vítejte.
1: Takže všichni zdravím, všichni přátelé a všechny ty dobré duše. A k dnešnímu tématu bych řekla, paní Jaruško, samozřejmě já už patřím do té starší gardy, jak se říká, takže to, co bylo řečeno v minulé hodině, tak to všechno jsme taky dělali a nebyla jsem tady sama, to ty moje sousedky a to všechno, to bylo takové automatické, že se zavařovalo a nakonec i my dnes zavařujeme okurky, meruňky, vaříme jahodovou marmeládu, takže ale ty děti to od nás přebírají, když to chtějí mít domácí. Já si myslím, že dneska mladí lidé hodně se vrhají na to, aby měli své domácí výrobky a váží si toho, že to je vypěstované z vlastní zahrádky a to. Ale já jsem chtěla jiné téma. Dneska jsme měli tady u nás na návštěvě kamarády, mimochodem rozhlasové, přes rozhlas jsme se seznámili a tak jsme měli a pán měl ještě svý přátele, s kterými jsme se taky seznámili a tak, protože věkem jsme tak přibližně, no tak jsme vzpomínali na to, na ty dávnou dobu a vzpomínali jsme, jak se zužitkovalo, když se vykrmilo prasátko, dříve nebyly mrazáky, že jo, takže jak se to všechno zužitkovalo, jak se to dávalo do, určitě budou mnozí pamětníci vzpomínat, do plechovek, jak já jsem vzpomínala, jak s maminkou, maminka maso upekla, pak to naskládala do plechovek a jeli jsme tady k jednomu na kárku, se to dalo do nějaké bedinky a jeli jsme k pánovi, on měl na to stroj, takže to maso upečené se dalo do těch plechovek a on to uzavřel a pak se to doma muselo v nějakém tom zavařovacím hrnci. My jsme měli kotel s kotlinou, tak do toho kotle a tam se to zavařilo. Všechno se zpracovalo, to maso se dávalo do toho do škopku, protože se to nasolilo, pak se to vyudilo a to vyuzené maso se zase zavařilo, takže byly takové polotovary na ale vlastní, a které se zužitkovaly v tom létě a takže takhle jsme vzpomínali, jak se to dříve dělávalo a že to bylo tak, že prostě nebyly mrazáky, tak to bylo složitější, aby z toho prasátka byl užitek na celý rok, dělala se paštika, jo, a já si myslím, že to dělají dnes mnozí, kteří to prasátko si vykrmí, takže to také dělají, že si to zužitkují, aby to měli z toho pochoutky, tak aby jim to dlouho vydrželo. Ale je to jednodušší to skladování dneska, no, takže takhle jsem to chtěla připomenout a samozřejmě, že mám šicí stroj, který jsem si koupila po svatbě nebo vlastně za peníze, které jsme dostali jako svatební dary. My si koupili ledničku tehdy, to byl zázrak v domácnosti, malou a šicí stroj. No a to už budeme tento měsíc s manželem 60 roků spolu, takže nejsem žádná novomanželka, jo, jak by se dalo říct, takže máme takové vzpomínky, jak probíhaly žně třeba na venkově, že můj manžel ještě sekl, když jsme měli pole, tak ještě sekl kosou obilí a já jsem dělala snopy, stavili jsme panáky, ale už tehdy nebyly mlátičky, to už přijel kombajn na to pole a vymlátil to, no a ještě mnozí, ale pamatuju si jako dítě, jak se to obilí mlátilo a dneska je lán pole, zrovna minulý týden tady u nás za naším domem sekli obilí, byl tady lán obilí a za jedno dopoledne byl lán pole sklízený, že když dříve to trvalo daleko delší dobu. A to jsou takové vzpomínky, jak to bylo a jak to je dnes. No, všechno je rychlejší, doba je rychlejší, takže i no, my už rychlejší nejsme, to je teda pravda, že už nejsme rychlejší, ale musíme se té době přizpůsobit a takové to brblání na tou mladou generaci, tak já asi paní žije, jak ta paní Ludmila, nebo jak se jmenovala, asi paní žije na jiném konci. Já ty zkušenosti s mladýma lidma nemám, takové špatné, takže bych se jich zastala.
0: Mm-hmm. Dobře. Aničko, nějaká jedna dovednost, kdybyste ji mohla předat mladým, kdy máte pocit, že by se jim pak lépe žilo, co by to bylo? Co si myslíte, že by všichni měli umět a neumí?
1: Tak já si myslím, že já už jsem to říkala několikrát, taková větší zodpovědnost k tomu životu, jo, a ta zodpovědnost a možná taky trošku i pokoru a šetrnost, jako, ale ne jako lakotnost, ale taková střízlivá šetrnost. Jo, že, jako, já to neumím vyjádřit. Taková přirozená šetrnost, jo, tak mám zbytek kousek chleba, no tak si uděláme topinky, no, aby jsme ho zužitkovali. Ono už teda je pravdou, že ten dnešní chleba už tu kvalitu nemá, protože je to taky pečené z různých směsí a to, že jo, ale dá se to zužitkovat a to tak, to si myslím, že i já nevím, různé moderní věci užívám, ale už taková přirozená, taková úcta k tomu chlebu mi jako nedovolí, abych třeba ten chleba, nemáme žádný dobytek, tak když už jo se stane, tak to dáváme do bedinky a snacha to bere pro kamarádku, která má koníky, ano, takže to, tak se ten chlebiček zase zúžitkuje, protože koník si rád pochroupe, ale nebyla bych schopna hodit kus chleba do odpadkového koše. Jo, tak jenom tady takový příklad, to je o různých věcech, ale jako tak to si myslím, že to by se mělo taková ta úcta k tomu jídlu nebo k těm potravinám, taková je pravdou, že ta kvalita už opravdu, to si musíme přiznat, že ta kvalita těch potravin chybí, ale přesto jsou to zase potraviny, které nás živí. Takže to by tak bylo, no.
0: Děkujeme, asi. Aničko. Jsme rádi, že nás posloucháte, že voláte, že se zapojujete. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: Teď já taky děkuju a doufám, noc. Že jsem nemlátila prázdnou slámu, jak se říká u nás. Takže to jenom doufám. Takže
0: vyprávěla jste poutavě.
1: A všichni moc zdravím a mějte se všichni moc hezky a hezké léto.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom se dnešní linka povídá. Je s námi pan Janča, který volá tady ze Zlínského kraje. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, přeji vše dobré.
0: Můžete
1: povídat. Vzpomínám, že za času děvečka a babičky, kteří měli řeznictví, bylo téměř automatické předávat tu živnost aspoň jednomu z dětí. To znamená, že syn byl řezník, potom maminka se odloučila, stala se z ní učitelka a myslím si, že zase na to její zaměření učitelské rodiče už vliv neměli. A my chodíme do zaměstnání, ze svého zaměstnání nepřenášíme žádné zkušenosti dětem a ani ve škole nás neučili, jak ty děti vychovávat, takže já si vzpomínám už od svého tatínka, že se naučili jedině pracovat na poli a chodit do kostela a své děti jsem téměř ničemu nenaučil. Rád bych, ale už teď se spožděním mě něco naučil, ale už o to nemají zájem. Mm-hmm. A potom už by se mi tvořil čas na vnoučata. Ale vnoučata nedokáží odpoutat od mobilu a od počítače. Takže nemám šanci něčemu naučit vůbec. Takže je potřeba zřejmě, aby všichni lidé i ta mladá generace prostě spolehla potom už více sama na sebe, učili se ve skautu, učili se ve škole a zase z nich vyrostou slušní lidé.
0: Pane Jančo, vy jste mě upozorňoval na to mimo éter, že to nebude veselé, ale vy jste mluvil pozitivně.
1: Dobře. Já si to, no. Myslím, že to nebude pozitivní, že, no, že nějak bych rád ty děcka naučil všemu, absolutně všemu, ale jak si jsme se neviděli jsme na to, protože ve škole žádná rodinná výchova neexistovala. Takže a s manželskou jsme každý táhli za jiný provaz, víte?
0: Mhm. No tak možná, jenom, že jste tam zmínil, že ty vnoučata je těžké otrhnout od těch mobilů, tak to možná není úplně nejpozitivnější, ale já myslím, že na to přijdete. Že ono je to ne, časem omrzí.
1: Na to už nepřijdu, to už fakt nelze. Já jsem se pokoušel, nabízím, pojďme plávat, pojďme si zahrát tenis, pojďme prostě, nabízím 100 možností těm vnoučatům svojím. A není sebemenší. A vy nebyl ten nejhorší dědeček na světě, který je prostě jim to vypne natvrdo, vytrhne ze zdi, ze zásuvky, tak nemám šanci něčemu fakt naučit. A zase ve škole je vedou docela dobře, chodí do kroužku vaření třeba a to nejstarší vnouče, ten kluk, chodí do sportovních kroužku, takže já to vidím všechno pozitivně jako.
0: Dobře, tak děkujeme, že jste se s námi o to podělil. Moc vás zdravíme, tady nemáte to daleko k nám.
1: Začnu jezdit do kostela do Zlína teď přes prázdniny, protože je tam potřeba předříkávat růženec na 7. hodinu, takže už tam budu na 7. hodinu bývat ve Zlíně v kostele.
0: Dobře, tak pokud někdy budete mít dlouhý večer, ozvěte se do noční linky, pokud nebudete brzy vstávat, rádi se s vámi budeme povídat, ano?
1: Tam koncert 9. hodiny a probudím se potom a zapnu si rádio.
0: Tak ať se daří, pane Jančo, zdravíme vás a posíláme kapelu Katapult.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 2 minuty bude 12:30. Já tady vítám dalšího posluchače, kdo se dovolal? Haló, haló, slyšíme se? Slyšeli jsme se, ale bohužel, tak paní Marie, nevím, co se stalo, nevydržela do vysílání. Tak zkusíme zvednout další telefonní linku, ta je také obsazená, takže živě zdravíme, kam a koho?
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny posluchače a přátelé Českého rozhlasu. Luboš Náchod, hezký večer.
0: Luboši, vítejte, povídejte, co máte k tématu?
1: Tak chtěl bych říct, co se vlastně začalo, co vlastně ty moderní věci vzali, co dali. Co se týče těch technologií, tak bych chtěl pochválit vlastně vývoj, který jde dál. Chtěl bych pochválit moderní technologie, umělou inteligenci, která velice pomáhá, ale chtěl bych důrazně varovat před zneužíváním této věci a hlavně před zneužíváním pro mladé lidi. Aby si dobře každý rozmýšlel, komu dává své údaje, komu dává své informace a souhlasy, ano. A potom, jestli poslouchají mladé slečny a dámy, tak komu dávají možnost, aby zhlédl jejich stránky, jejich fotografie a jejich osobní údaje, osobní já. Ano?
0: Dobře, takže to byly dobré rady. A teď tedy to téma, co se možná ztratilo, nebo co jsme naopak našli po dlouhé době, jaké dovednosti se předávají z generace na generaci.
1: Tak nevím, jestli to budou dovednosti, ale chtěl bych říct, že co jsme ztratili jako národ, tak doufáme, že jsme ztratili strach, ztratili jsme obavy a našli jsme něco, čemu se říká svoboda a zodpovědnost. Ano. A co se týká hmotného statku, tak myslím si, že se hodně ztratilo takové pouto mezi lidmi, ano, že se ztratilo a že by se mělo znovu obnovit. Že by to mělo být moderně řečeno face to face, opravdu mezi lidmi a ne takzvaně online. Jelikož vlastně to, co je online, tak sice je to krásné, že to mohu vypnout, mohu to přesměrovat, ale vlastně chybí už to osobní pouto. Ano? Tak chtěl bych jenom zdůraznit, že je důležité osobní pouto.
0: Dobře. Jak vy vzpomínáte na své rodiče, prarodiče? Co vám dali? Co z toho třeba, co vám kdysi předali, tak využíváte a často si na ně vzpomenete? Je doma nějaká taková práce?
1: To bohužel ne. To bych neřekl, ano, to je osobní. Vlastně to svého osobního života to asi nemohu. Ano? Spíše pozdějších let vlastně, co bylo získané.
0: Naučené. Ano? Dobře.
1: Tak jo.
0: Děkuju, děkuju, Luboši, že jste se k nám dnes přidal.
1: Já taky děkuji a ještě krásné.
0: Ještě budu přemýšlet nad tím, co jste říkal, bylo to trošku filozofické, ale i to sem patří určitě. Jsme rádi za každý názor.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co jsme ztratili s příchodem moderních technologií a co jsme naopak získali? Pojďme o tom teď společně

0: největší hodnotu mají věci, které se nedají koupit, ale naučit. Na které z nich vzpomínáte nejraději? I o tom si můžeme dnes povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma je totiž široké a zní věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Teď
1: můžu
0: vítám
1: mluvit?
0: Pana Jožina. Ano, teď jste ve vysílání.
1: No, tak ještě jednou všem děkuju, těm posluchačům a spolupracovníkům vlastně noční linky. A kromě toho navazuji hlavně na paní Aničku a na pana Janču, tom bych mohl i dál pokračovat. Dá se mi, že bych mohl tím říkat a zdravit je nějak. Zdravím vás, mládeži, protože jsem asi o něco starší. No a mohu říct, že se vracím k tomu, co se kdysi dělo a co nám pomáhali mi prarodiče, dá se říct si moje babička a můj děda, se kterými jsme vždycky žili. A tam mohu jenom navázat na to, že jednak můj děda byl velmi přísný, byl to hospodář pivovaru a tam muselo být všechno v pořádku. Když jsem něco položil špatně, některé nářadí a tak dále, tak hned mě napomínal, jak to má být, jak by to mělo být správně a poučil mě. A jeho zaměstnání bylo tak, že než se stal hospodářem pivovaře, tak předtím vyhořela jeho hospodář.
0: Já bych vás poprosila, kdybyste se stlumil do rádio. Jožine, jestli by to šlo. My vás pak budeme lépe slyšet a můžete pokračovat. A zkuste.
1: No, tak prostě vyhořela ta jeho hospoda, protože tam se scházeli jedni z prvních, jak jsem zjistil, jedni z prvních sociálních demokratů a snad to byl nějaký trest za to, že mu vypálili tu hospodu. On byl velmi spořádaný, proto ho přijali jako hospodáře do toho pivovaru. No a tam jako navazuju na to, my jsme jako s nimi žili, s babičkou i s dědou a samozřejmě děda měl v našem domku měl svůj výměnek a tam mohl vždycky sejít a mohl nás poučit, dokud byl ještě jako schopný zdravotně a tak dále. Čili vybudoval i malé, takovou malou hospodářství, domácnost a v době německé okupace to bylo nesmírně důležité. Dodatečně na to vzpomínám, jak mě babička vždycky pomáhala, co všechno je potřeba zařídit, abychom přežili z té kruté době té okupace. A co šlo, i třeba sousedům jsme někdy pomáhali a myslím si, že v tomhle směru jsme tak nějak zaostali, že dneska bych si ani netroufnul někde se hlásit, že bych mohl být jako na nějakém výměnku nebo něco podobného. To, co se konalo tehdy, můj děda to všechno sledoval a i když umíral, nechal si mě zavolat a řekl mě s Bohem, Jožine, to bylo to poslední, co mě řekl. Děkuju vám, děkuju.
0: My děkujeme. To bylo citlivé, milé, krásné. Řekněte mi, kdybyste mohl vy vzkázat něco mladým lidem z toho, co jste vy zažil, nějakou radu, nějakou lekci životní, kterou vy jste dostala, přál byste ji ostatním. Vím, že jsem vás tou otázkou překvapila, ale vymyslel byste něco? Jožine, tak trošku se nám to tam ozývá, nevím, jestli mě slyšíte. Haló? Ne, tak spojení se přerušilo. Mrzí mě to, ale já věřím, že mě teď slyšíte z rozhlasu, tak děkuju, že jste zavolal, věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci a případně si to příště dopovídáme, co vy na to. Teď 5 minut před 15:45 zaspívá Petra Janů. A já můžu možná téměř naposledy připomenout dnešní téma. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom si dnes povídáme. Proč?

0: Nádherná písnička s láskou má svět naději. Petra Janů dospívala v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat, kdo nám volá, kdo je na telefonu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Pane
1: Robert.
0: Možná jste kdysi uměli věci, které dnes už nikdo nepotřebuje. Přesto stojí za to si to ještě připomenout a možná některé dovednosti oživit. To je pod titul dnešního tématu. Co k tomu máte, Roberte?
1: Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě znovu vzala, protože se přerušilo spojení, takže moc děkuji, tím začnu. No a teďka děda mě učil takovou jednu zásadu, tom byl jako správnej chlap. Byl frézař, soustružník, já jsem teda zámečník, tak to je takový podobný. Dvakrát měř a jednou řež, to znamená, že když jsem něco řezal, tak radši jsem to čtyřikrát změřil, než abych to udělal krátky, protože tak už se s tím nedá nic udělat. No. A tak jsem chodil na fišky k panu Mádrovi, ten už taky nežije. On dělá teda stoláře, tak tam se na se naučil třeba pracovat na protahovací hoblovce, paní Oruško, nevím, jestli to znáte, protahovací hoblovku.
0: Ne.
1: No. No to je stroj, že se tam nastaví míra a máte všechny desky stejné. To na srovnávačce neuděláte. Děda mě to učí dělat na srovnávačce. Takže vždycky je důležité udělat všechno přesně, protože, jak říkám, když se něco udělá nepřesně, a pak tak už to není ono, už to nepasuje.
0: Dobře, takže hodně měřit. No. To byly vzpomínky na něj. A dál?
1: No a pak třeba k nám chodil pan Weibl a od toho jsem se naučil takový jednodušší věc. On byl elektrikář, ten už taky nežije. A naučil jsem se třeba vyměňovat kolibku ve vypínaču. Jako to bylo takový prostě jednoduchý, ale třeba do rozvaděče tam bych nešel, protože to by mě zabilo. A ty elektrikář tak nerozumím, asi jenom zámečně. Takže když je něco složitějšího, tak do toho už se radši nepouštím.
0: Myslíte si, Roberte, no, že jsme pohodlnější než dřív?
1: Jak kdy a jak v čem, to je takový, jak bych to řekl, no čím je člověk starší, tak je takový, já nevím teď, jak to přesně říct, že už je takové třeba, že už ty člověk unavený, jo, nebo toto, ale nevím, jestli je to pohodlnost, no, jako, když jsem třeba žil s manželkou, tak žena vařila, a já třeba taky občas něco uvařím, ale musím se k tomu dokopat, protože já nevím, jak by vám to vysvětlil. Když má člověk dělat sám pro sebe, tak už je to takový složitější, ale nevím přesně v čem. No, to složitě vysvětluje.
0: Dobře. Roberte, tak moderní technologie, ty co nám dali, co nám vzali?
1: No, já to řeknu asi tak, že jako moderní technologie jsou dobrý, ale jsou složitý. Já vám uvedu příklad. My máme třeba teďka v práci úplně nové sestru, které odvezlo do Brna do technického muzea. Točilo se na tím kola z tramvají. Já jsem teda na tím nedělal, na tím dělají chlapi soustružníci. A tam to je řízený přes počítač ten nové. Tam je 50 knoflíků, jo. A já bych se do toho nepouštěl, protože bych se bál, na které knoflík stáhnout, jo. To je, kdybyste to viděla, tak si představte, že každý knoflík má nějakou funkci. Když to ten starý stroj tam, on mi přišel, že byl takový jednodušší, že ty moderní technologie nejsou špatné, ale jsou složitý. Jako nevím, jestli to říkám teď přesně. Jako.
0: Ano, já myslím, že vám rozumím. Dobře, Roberte.
1: No, a ještě bych chtěl na závěr teda, ať nezdržuji ostatní. Tak pozdrav od paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, takovou do včelaře, jo. No a že zbáže, no a všechny linkaře, a chci vám teda hodně moc poděkovat, že jste mě vzala, jo. On je takový hodně nepříjemný, když se přeruší spojení, trošku se mají plakat, protože když se člověk snaží, tak prostě je to nepříjemné. Ale jestli sám kemu se to stalo, no tak člověk to musí brát z rezervu, pořád je to jenom technologie. Tak moc vám děkuju a snad se příště dovolám.
0: Ať
1: moc
0: vám
1: děkuju.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu končí. Závěrečný vzkaz bude internetový. Jako malý jsem se naučil těsnopis, ale už jej dávno neužívám. Naučil jsem se také psát na psacím stroji, přičemž tahle dovednost se mi hodí pořád. Stejně tak si užívám psacího písma, když například píši dopis. Pořád si ukládám v paměti ta nejdůležitější telefonní čísla. Prostě mě baví si je pamatovat. Z hospodářských dovedností umím ruční kosení kosou. Mohl bych určitě přemýšlet a psát i dál, jenom by to bylo na díl, tak snad se dovolám Michal. Tak Michale, nedovolal jste se, tak alespoň část vašeho vzkazu jsem přečetla, moc děkuju. A děkuji i vám všem ostatním, že jste se zapojili do dnešní linky, že jste si s námi povídali, že jste se nám ozvali a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště. Bude to u jiného tématu, ale určitě si budeme mít co říct. Takže závěrem, dnes jsme si připomněli, že staré dovednosti nebyly jenom to něco umět, ušít, opravit, vypěstovat, ale bylo to o lidech, kteří nás učili poctivosti a mít radost z obyčejné práce. Možná některé věci už neděláme tak často jako dřív, ale to nejdůležitější, ta lidskost, ochota pomoci a umět si poradit, to bychom si měli uchovat. Tak děkuju, že jste byli s námi, že jste otevřeli své vzpomínky. Přeji klidnou noc a uslyšíme se i dnes večer ve 23 hodin v noční lince. Kolegové mají dovolenou, tak se budu těšit, že se uslyšíme opět.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
2: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
1: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
2: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
1: Takhle?
2: Ne, zády.
1: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
2: Odlož si ty věci.
1: No dobře.
2: Tady se prostě postavíš, pojď.
1: No jo.
2: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
1: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
2: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
1: Ahoj, já jsem Patrik.
2: Bolek.
1: No jo, teď to spustím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, ještě moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom, Brňáci říkají, když měl nastříkané bodě. To nebude na to vesmí. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už to věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami, měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo, jo? No. A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla bupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. Maminka, to jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště. Maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůral a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují. Jako co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem, a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. To ještě šlo. A teď vy opilí zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že jo? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělej mě to, a papoušek se nedá říct. Tam se válí kalhotky a tam zase ty, ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, požadu, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den, další den, říká, to si můžu dovolit víkend. Jde na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky poro vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička. Ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, tam je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to ta hlava se takhle. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví. Že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik Viktor, prosím tě, má roku? No a co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, ptám se, kolik roku má ten Viktor. A oni říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy, jde. No tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona. Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Berenko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já on si připadá, že se na něj dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončil na to zábrany a dělá tam velotoče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Pane prezidente, jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě, prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. My zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já, na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel a já jsem nic nedělal, ani tak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čení chalata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali. Říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. To mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedejchal.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě blikátka.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep.
2: To počkej, nepřerví, ale moment, jako, ale, abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte,
1: se
2: co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozej, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě, a já nejdu, ráno jsem se probudil, pozdě. Průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a nejdou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkají, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem. Teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu. A teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko. No ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prostě Bolek se nevozývá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Jsem byla hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem o patrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No. Filmaři se herci připravený. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. A říkám, Věro, já jsem jel už vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal. Nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Slavné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce. Byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: No musíš, byl jsi na záchytce.
4: Maminko, ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamenej jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli s Pecou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. No a v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom jsme byli na ty záchytce a ty tam byli, a teď jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky kamaráde, no vůbec nic, dívě se na mě, teď jsou střízlivé. Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se poslali, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, coby ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě mě budeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no si má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co? No. Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslíš.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník, máš po škole.
5: No, tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co víš, co si myslím? No. Komunismus opium lidstva. Komunismus jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci? Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jaký si mi nerozuměl, já zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No, co s tím budeš dělat?
3: No já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: No teď jo, já to musím zabudovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty seš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás. A z Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některý snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to teda taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce, Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu, teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď, a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd, pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. No teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji doma rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že je, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.